0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze. A mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženo. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 000 korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 000 korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic. A kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnou.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, z toho manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba tak jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mhm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, Hus podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů, no tak logicky pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal rod Salm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, v buď Bohemku nebo Prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
6: Na Nirvánu, na Olymp, na

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku, tedy

0: a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
1: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
0: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
1: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
0: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. Je to docela hezké.
1: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
0: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
1: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
0: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP? ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
1: A co by v něm bylo?
0: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
1: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie, a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
1: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí světlé nad

0: Sázavou.
1: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem, a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
2: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi, a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Hinský.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Proč jste z toho strudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnali, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
6: Dobrý den, jak se máte?
5: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
6: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
5: Takže busty a nebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, první ukázkou tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je horníček, druhý je lasice a třetí je satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátí horníčky.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu, kdy jsi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima?
0: Pantomima.
1: Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem... ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujeme mimou.
2: No.
3: Protože mým no, v jedné dlhé souvislé pauze, ano. kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec ten by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, ano. Ale mým nie, ten
2: ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ní dívat, tak letí a bude legrace. Jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
2: kde,
3: v tom
2: kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát ty tu
4: no, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No pojďme na věc.
4: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomimi přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bych si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, to je český Pampeliška. Pampeliška. Ovšem inženýr. No.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady fialka, skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialku.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty já vím.
4: A nebo pěstíky. Nebo...
2: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
3: To... Žil se.
2: Žil se.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už se odkvetle, jo?
3: No.
2: A... Jsme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo, a my už mlčíme.

0: ale ty pece si odkryl, tak máš prelietať z kvetá na kvet. Najprv tam a potom uvidíme, no.
1: Ne. To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
0: stolička.
1: No, na židli si set. Jiné pojetí.
2: Šlo to. To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
3: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal
2: ano,
3: pan Horníček.
2: Horníček, ano, jo. Neměli bychom nechat diváka. Ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
3: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie těch postav.
2: Dokázala bys točit němý film?
3: Jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou,
2: ano,
3: kde se neřeklo ani slovo. Je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
2: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro
3: režisera? Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
2: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
3: No, to není
2: máš
3: tak
2: větší výběr.
3: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický,
2: ano,
3: protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
2: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stela Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitkou Němcovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
4: Dobře. Jo, dobře, tak
5: jo,
4: děkujeme.
5: Jo, prodávám vody jak
6: živa. Jasně.
4: A co prodáváte?
5: Tak. Prodávám v potravinách.
4: Má, dobře, takže...
5: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
4: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
5: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
4: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
5: taky
4: se pěkně.
5: Nashledanou, ano.
4: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
7: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
4: Také.
7: A vašeho hosta, paní Němcovou.
6: Dobrý den.
7: A chtěl bychom poprosit pokračování Troch pánů.
4: Dobře.
7: Bylo to perfektné.
4: Výborně, píšu jim bod.
7: Děkujem.
4: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady Irena z Roudice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
4: Dobře, tak jo. Tak rozhodnuto, myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro 3/4 těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičkovou a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
9: Mají ještě chleba?
10: Mají, chleba mají dost.
9: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
10: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
9: On nedat párky?
10: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
9: Dejte pokoj.
10: Jo.
11: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm. Vždycky.
10: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
12: Každý mužský je zmetek.
10: Cože?
9: Jak to?
11: Jak to, prosím vás?
12: Zmetek. Prostě nedokonalé dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
9: Mužský a chudáci.
11: Chudáci.
12: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
11: Toto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
12: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik? Zmetek.
10: Ani mi nevzpomínejte.
11: No. Strašnej, co?
12: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco podruhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně. To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
9: To jistě. To můžete mít pravdu. Tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
11: Ano. Ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
9: Ale hlava. My
3: myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu, takové občanské orientace.
12: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
11: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
12: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
11: Například, když stěhujete kredenc.
12: Jenomže moclikrát dámovi v životě stěhujete kredenc. No.
11: Já mám takový hobby.
3: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
12: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
11: To je pravda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
6: Jo, určitě, no samozřejmě.
4: Jo.
6: No, to není vůbec žádný problém.
4: Byl vám rozmetek.
6: Ne, to bych neřekla.
4: No.
6: Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
4: Jo.
6: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
4: No, šla tak, si a udělala jsi.
6: Tak jsem to šla udělat, no já bych věděl, jak by to dopadlo.
4: Jak na to byl s technikou?
6: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělý inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně, jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
4: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru třeba zkoušel?
6: Zkoušel, tak, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju tenkrát na film a tam jeli těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl. Že tam museli být...
4: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
6: ne,
4: je to šálení.
6: Ne, ono to funguje dokonale, jo, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
4: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš filmuješ, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
6: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
4: Dva?
6: Jeden, který jeden se bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
4: Aby ty už jsou.
6: No ty už jsou, aby si s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
4: Jo.
6: Jo. Aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
4: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do humoriády přišel robot.
6: Jasně.
4: A to by byla škoda, ale to.
6: Ne, to je dobrý, já hru.
4: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
6: Já jsem proto.
4: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Jitku, kterou mám ráda, kterou si vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Pracovní. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky, děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju. Ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také. A hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku. A kdo teď přidá ještě svůj hlas? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičko a taky vás moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmíš zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti na tácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že, na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, který jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne,
8: zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo a klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa, že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Tak ona to jako odtrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky znabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevřejí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá, říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo, ona ji otrhá a co se jí stalo, jo? Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou, už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali. A teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že ho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici. A pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka, hezká, no. Tak říkala, ale ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní
1: příběh.
9: Tohle
1: prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát
9: příklad. Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: To ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: ty
9: všecko.
1: Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já to prostě, čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou. Co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady...
4: Já!
3: Tady je kudlička. Uj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Se na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolej, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde. Pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
5: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
5: Byla jsem pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
5: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
5: No ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe. Já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
5: No, moje tchyně, to je taky něco. Fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
5: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No, myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No,
5: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
5: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
5: Jak... to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
5: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože to prostě nešlo časově.
2: Protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856. A takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano. To jste se minuli, trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ještě to trošku jaksi dál. Ale mně je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no, jo, rovnou do takového stejně urnového háje v podstatě.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Teď jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klanili. On byl, maska měl, ale doma to rozbil dokonale úplně. Jo. Bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 011 04. Tak pište humor mezera A nebo B. No a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: hodně. Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zera.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchýně, nebo Tomáš Töpfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
5: Tady Roman Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
6: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
6: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
6: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám děkuju.
6: To je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer,
4: jo.
6: Když mám aj špatnou náladu. To je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: No. Ale ono to získalo cenu na nějakém
6: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale uctivě, tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré,
1: ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
7: Dobré dopoledne, dáma a pane. Je vás Petr z Hloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
7: A přál bych si pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
8: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě do

0: špagety na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako do Twiler.
1: No tak tohle snad dělat nemusím.
0: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končíme.
1: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
0: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No. Je, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 tisíc v té soutěži.
1: Cože?
0: No já.
1: No to je skvělý. Zdeníčko, maminko.
0: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej.
1: Ježiš, promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 tisíc.
0: No já. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No já.
1: No. Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
0: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
1: Cože?
0: No jo.
1: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
0: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 tisíc a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
1: My?
0: No.
1: Stěhovat?
0: Ano.
1: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
0: No tam těžko. Páče jich kvartýry psanej na mě zase.
1: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
0: Ano. A vidíte, milá televize, konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
2: Humoriáda. Jitko, kolikrát ses v životě stěhovala ty?
3: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
2: Ano.
3: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
2: A dost.
3: Jo.
2: Stačí. Dobrá. Moc děkuju.
3: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
2: Taky.
3: Objímejte se.
2: Jo.
3: Milujte se.
2: Ano.
3: A
2: nechoďte nazí jako Jitka.
3: A čtěte Máchu.
2: Jo.
3: Třeba.
2: Kdy jsi četla naposled?
3: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
2: Jo.
3: Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se nahlas Máchu, tak je to krásný.
2: Mm-hmm.
3: Jo.
2: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
3: jasně, ne, dnes, teď jedu pro Péru.
2: Ano.
3: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala 3 velký řízky z Krkovice.
2: Teda ten pes se má.
3: Jo.
2: To je lepší než u Verichu.
3: Ano.
2: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně se vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme také 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj, hezký víkend.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na letní filmové škole dnes představí francouzského tvůrce animovaných filmů Michela Oslo. Hasiči z Chropině získali díky krajské dotaci nové technické vybavení. Registrace vozidel by se mohla vyřizovat online. Během dneška očekávejte oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V Uherském Hradišti dnes čtvrtým dnem pokračuje letní filmová škola. Výroční cenu obdrží francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. Ten nejen představí své snímky, ale setká se s návštěvníky festivalu. Podrobnosti přidává programový ředitel letní filmové školy Jan Jílek.
2: Bude mít i tu tradiční lekci filmu Masterclass, ale bude mít i vlastně specializovanou ještě diskuzi přímo vlastně o těch animačních technikách a potom workshop pro děti, kde děti si budou moct udělat svoji první animaci v životě pod jeho vedením, což pro mě je osobně jeden z fakt jako z highlightů celé letní filmové školy.
0: Profesionální jednotka hasičů z Chropině na Kroměřížsku má nové technické vybavení. Zlínský kraj na ně vyplatil dotaci 129 tisíc korun. Hasiči získali nové ruční radiostanice, zásahové komplety pro dvě osoby i vysavač na vodu, kterým dokážou při zatopení prostor vysát místo téměř do sucha. Podle velitele jednotky Jana Bednáře se tak podařilo obnovit dosluhující vybavení a zvýšila se i akceschopnost chropiňských hasičů. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
3: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka prohráli první zápas nové ligové sezóny. Ze hřiště Slavie Praha odjeli s výsledkem 1-5, navzdory tomu, že ve 12. minutě otevřel skóre křídelník Slovácka Pavel Juroška. Ten ale ve druhém poločase viděl červenou kartu za útočný faul při presinku.
4: My jsme si říkali, že nechceme být ustrašení a možná ten gól paradoxně, který jsme dali takhle rychle, tak prostě nesmí se stát asi, že dostaneme takhle rychle dva góly po sobě hnedka, oba dva takové podobné, takže je to hrozná škoda, pak už samozřejmě se s tím těžko něco dělá, když vlastně následovala ještě v druhém poločase červená karta, čím se vlastně tady tímto i klukům hrozně omlouvám, že jsem je v tom potom nechal.
0: V sobotu se Slovácko představí v novém ročníku poprvé doma a to proti nováčkovi Artisu Brno.
1: Počasí.
0: První polovinu dne očekávejte ve Zlínském kraji oblačno až zataženo a na většině území přijdou časté přeháňky, výjimečně také bouřky. Později odpoledne budou přeháňky ustávat. Aktuální teploty jsou mezi 21 až 16 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní, přes den postupně čerstvý severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se dle dopravních serverů jede po cestách v našem regionu bez dopravních nehod. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Máme tu nový týden, poslední červencový. Zdravím vás, milí posluchači, u pondělního brzkého vstávání. 27. v kalendáři znamená oslavu svátku pro Věroslavy a doufám, že nám všem přinese pohodový letní den. Historické návaznosti proberu už za chvíli v kalendáriu. Na hudebním startu najdeme Karla Gotta. Pouštím písničku a přeju dobré ráno, když teď je 5 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: vlnách Českého rozhlasu Zlín se vítáme do nového týdne. Přeju dobré ráno k datu 27. července. Vybírám z kalendária. V roce 1848 exploze lokomotivy nákladního vlaku na severní dráze císaře Ferdinanda mezi Hulínem a Napajedly zabila 4 členy posádky vlaku a další 2 zranila. 105 let dnes uplyne od objevu inzulinu. Pro lidi trpící cukrovkou znamenal záchranu. Právě tento hormon umí totiž upravit koncentraci cukru v krvi. Inzulin se povedlo poprvé izolovat kanadskému lékaři Biantingovi a jeho asistentu Bestovi. V roce 1939 se narodila herečka Gabriela Vránová. Kariéru zahájila v Národním divadle v Moravskoslezské Ostravě, odkud po 2 sezónách přešla do Pražského divadla na Vinohradech. Zemřela v červnu 2018. 27. červenec býval narozeninovým dnem taky pro slovenskou herečku Zoru Kolínskou. Na svět přišla v roce 1941. Naspívala několik hitů, například byla první interpretkou písně Červené jablčko, kterou pak převzala Hana Hegerová. Dále natočila řadu televizních inscenací a často také vystupovala v kabaretních scénkách. Mezi narozeninové oslavence dnes patří Aleš Beiger, český hudebník, zpěvák, kytarista, skladatel, producent a podnikatel. Zpočátku hrával v řadě amatérských skupin na severní Moravě, později se stal frontmanem kapely Progress 2. Ve své další kariéře pak vytvořil i řadu dalších projektů, kromě jiného spolupracoval například s Věrou Špinarovou nebo Ivetou Bartošovou. A dnes je to přesně 30 let, kdy Štěpánka Hilgertová získala pro samostatnou Českou republiku první zlatou olympijskou medaili, když vyhrála závod ve vodním slalomu.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Písničku zpívá z větší části blondýna Aněta, je to hlavní singl pro album Vulevů skupiny ABBA. Záměrem bylo oslovit Jižní Ameriku, což se povedlo, a je to muzika hladká jako hedvábí. Paradoxně, jak si vzpomínám, ve videoklipu se hraje na úbočí Švýcarské hory v pozadí velký sněhulák. Jdeme do roku 79.

0: 5 hodin 18 minut. Český rozhlas Zlín přeje svým probuzeným posluchačům hezké pondělní ráno 27. červencové. Teď si povíme o dalším průběhu léta, jak ho vidí meteorologové. Krátkou předpověď otevřu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 20 stupňů je teď v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem a ve Strání. 19 stupňů vidím ve Starém Městě a ve Valašském Meziříčí. 18 to je situace v Holešově, ve Zlíně, v Bojkovicích, ve Štítné nad Vláří. A když se posuneme dál, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Vizovice, Luhačovice a Rožnov pod Radoštěm hlásí stupňů 17. 16 stupňů teď momentálně máme v Hošťálkové, dál ve Vsetíně, ve Valašské Senici, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. První polovinu dne bude oblačno nebo až zataženo. S přechodem studené fronty se během dopoledne vyskytnou od severozápadu na většině území časté přehánky, výjimečně i bouřka. Později odpoledne budou přehánky ustávat a převažovat by mělo polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Ráno povane slabý, jihozápadní, přes den postupně čerstvý severozápadní vítr, rychlostí mezi 4 a 8 metry za sekundu, s nárazy kolem 15, nejvíce v přehánkách logicky. Velmi dobré jsou rozptylové podmínky a měly by i v takovéto vydržet, biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Strkají pštrosy hlavu do písku, nebo je to jenom mýtus? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Potíže s prostatou patří mezi nejčastější zdravotní trable mužů po 50. Proč se vlastně tato žláza zvětšuje? Jak onemocnění ovlivňuje běžný život? A jaké jsou možnosti léčby? Připravte si otázky, pánové. Do poradny pro zdraví přijal pozvání zlínský urolog Tomáš Sucháček. Už 29. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne, pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: S aktuálními zprávami je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj připravil koncepci péče o rukodělnou výrobu na následujících 10 let. Jde o dokument, který má podpořit současné řemeslníky a pomoci s předáváním jejich zkušeností mladé generaci. Kraj chce rozšířit nabídku workshopů, vzdělávacích programů pro školy i komunitních akcí, při kterých si mohou lidé tradiční řemesla sami vyzkoušet. Stavbaři v Uherském Hradišti pomalu dokončují nový zimní stadion. Uvnitř aktuálně řemeslníci dělají třeba obklady. Před hlavním vstupem pak vzniká malé náměstíčko s posezením a úpravou prochází i prostor před komerční budovou, kde přibude nový chodník. Soud zatím v Česku rozhodl o jediné hromadné žalobě. K jedné další se poškození můžou hlásit. Tyto žaloby je přitom možné podávat už 2 roky. Pomáhat mají v případech, ve kterých je hodně poškozených. Třeba když nějaká firma podvede své zákazníky. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadu policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. V první polovině dneška očekávejte v našem regionu oblačno až zataženo a na většinu území přijdou časté přehánky, výjimečně také bouřky. Později odpoledne bude déšť ustávat. Aktuální teploty jsou mezi 21 a 16 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní, přes den postupně čerstvý severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dopravní nehodu si dejte pozor na silnici mezi Machovou a Otrokovicemi na Zlínsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Kde všude zasahují hasiči ze Zlínského kraje? Může se stát, že třeba při zemětřesení ve Venezuele. Tomáš Svozil z krajského ředitelství hasičského záchranného sboru Zlínského kraje takto pomáhal s monitorovacím dronem. Povídání s hasičem Tomášem Svozilem přineseme už za chvíli. Teď je 17:30. Dobré pondělní ráno.

0: Dobré pondělní ráno přející Český rozhlas Zlín je 6:30. Dá se na všechno při hasičském zásahu připravit? I to byla jedna z otázek Markéty Macháčkové ve čtvrtečním dopoledním vysílání. Jejím hostem byl Tomáš Svozil z krajského ředitelství záchranného hasičského sboru Zlínského kraje a ukázku z rozhovoru vám přinášíme právě teď.
1: Ve studiu Českého rozhlasu Zlín je se mnou stále Tomáš Svozil, vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a služeb krajského ředitelství hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Je to velmi dlouhý název funkce, Tomáši, ale vy jste samozřejmě předtím, než jste byl ve vedení hasičského sboru, tak jste působil i jako řadový příslušník hasičského sboru. Je to tak?
2: Je to pravda, začínal jsem jako stážista v Ostravě při studii a poté jsem se dostal do Zlínského kraje na stanici v Kroměříži a postupoval jsem až do Otrokovic a následně jsem se dostal na tu denní směnu, kde už s tím výjezdem se tak nesetkávám, ale i třeba dnes jsem na doplnění minimálních početních stavbů směny ve Zlíně, takže se můžu dneska dostat taky na výjezd, když bude nějaká příležitost.
1: Aha, takže je to tak, že takzvaná denní směna, to je takový ten v úvozovkách režim smrtelníků, to znamená, že nemusíte hned běžet, když se něco stane?
2: Pokud nemáte pohotovost, tak je to přesně tak, je to kancelářská práce.
1: A vy máte dneska pohotovost, takže pokud by najednou začalo někde hořet nebo hasiči byli potřeba, protože ti nezasahují samozřejmě jenom u požáru, ale k tomu se ještě vrátíme, tak vy byste musel vyskočit na ten známý červený vůz s houkačkou a odjet?
2: Je to přesně tak.
1: I ano. Tady ze studia?
2: Tady ze studia ne, teďka za sebe mám záskok, naštěstí děkuju za něj a pak když se dostanu na stanici, tak to tak bude.
1: Tak to jsme rádi, že nám neutečete z rozhovoru, že si spolu ještě chvíli můžeme povídat. Já se snažím to trochu odlehčit, protože si myslím, že vy máte tu práci opravdu náročnou a všichni vaši kolegové. A říkám si, když jsem totiž přemýšlela o tom, o čem si s vámi budu povídat, tak jsem najednou uslyšela otevřeným oknem houkačku hasičskou a říkala jsem si, co to vlastně udělá s vámi, protože my běžní smrtelníci prostě dál pijeme kávu, ale vy asi začnete přemýšlet trochu jinak.
2: Je to tak, nenechá vás to klidným, hlavně když vím, že třeba žena někde na cestách, tak se raději podívám do našich programů nebo aplikací, jestli náhodou se to netýká nějaké dopravní nehody, ale jinak pokud nemáte tu pohotovost, tak je to pro vás, jak říkáte vy, běžná houkačka a pokračujete v činnosti.
1: Mm-hmm. Říkal jste, že musíte to hned skoordinovat s rodinným programem, takže vaše hasičská služba, ta je i dost součástí toho rodinného života. Je to tak, musí s tím okolí počítat.
2: Je to tak a než jsem se na tu denní směnu rozhodl jít, tak jsme to samozřejmě s ženou probírali a ta řekla, že mě podporuje, takže doufám, že si uvědomila i tady všechny ty náležitosti, které teďka na ní dopadají a děkuji za to.
1: Já si myslím, že i tak to můžeme poděkovat všem rodinným příslušníkům našich hasičů, že je podporují, protože bez nich bychom to měli rozhodně těžké a spoustu věcí bychom prostě nezvládli. Jsem moc ráda, že si tady se mnou teď povídáte. No a mě by vlastně ještě zajímalo, jak to vlastně probíhá při tom zásahu. Stává se vám i po těch letech, při kterých jste byl vlastně řadovým hasičem, teď jste ve vedení hasičského záchranného sboru, tak stává se vám, že přijdete k zásahu a musíte třeba vymýšlet to řešení takzvaně za pochodu, že ty zajeté systémy v tu chvíli zrovna neplatí?
2: My máme na všechno nějaké postupy, takže tam se vždycky odrážíme od toho, ale každá událost je úplně jiná a do každé události mimo ty, co máme postupy, tak nám skáčou, my to nazýváme očekávané zvláštnosti a ty musíme potom samozřejmě řešit, až jak to nastane. Takže je to vždycky nutná dávka přemýšlení a ne zbrklých rozhodnutí.
1: Hrají v tomto velkou roli i zkušenosti, že už trochu poznáte, co jsou ty očekávané zvláštnosti.
2: Je to tak, určitě, když člověk je zkušený, tak to má snazší, ale i po 30 letech vás překvapí, řeknete si banální zásah. Měl jsem tu možnost to řešit s několika příslušníky a říkali, to jsem za 30 let ještě neviděl, co se mi stalo teď.
1: Co je v tu chvíli nejdůležitější asi?
2: Za mne zachovat klid a přemýšlet, jak tu situaci vyřešit a co nejmíň ohrozit, jak ty zachraňované osoby, tak ty příslušníky na místě a samozřejmě té neposlední řadě zvířata majetek.
1: Říká Tomáš Svozil, příslušník hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
0: Celý rozhovor Markéty Macháčkové s Tomášem Svozilem z krajského ředitelství záchranného hasičského sboru Zlínského kraje si můžete poslechnout na našem webu.
3: více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: mezi námi.
1: Za 12 minut bude 6 hodin, podívejme se na úvod nového týdne přes informace meteorologů. Krátkou předpověď otevřu i tentokrát číselně.
2: Počasí.
1: Jaké hodnoty mi do studia posílají meteorologické stanice? 20 stupňů je v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem a ve Strání. 19 ve Starém Městě a ve Valašském Meziříčí. 18 stupňů vidím v Holešově, ve Zlíně, Bojkovicích a ve Štítné nad Vláří. 17 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná, Maruška Hostýnské Vrchy, Vizovice, Luhačovice a Rožnov pod Radhoštěm. 16 stupňů, to je teď situace ve Valašské Senici, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. První polovinu dne bude oblačno až zataženo, s přechodem studené fronty se během dopoledne vyskytnou od severozápadu na většině území časté přehánky, výjimečně i bouřka. Později odpoledne budou přehánky ustávat a převažovat by mělo polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Ráno povane slabý, jihozápadní, přes den postupně čerstvý severozápadní vítr rychlostí 4 až 8 s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Samozřejmě nejvíce logicky v přehánkách. Rozpilové podmínky jsou a měly by i zůstat velmi dobré. Biozátěž pouze mírná na jedničce.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysílá Český rozhlas Zlín pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude někdejší mluvčí Václava Havla Michal Žantovský.
1: Havel měl obavu ze syndromu zámku. Máte pocit, že se to dnešním politikům děje mnohem rychleji?
2: On poukazoval na takový ty politický výsady a privilegia.
1: No a stává se to těm dnešním politikům, myslíte, jako rychleji, že opravdu začínají pociťovat ten pocit té nadřazenosti nad obyčejnými lidmi jako rychleji?
2: Stává se jim to rychleji, zvláště když rychle jezdí svýma Mercedesama.
1: Přesně.
2: Po odbočovacím pruhu, jo, rovně.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tlumočník, psycholog a diplomat Michal Žantovský. Nové zprávy za chvíli, 6 hodin bude za 6,5 minuty.

0: přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj rozšiřuje podporu dostupného bydlení. Uzavírka v Zašové na Vsetínsku skončí s předstihem. Paliva v Česku jsou týden po konci státní regulace dražší. Během dneška očekávejte oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj rozšiřuje podporu dostupného bydlení. Půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nových nájemních a sociálních bytů. V tomto a příštím pololetí by jich mělo vzniknout minimálně 50. Podle mluvčí hejtmanství Soně Ličkové nový program pomůže hlavně projektům, které splnily podmínky pro získání státní nebo evropské dotace, ale kvůli nedostatku financí na ni nedosáhly.
3: Kraj bude obcím poskytovat návratnou finanční výpomoc, tedy peníze, které obce postupně budou vracet. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun, maximálně však 1,5 milionu korun na jeden byt. Kraj může půjčkou pokrýt až polovinu nákladu projektu.
2: Řidičům, kteří projíždějí Zašovou na Vsetínsku, se už za týden výrazně ulehčí cestování. Na hlavním tahu mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm skončí kyvadlový provoz a znovu se otevře hlavní vjezd i výjezd do centra obce přes novou křižovatku.
4: Od dneška dělníci pokládají na rekonstruovaném úseku nový asfalt. Kvůli tomu se dočasně posune provizorní autobusová zastávka pro směr na Valašské Meziříčí na začátek opravovaného úseku směrem k Zubří. Cestující mířící na autobus by při průchodu stavbou měli využívat vyznačené koridory pro pěší. Gabriela Hekla, Český rozhlas.
2: V Česku už týden neplatí cenové stropy pro paliva na čerpacích stanicích. Data společnosti CCS ukazují, že nafta i benzín po konci regulace zdražily. Podle petrolejářů to ale odpovídá tržním podmínkám.
5: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátila na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje, o obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. Její sdělení má v příjemci vzbudit dojem, že nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Vyzývá ho k využití odkazu na uhrazení dlužné částky, jde však o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Zástupci Brna upozorňují, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů ve městě takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat.
1: Počasí.
2: Během dneška očekávejte ve Zlínském kraji oblačno až zataženo a na většinu území přijdou časté přeháňky, výjimečně také bouřky. Později odpoledne budou přeháňky ustávat. Teploty se aktuálně pohybují mezi 20 až 16 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní, přes den postupně čerstvý severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Osobní auto havarovalo do stromu na silnici mezi Machovou a Otrokovicemi na Zlínsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po víkendu vás, milí posluchači, opět zdravím, přeju pohodu na startu nového týdne a jenom upřesním, dnes máme 27. července. Svátek oslaví Věroslavové a když se podíváme do kalendáře církevního, Svatý Pantaleon je patronem lékařů, porodních asistentek a kojných, jeden ze 14 pomocníků v nouzi. Nás doufám čeká den plný příjemností. U pondělního probouzení posílá přání dobrého rána Petr Uhřík. Teď je 6 hodin a přesně 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: vlnách Českého rozhlasu Zlín se vítáme do nového týdne. Přeju dobré ráno k datu 27. července. Vybírám z kalendária. V roce 1848 exploze lokomotivy nákladního vlaku na severní dráze císaře Ferdinanda mezi Hulínem a Napajedli zabila 4 členy posádky vlaku a další 2 zranila. 105 let dnes uplyne od objevu inzulinu. Pro lidi trpící cukrovkou znamenal záchranu. Právě tento hormon umí totiž, jak víme, upravit koncentraci cukru v krvi. Inzulin se povedlo poprvé izolovat kanadskému lékaři Bantingovi a jeho asistentu Bestovi. V roce 1939 se narodila herečka Gabriela Vránová. Kariéru zahájila v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě, odkud po 2 sezónách přešla do Pražského divadla na Vinohradech. Zemřela v červnu 2018. 27. červenec býval narozeninovým dnem pro slovenskou herečku Zoru Kolínskou. Na svět přišla v roce 1941. Naspívala několik hitů. Například byla první interpretkou písně Červené jablčko, kterou pak převzala Hana Hegerová. Dále natočila řadu televizních inscenací a často také vystupovala v kabaretních scénkách. Mezi narozeninové oslavence patří dnes Aleš Beiger, český hudebník, zpěvák, kytarista, skladatel, producent a podnikatel. Zpočátku hrával v řadě amatérských skupin na severní Moravě, později se stal frontmanem kapely Progress 2. Ve své další kariéře pak vytvořil i řadu dalších projektů. Kromě jiného spolupracoval například s Věrou Špinarovou nebo Ivetou Bartošovou. Gratulujeme k narozeninám. A dnes je to přesně 30 let, kdy Štěpánka Hilgertová získala pro samostatnou Českou republiku první zlatou olympijskou medaili, to když vyhrála závod ve vodním slalomu. Z kalendária je to všechno a pokračujeme aktuálním regionem. Ubytovatelé v Beskydech mají za sebou první měsíc prázdnin. Kolik na Valašsko přijelo turistů, řekne už za chvíli reportérka Gabriela Hickl.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Manželé s velkým věkovým odstupem, tak si pamatujeme dvojici Albano a Romina Power. Moc se už neví, že spolu natočili taky 7 filmů, ale nás teď zajímá prioritně zvuková stopa. Sanremo roku 84, tady se předvedli s písničkou Čísará.

0: Nestálé počasí v červenci v Beskydech mění způsob rezervace pobytů na horách. Lidé si místa v ubytovacích zařízeních zamlouvají až na poslední chvíli podle předpovědi počasí. Do kempů třeba zamířilo méně lidí ze stany.
1: Já vidím, že svišti v pohybu tady balí stany.
2: My jsme v podstatě, když jsme vybírali kemp, tak jsme chtěli něco takového přírodního, což tenhle kemp naprosto splňuje. Je přímo u cyklostezky. Myslím si, že i to zázemí, který tady je, vlastně je tady oheň, je tady nějaký bufet, záchody, toalety.
1: Vedoucí tábora svišťů v pohybu Tomáš dává dětem pokyn, aby se přesunuli na kole na cyklostezku. Přes noc je rušil velký tábor tatínků s dětmi. Parta z Brna se do rožnovského sportovního kempu vrací už několik let a zabírá téměř desetinu jeho plochy.
3: Myslím, že to je kolem 10 tatínků a 20 dětí. A jeden dědeček.
1: Říká Tomáš, proč Rožnov?
3: Více zábavy, co dělat.
1: Rodin i táborů se sem vrací spousta. Vedoucí kempu Daniel ale říká, že letošní červenec je jiný. Je chladno a prší.
4: Je více chladno, červenec vždycky býval teplý, teďka je takový střídavě oblačno, hodně prší, ale ti lidi zase přijedou, víkendy vždycky bývají plné, jenom přes ten týden takové slabší.
1: Kdo si chatku nezamluvil dopředu, má smůlu. Volných míst je málo a mizí během chvíle.
4: Vždycky na poslední chvíli zjišťuji, jestli je něco volného, chatky jsou permanentně obsazené celou sezónu, někdo občas vypadne třeba kvůli nemoci a ty volné kapacity se prodají během pár hodin.
1: Potvrzují to i jinde v Rožnově. Hned přes cestu je Rožnovkem. Apartmány tady mají plné od zimy. Celou sezónu ale sráží prázdné stany. Obsazenost je podle Marcela Vašuta výrazně nižší než v loňském roce.
5: Protože opravdu to počasí není pro ty stanáře vhodné, jako pro rodiny s dětma. Večer je 15 stupňů, takže to není úplně ideální.
1: Zima.
5: Ano, zima.
1: Podobně mluví i lidé z rožnovských hotelů. Hosté letos čekají, jaké bude počasí a rezervují až pár dní před příjezdem, říká manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
6: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognózu, jak bude vlastně.
1: Obsazenost je i tak vysoká.
6: Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
1: A když počasí nevíde, sázejí ubytovatelé na program pod střechou.
6: Hlavně je to vyhovující v tom, že nemusíte úplně na to počasí spoléhat. Najdete si program, ať už ve wellness za nepříznivého počasí, nebo si vydáte po okolí, když je pěkně.
1: Letošní statistiky návštěvnosti můžou vylepšit nadcházející teplé dny. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
7: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
8: Někdo v důchodu odpočívá. Ona začala šít kroje. Dnes je uznávanou tvůrkyní v oboru. Vyrábí i nádherné krojové doplňky a učí ostatní, jak o tyto poklady správně pečovat. Marie Kedroňová z Neda Konic. Jak se z koníčku v penzi stane uznávané umění a proč mladá generace touží po jejich radách? To řekne v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 27. července v 15 hodin a 20 minut.
7: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
9: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
7: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za necelých 9 minut bude 6:30. Navážeme na informace, které beru od meteorologů z Brna, poslechneme si podrobnou předpověď přímo z místa, kde se tvoří. Ozvat by se měla meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak vypadá podle vašeho pozorování to dnešní? Jaké máme pondělní ráno ve Zlínském kraji?
1: Tak ta oblačnost je taková proměnlivá, spíš na řadě míst velká. Teploty se nám pohybují nejčastěji od 15 do 21 stupňů. Vítr ten nám vané převážně slabý, západních směrů do 15 km za hodinu a jen výjimečně se vyskytují slabé přehánky v západní části kraje.
0: Co nám pondělí nabídne v celkovém pohledu? Bude hodně oblačnosti?
1: Tak ta oblačnost bude taková docela proměnlivá, spíš teda větší a potom od severozápadu čekáme, že na většině území se nám vyskytnou přehánky, ojedinělé i bouřka, pravděpodobnější je teda na Vsetínsku, potom později odpoledne a večer, ale by nám už měly začít ty přehánky postupně ustávat a i oblačnost ubývat, a to nejčastěji na polojasno, ty nejvyšší teploty očekáváme od 23 do 26 stupňů, na Vsetínsku trošinku chladněji, tam spíše ty maximální teploty budou kolem 22 na některých místech. A ještě k tomu bude takové větrno přes den, ráno ten vítr ještě slabý, západní směru, přes den ale bude postupně čerstvý, severozápadní do 30 km za hodinu a v nárazech může dosáhnout rychlosti kolem 55 km za hodinu, ale v těch přehánkách, případně i bouřce, to může být i více, tam se nedá vyloučit i rychlost kolem 65 km za hodinu.
0: A když si doplníme ještě číslo do biozátěže?
1: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A hned se podívejme na zítřek, jak vychází předpověď na úterý.
1: Tak tam už čekáme malou oblačnost, polojasno až jasno, hlavně teda to polojasno během toho poledne a odpoledne. Ty nejnižší teploty od 14 do 11 stupňů, ty nejvyšší od 25 do 28 stupňů, Vsetínsko lokálně zase spíše kolem 24 stupňů, vítr už bude slabý, proměnlivý, během nejenom přechodně mírný severní směru do 20 km za hodinu.
0: Když se podíváme do prostřed týdne, nastane nějaká letní změna? Jak prozatím vypadá předpověď na středu, čtvrtek? Naznačte, Andreo, prosím, další průběh.
1: Vypadá to, že by měl převládat převážně slunečný ráz počasí a začne se nám oteplovat ve středu ty nejvyšší teploty od 28 do 32 stupňů a ve čtvrtek ještě tepleji, tam nejčastěji od 33 do 36 stupňů.
0: A ještě trochu zajímavé historie, podívejme se na datum 27. července přes rekordní teploty.
1: Tak ta nejnižší hodnota byla zaznamenána v roce 1952, bylo to 4,4 stupně Celsia na stanici Halenkov, maximum jsme zaznamenali v roce 1921 na stanici Luhačovice a to 37,4 stupně Celsia.
0: O počasí je to prozatím všechno, o podrobnou předpověď se postarala meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín. Děkuje, přejeme dobrý start v novém týdnu, hezké dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den naslyšenou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti začíná program Českého rozhlasu. V rozhlasovém stanu bude například debata pro a proti o proměnách politické kultury nebo beseda připomínající 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Návštěvníci se můžou těšit také na diskuzi o vztahu kultury a veřejnoprávních médií, datový speciál serveru iRozhlas.cz nebo pořad Hotspot Rádia Wave. Přírodní zahrada vznikne do konce prázdnin v areálu školního hřiště v Sazovicích na Zlínsku. Bude tady vzdělávací zóna formou naučné stezky. Projekt si vyžádá investici 640 tisíc korun. Polovinu nákladů pokryje dotace. Krajská nemocnice v Třinci společně s nemocnicí v Polském Češíně chtějí zjednodušit převoz pacientů za hranice. Čechy i Poláky ošetřují obě zdravotnická zařízení v příhraničí. V některých případech je nutné převést pacienta na následnou péči do nemocnice v zemi, ze které pochází. Fotbalisté Slovácka nestačili na obhájce mistrovského titulu. V prvním ligovém kole prohráli v Praze se Slavií 1-5. Slováckou v soutěžním utkání poprvé vedl nový trenér Jan Jelínek. Druhý ligový zápas sezóny čeká Slovácko doma. V sobotu se představí proti nováčkovi soutěže Artisu Brno. Dnes bude ve Zlínském kraji proměnlivá oblačnost, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky nebo také bouřky a postupně čekejte ustávání deště a ubývání oblačnosti. Aktuální teploty se pohybují mezi 21 a 15 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 22 až 26 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, přes den postupně čerstvý severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto havarovalo do stromu na silnici mezi Otrokovicemi a Machovou na Zlínsku. Projíždíte tam se zvýšenou opatrností. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Máme tu jedno výročí, které se mi nevešlo do kalendária, tak ještě připomenu, dnes je to přesně 160 let, kdy bylo dokončeno pokládání telegrafního kabelu, který vedl poprvé pod vodou. Spojoval Evropu se Severní Amerikou. I takto se zapsalo datum 27. července do historie. Přeju pohodové pondělní ráno. Teď je 6:30.

0: Půl sedmé a 9 minut, je tu pondělí, Český rozhlas Zlín vás, milí posluchači, vítá do 27. července. Dobré ráno. Stavbaři v Uherském Hradišti pomalu dokončují nový zimní stadion. Hala se dvěma ledovými plochami a ubytovnou by se měla otevřít koncem září. Podrobnosti uslyšíte v ranním vysílání krátce po 7:45. Tématem dopolední chovatelské poradny bude chov hadů, ještěrů a dalších exotických zvířat v domácích teráriích. Hostem Anny Randárové bude zlínský terarista Martin Rokos. Rozhovor začne po 11. hodině a já se už za chvíli budu věnovat počasí, nabídnu další krátkou pondělní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Tak to nám zpívali gentlemani Mandraže. Za minutu a půl bude 6:45. Nahlédneme do aktuální předpovědi, jak se nám projeví nový týden v teplotách a oblačnosti.
1: Počasí.
0: Ranní současné teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 15 a 19 stupni. Dnes očekávejme proměnlivou oblačnost, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou přehánky postupně ustávat a oblačnost ubývat, nejčastěji na polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 22 stupňů. Ráno povane slabý, vítr západních směrů, přes den postupně čerstvý severozápadní, rychlostí 4 až 8, s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. U toho jsou a vydrží velmi dobré rozptylové podmínky a biozátěž ta je pouze mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Farmáři si stěžují, že výkupní cena mléka klesla pod výrobní náklady. Některé supermarkety, možná jste si všimli, teď přitom litr prodávají i za 6 korun. Proč cena tak radikálně klesla a nakolik farmáři prodělávají? Dozvíme se už za chvíli v reportáži.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín tentokrát zavítá do světa terárií. 27. července bude naším hostem terarista Martin Rokos ze Zlína. Mluvit budeme o tom, co obnáší domácí chov hadů, ještěrů a dalších exotických zvířat. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Martinem Rokosem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Na vlně Českého rozhlasu Zlín se vítáme do pondělí 27. července. Výkupní cena mléka klesá. Farmáři za něj dostávají až o 30% méně než v loni. Prý jim to nepokryje ani náklady na výrobu. Není to ovšem jenom problém Česka. Mléka je podle odborníků nadbytek na celém světě.
1: Proti loňskému roku, když porovnám cenu za litr mlíka před rokem, tak je úplně stejná, akorát je o 3 koruny nižší. Jo.
2: S Josefem Divišem jsme v areálu mléčné farmy Selecta v Pacově.
1: A tak když my produkujeme nějakých 500 000 litrů měsíčně, tak si každý dopočítá, jak kolik peněz jako přicházíme. Jo.
2: Nedostáváte se už pod náklady?
1: No tak to samozřejmě, že jo, ty náklady jsou někde 11,50 a my máme cenu za 10,27 a to ještě máme jako řekněme, ne VIP, ale díky tomu, že jsme certifikovaný na takzvaný QMilk +.
2: Počkejte, mě to nějak nedává smysl, já jsem včera kupoval plnotučné mléko v akci za 8 korun, říkáte, že náklady jsou 11?
1: Podle mě je to prostě naprostá dehonestace prostě té práce chovatelů, který okolo toho chodějí. Tam nejde prostě říct, hele, vypneme teďky ty cecíky a nebudeme dojít a počkáme, až to bude.
2: A co tady vlastně stojí za extrémně nízkými výkupními, ale vlastně i prodejními cenami mléka? Já jsem se na to zeptal Jiřího Kopáčka, předsedy Českomoravského svazu mlékárenského.
3: V současné době celý svět je ve vysokém převisu nabídky nad poptávkou. Ten objem mléka

0: základnu zákazníků, to je spíš taková komunita.
1: Tady na Vysočině vyprodukovali podle Českého statistického úřadu loni farmáři skoro 680 milionů litrů mléka. To je nejvíc v republice. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Město Zlín během letních prázdnin investuje do oprav a modernizace škol. Nejisté počasí letos komplikuje turistickou sezónu v Beskydech. Registrace vozidel by se mohla vyřizovat online. Dnes bude převažovat proměnlivá oblačnost s přeháňkami a nejvyšší teploty dosáhnou 26 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Zlín letos o letních prázdninách investuje do oprav a modernizace mateřských a základních škol téměř 85 milionů korun. Peníze půjdou do 38 stavebních akcí. Největší z nich je rekonstrukce kuchyně a jídelny v základní škole Dřevnická za 32 milionů korun. Město opravuje také střechy, elektroinstalace, rozvody vody, odborné učebny nebo školní zahrady. Většina oprav je naplánována tak, aby co nejméně omezila přípravy na nový školní rok. Obyvatelům v Beskydech letošní červenec moc nepřeje. Je tam chladno, častěji prší a tak spousta lidí pobyt i výlet raději odložila. Lidé si navíc místa zamlouvají na poslední chvíli.
4: V kempech bylo nejvíc stanařů, říká provozovatel kempu Rožnov Marcel Vašut.
5: Protože opravdu to počasí není pro ty stanaře vhodné, jako pro rodiny s dětma, večer je 15 stupňů zima.
4: Hotely v Rožnově pod Radhoštěm ale zůstávají plné. Aktuální obsazenost popisuje manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
6: V hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí. Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
4: Sezónu můžou vylepšit teplejší dny, které mají přijít v tomto týdnu. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
3: Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
7: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěv úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
3: Na ústředním hřbitově v Brně vznikne nový pomník obětí komunistického útlaku. Město hledá firmu, která pro něj vytvoří pamětní desku. Pietní místo má přiblížit příběhy pohřbených lidí, jak doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
8: Pomník má vytvořit důstojné pietní místo věnované památce 1107 osob, které spojuje skutečnost, že nebyli pohřbeni individuálně. Má tedy proměnit dosavadní hromadné pohřebiště v prostor tichého zastavení, rozjímání či modlitby.
2: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji proměnlivá oblačnost. Od severozápadu přijdou na většinu území přeháňky nebo také bouřky. Postupně očekávejte ustávání deště a ubývání oblačnosti. Aktuální teploty se pohybují mezi 21 a 15 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 22 až 26 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, přes den postupně čerstvý severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Pozor si dejte na silnici mezi Machovou a Otrokovicemi na Zlínsku, kde máme hlášenou nehodu osobního auta. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nový týden a nové úkoly, teď myslím na ty opravdu příjemné, tedy soutěžení v moravském nářečí. Pokud máte, milí posluchači, chuť pustit se do naší malé slovní hry, za chvíli bude šance. Vydavatelství Kazda odmění výherce knihou s názvem Kouzlo islandské noci. Jde o román O cestě do neznáma a hledání sebe sama, o důvodech, jak žít naplno. Otázku prozradím hned po písničce Hledy Vondráčkové s Jiřím Kornem. Vítám vás do pondělí 27. července. Dobré ráno. Za mikrofonem stabilně Petr Uhřík, teď je 7 hodin a 5 minut.
2: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin 8 minut s novým pracovním týdnem je tu znovu oblíbená soutěž, ve které odhalujeme význam nářečních slov. Cenu věnuje vydavatelství Kazda, je to kniha s názvem Kouzlo islandské noci, román o místě, kde se ztrácí bolest a rodí nové naděje. Ozvat se můžete na známém telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Pro dnešní zajímavé soutěžní slovo, v soutěži Jak se u nás mluví, jsme se vypravili za Dušanem Neradilkem do Roštění na Kroměřížsku. Takže nastražíme uši a pozorně si poslechneme, hned jak zvednu telefon. Přeju dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Jana, zdravím vás.
0: Zdraví kdo? Ještě jednou, prosím, to jméno.
2: Jana.
0: Paní Jana bude soutěžit. Tak a máme se dobře po víkendu.
2: Ale jo,
0: nezní to moc přesvědčivě,
2: dá se to,
0: takže zatím tak jako dobře za 3, jo, zhruba.
2: Ono se to zlepší,
0: věřím tomu. Tak paní, ano, jdeme do hry, pustím vám soutěžní otázku a zkuste na ní správně odpovědět.
3: Víte, co to znamená, vorabečňák plné pečeňáků?
0: To bylo rychlé, vorabečňák plné pečeňáků, co to je?
2: Ohrabečňák plný pečeňáků.
0: Vorabečňák plné pečeňáků.
2: No, já si zkusím nápovědy, ale řekla bych, že nějaký košík nebo něco.
0: Košík ano, ale čeho?
2: Pečených zemáků v ohni.
0: No tak vidíte, paní Jano, vy žádnou nápovědu nepotřebujete, teď jste přesně zacílila. To je ono, přesně tak. Tak jenom si necháme správnou odpověď potvrdit. Náš posluchač Dušan Neradilek z Roštění jistě bude souhlasit.
3: Vorabečňák to byl kož na sbírání brambor na poli a pečeňáky byly pečený brambory v ohni. A když se upekly, tak se naházely do toho koše.
0: Výborně, tak to jste skvěle zahájila týden, paní Jano. No,
2: tak to mám radost.
0: Pečeňáky, to je pochoutka, souhlasíte?
2: Určitě, taky jsme pekli v ohni.
0: Že?
2: Jak se vybírali zemáky, přesně, ano, na poli, palili se na tě.
0: Pečené brambůrky.
2: Ano.
0: Stačí trochu soli a nic víc, paráda.
2: Tak.
0: Dnešní mladí už to moc neznají, ale když jim to předvedeme, tak to. Když se udělá ohýnek na zahrádce, že? A opečou se špekáčky nebo něco.
2: Ano.
0: A potom, že se tam hodí ty brambůrky, tak oni jsou prostě z toho naprosto nadšení, jaká je to dobrota. No,
2: jaká je to
0: přímo vašta, no, jak říkáte. No. Tak jo, paní Jano, úspěch pro vás, to znamená hezkou výhru v podobě knihy, také blahopřeju a mějte se hezky.
2: A já vám moc děkuju.
0: Taky za zavolání, naschledanou.
2: Všechny zdravím.
0: Díky za posluchače.
2: Ano. Tak,
0: paní Jana zůstane na telefonu.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: A my se vydáme do Německa. Modern Talking v 80. Tenkrát, ano, nový zvuk. Chlapci přišli s inovativním, dosud nepoznaným projevem, no jo. A taky už je to přes 40 let, to je pravda.

0: Je přesně 4:08, teď si povíme o dalším průběhu léta, jak ho vidí meteorologové. Krátkou předpověď otevřu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme v rozmezí 16 až 21 stupňů. Čekejme proměnlivou oblačnost, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer začnou přehánky postupně ustávat a oblačnosti ubývat, nejčastěji na polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 22 stupňů. Ráno povane slabý vítr západních směrů, přes den postupně čerstvý severozápadní, rychlost 4 až 8, ale místy s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu v přehánkách a bouřkách. Velmi dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěže pro dnešek pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Stavbaři v Uherském Hradišti pomalu dokončují nový zimní stadion. Hala se dvěma ledovými plochami a ubytovnou by se měla otevřít koncem září. Podrobnosti uslyšíme už za chvíli v reportáži.
2: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nechybí ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám každý den přináším to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Radost z toho, že nás posloucháte, má Jožka Kubáník.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Dnes je 27. července, už za několik týdnů by na ledové plochy nového zimního stadionu v Uherském Hradišti měli vyjet první bruslaři. Stavbaři aktuálně dokončují práce v interiérech a upravují také okolí haly za téměř 450 milionů korun.
1: Jsme vlastně teď na budoucí tribuně, ano. Kde vlastně zbývá, se dívám asi jenom osadit sedačky.
2: Chybí nám tady epoxidový nátěr na tribuně a osazení sedaček.
3: Ukazuje mi projektový manažer společnosti PSG Construction Radek Divoký, který má celou stavbu na starosti.
1: Díváme se na ty dvě ledové plochy, jednu hlavní, vedle ta menší tréninková. Tam už se rýsuje ten jejich tvar. Co tam zbývá dodělat vlastně? No, mantinely, technologie jsou tam hotové.
2: Ano, asi. Technologie jsou hotové, jenom osadit mantinely a udělat led.
1: Takže ono, přestože to vypadá pořád jako staveniště, tak vlastně už je to skoro nachystané.
2: Ano, v podstatě kdyby byly mantinely a nachladili jsme, tak můžeme bruslit a hrát ruky.
1: Ta technologie, to už tak nějak, řekněme, máte ji odzkoušené, funguje to?
2: Technologii máme odzkoušenou, protože při betonáži desky ledové plochy jsme museli chladit, takže jsme měli dočasný zdroj, nachladili jsme kompletně ledovou desku, takže by neměl vzniknout už vůbec žádný problém.
1: Tady hned za námi je zázemí pro klub nebo i pro návštěvníky.
2: Je tady rozcvičovna, jsou tady dvě kanceláře pro klub a je tady společenská místnost s malou kuchyňkou a sociální zázemí.
1: A hned vedle tam už je vlastně hlavní vstup teda.
2: Tady je hlavní vstup do budovy, dole recepce, prosklená výtahová šachta a kolem ní schodiště.
1: Z toho zázemí pro sportovce vlastně už se pomalu finišuje i na šatnách.
2: Ano, šatny jsou taky vyobkládané, začíná monta zařizovacích předmětů a finišuje se vzduchotechnika.
1: Ubytovna, tady už probíhají takové ty...
2: Ubytovna se finišuje, osazují se zařizovací předměty, dodělává se interiér, obklady stěn a ve stavné kuchyni.
1: Součástí vlastně těch stavebních prací je i úprava prostoru před zimním stadionem, před tím samotným novým vstupem a okolo. Co všechno tam ještě vlastně teďka budete dělat nebo už děláte?
2: Bude tam takové malé náměstí, kde bude mobiliář s lavičkami a stín od stromů. Máme veškeré inženýrské sítě. Tento týden děláme zámkovou dlažbu před hlavním vstupem. Zahájili jsme asfaltové práce a chodníky před komerční budovou. Ta obslužná komunikace tam zůstává, akorát tam přibyly chodníky kvůli bezpečnosti, protože víc budovy bylo občas o zdraví. A za 14 dnů asfaltujeme autobusovou zastávku a parkovací stání na druhé straně ubytovny.
3: Dodává vedoucí stavby Radek Divoký. Podle starosty města Stanislava Blahy z ODS by se nový zimní stadion měl otevřít koncem září. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Aktuální zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Profesionální jednotka hasičů z Chropině na Kroměřížsku má nové technické vybavení. Zlínský kraj na ně vyplatil dotaci 129 tisíc korun. Hasiči získali nové ruční radiostanice, zásahové komplety pro dvě osoby i vysavač na vodu, kterým dokážou při zatopení prostor vysát místo téměř do sucha. Snoubenci ve Valašském Meziříčí už znají termíny svatebních obřadů na příští rok. Radní jich schválil 33. Kromě tradiční obřadní síně na radnici můžou páry nově vybírat i z dalších svatebních míst. Podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO jde o florální kostel, freskový sál nebo kapli na zámku Žerotínů. Ministry čeká poslední jednání vlády před prázdninovou přestávkou. Kabinet se znovu po dvoutýdenní pauze sejde v polovině srpna. Na programu má dnes například zavedení nové pracovní pozice peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti mají pomáhat lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových situacích. Hromadné žaloby zatím Češi můžou využívat jen výjimečně. Za dva roky od zavedení této možnosti podali specializované organizace dvě žaloby. Stát přitom očekával zhruba 5 až 10 ročně. Podle zástupců organizací se totiž jejich podávání často nevyplatí kvůli vysokým nákladům. Hromadné žaloby mají pomáhat hlavně v případech, kdy škoda vznikla většímu počtu lidí, typicky třeba u nedodání zboží. Dnes bude v našem regionu proměnlivá oblačnost a od severozápadu přijdou na většinu území přehánky nebo také bouřky. Aktuálně se teploty pohybují mezi 20 a 16 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 22 až 26 stupňů a vítr povane slabý západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ulice Neradice v Uherském Brodě je dnes uzavřena kvůli opravě povrchu vozovky. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli projdu regionem po stránce kultury, doporučím několik zajímavých letních akcí pro volný čas. Teď je 7:30, 2,5 minuty. Vítáme se do 27. července. Přeju hezké pondělní ráno.

0: Tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého pondělního rána za 8:45. Přidám několik tipů z oblasti kultury. Zahradní herna u Králičího kopce, to je událost pro rodiny s dětmi, kterou nabízí po celé prázdniny Květná zahrada v Kroměříži. Těšit se můžete na skládačky, hry, hříčky a tvoření. Program je určen všem věkovým kategoriím, doprovod rodičů je nutný. Vydat se do Květné zahrady v Kroměříži můžete každé prázdninové pondělí, kdykoliv od 10 do 15 hodin. Letní filmová škola v Uherském Hradišti vám dá jedinečnou možnost zažít prázdniny jinak. Letos se promítá na 160 filmů v 5 sekcích. Na místě je i Český rozhlas Zlín. Dnes náš program ve stanu nabídne od 13 do 14 hodin debatu Markéty Macháčkové, připomínající 100 let od narození Ludvíka Vaculíka. Od 8:30 večer pak živou pohovku Jošky Kubáníka s Nelou Boudovou. Kromě filmových projekcí, které se uskuteční postupně na různých místech ve městě, se můžete těšit na večerní cymbal stage ve Smetanových sadech. Horňácká muzika Petra Mičky tam zahraje a zaspívá od 19 hodin. A nebude chybět ani letní kino. Ve Smetanových sadech letní kino začíná v 21.30 filmem Student film. Na Masarykově náměstí promítnou ve 22.00 film Ucho. Zájemci mohou zavítat na procházky za minulostí Zlínska, které se konají v rámci projektu Archeologické léto. Akce se uskuteční na hradě ve Zlíně Malenovicích a místem provedou archeolog Adam Fojtík a památkář Radim Vrla, kteří představí historii hradu i archeologickou expozici. Začátek je v 15 hodin. Luhačovice hostí ode dneška do 7. srpna jubilejní 30. ročník Akademie Václava Hudečka. Tradiční mistrovské kurzy pro mladé houslisty doprovodí už 19. ročník festivalu Svátky hudby v Luhačovicích, který nabídne koncerty předních českých interpretů, zahraničních hostů i talentovaných účastníků letošní akademie. Dnes je konkrétně na programu slavnostní zahajovací koncert v kulturním a kongresovém centru Elektra v Luhačovicích v 19.30.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45. Podívejme se na úvod nového týdne přes informace meteorologů. Krátkou předpověď otevřu i tentokrát číselně.
1: Počasí.
0: Jaké hodnoty mi do studia posílají meteorologické stanice? 19 stupňů v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, přidává se Maruška Hostýnské Vrchy a Bojkovice. 21 stupňů, prozatím nejvíc, vidím v Bystřici pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná, Hošťálková a Strání uvádějí stupňů 20. Vizovice a Rožnov pod Radhoštěm, to jsou místa s 18 stupni, 17 hlásí Luhačovice, Štítná nad Bláří, Vsetín, Velké Karlovice a Horní Bečva. Valašská Senice má prozatím stupňů 16. Dnes bude proměnlivá oblačnost, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer začnou přehánky postupně ustávat a oblačnost ubývat, nejčastěji na polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 na Vsetínsku, lokálně kolem 22 stupňů. Ráno pované, vítr slabý, západních směrů, přes den postupně čerstvý, severozápadní, rychlost 4 až 8 z nárazy kolem 15 metrů za sekundu v přehánkách a bouřkách. Rostlové podmínky ty jsou a měly by i zůstat velmi dobré, biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Fotbalisté Slovácka otevřeli sezonu gólem do sítě ligového mistra. Jenomže. Pak přišlo 5 odpovědí domácí Slavie, no tak se hráči vraceli do Uherského Hradiště, řečeno mírně, rozladění. Podrobnosti řekneme už za moment.

0: otočil a uherskohradišťský tým už ničemu nepustil.
1: Tam byly opravdu 3 střely na bránu, 3 branky a to bude o tom mentálním nastavení, protože já se dostanu trošku jako do prostředí českého fotbalu, kdy ti hráči mentálně dropnou po jakékoliv chybě a si chceme budovat herní sebevědomí v hráčích, tak ti hráči nesmí být v tenzi. Já jsem to tam viděl, obrovská tenze, rozehrávka, na které pracujeme a tak se nám tam neobjevovala. A já se budu ptát hráčů proč.
2: Čertil se trenér Jan Jelínek. Nový muž na lavičce Slovácka přijížděl na Slavii s tím, že v posledním roce a půl vedl B tým Pražanů a tak dobře znal řadu mladíků, kteří nastoupili v barvách úřadujícího ligového šampiona. Zkušenější sestava hostů si ale nedokázala poradit už při hře na vlastní polovině, což Jelínek zdůrazňoval.
1: Já nechci trestat za herní chybu, chci to tam vidět, ale jsem tam neviděl ani tu odvahu, ani ten pohyb otvírání těch prostorů a když už, tak pasivní přístup k tomu a rozhodování od zakládající řady. A tohle bude téma. To mě trápí teď víc než ty obdržené branky.
2: Jedinou branku Slovácka v prvním zápase sezony dal Pavel Juroška, ale pro jednoho z nejdále sloužících hráčů v Uherském Hradišti to byl nakonec hořký duel. Už za stavu 1-4 ve druhém poločase atakoval rozehrávku soupeřícího Mikuláše Konečného, prošlápl mu kotník a po zásahu videorozhodčího viděl červenou kartu.
3: My jsme si říkali, že nechceme být ustrašení a možná ten gól paradoxně, který jsme dali takhle rychle, tak prostě nesmí se stát asi, že dostaneme takhle rychle 2 góly po sobě hnedka, oba dva takové podobné, takže je to hrozná škoda, pak už samozřejmě se s tím těžko něco dělá, když vlastně následovala ještě v druhém poločase červená karta. Čím se vlastně tady tímto i klukům hrozně omlouvám, že jsem je v tom potom nechal.
2: Postavil se čelem k situaci na hřišti Pavel Juroška později na tiskové konferenci. Slovácko je tak po prvním kole ligy bez bodu. O víkendu se poprvé představí vlastním fanouškům. V sobotu na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti přivítá ligového nováčka Artis Brno, který do sezony vstupuje dnešní dohrávkou s Mladou Boleslaví. Z Prahy Adam Weidenthaler, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla. Má plán na dalších 10 let. Na letní filmové škole dnes představí francouzského tvůrce animovaných filmů Michela Oslo. Pauza v bojích na Blízkém východě zatím trvá. Cena ropy na začátku týdne klesla. Dnes bude převažovat proměnlivá oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj připravil koncepci péče o rukodělnou výrobu na následujících 10 let. Jde o dokument, který má podpořit současné řemeslníky a pomoci s předáváním jejich zkušeností mladé generaci. Kraj chce rozšířit nabídku workshopů, vzdělávacích programů pro školy i komunitních akcí, při kterých si lidé mohou tradiční řemesla sami vyzkoušet. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: V předchozím období kraj podpořil téměř 300 akcí s prezentací tradičních řemesel. V krajských muzeích se uskutečnilo 60 rukodělných workshopů a kurzů. Zkušenosti ukázaly, kde je potřeba hledat další možnosti podpory, například lepší financování řemeslníků.
5: V Uherském Hradišti dnes čtvrtým dnem pokračuje letní filmová škola. Výroční cenu obdrží francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. Ten nejen představí své snímky, ale setká se také s návštěvníky festivalu. Podrobnosti přidává programový ředitel letní filmové školy Jan Jílek.
7: Bude mít i tu tradiční lekci filmu Masterclass, ale bude mít i vlastně specializovanou ještě diskuzi přímo vlastně o těch animačních technikách a potom workshop pro děti, kde děti si budou moct udělat svoji první animaci v životě pod jeho vedením, což pro mě je osobně jeden z fakt jako z highlightů celé letní filmové školy.
5: Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. Její sdělení má v příjemci vzbudit dojem, že nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Vyzývá ho a nabádá ho k využití odkazu na uhrazení dlužné částky. Jde však o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje.
8: Oficiální provozovatelé parkovacích systémů výzvy k platbě pomocí SMS zpráv podle zástupců Brna nevyužívají. Lidé by na ně vůbec neměli reagovat a na odkazy v nich neklikat. Stav plateb za parkování si řidiči můžou ověřit v aplikaci Easy Park, případně na stejnojmenném internetovém portálu. Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Cena ropy klesla. Podle agentury Reuters reaguje na přerušení úderu na Irán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje píše, že v Teheránu jednala o otevření Hormuzského průlivu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útoky zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
4: Počasí.
5: Během dneška bude ve Zlínském kraji proměnlivá oblačnost a od severozápadu se na většině území vyskytnou přeháňky nebo také bouřky. Postupně očekávejte ustávání deště a ubývání oblačnosti. Aktuálně se teploty pohybují mezi 21 až 16 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 22 až 26 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, přes den postupně čerstvý severozápadní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Pozor si dejte na plastový předmět, který leží na dálnici D1 ve směru na Brno v úseku mezi Přerovem a Kroměříží. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Ubytovatelé v Beskydech mají za sebou první měsíc prázdnin. Kolik na Valašsko přijelo turistů, si řekneme už za chvíli. No pak přijde na řadu známá herecká osobnost. Zrála na Janáčkově akademii muzických umění, v legendárním brněnském divadle Na provázku, no později v televizní manéži. Bolek Polívka z Vizovic. V cyklu Rodáci známí neznámí z pohledu Markéty Macháčkové před 8:30. Teď si nejdřív poslechneme Karla Zicha, Petr Uhřík dál přeje dobrý start v novém týdnu. Dobré ráno do 27. července.
10: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut je 27. července. Nestálé počasí právě v červenci v Beskydech mění způsob rezervace pobytů na horách. Lidé si místa v ubytovacích zařízeních zamlouvají až na poslední chvíli podle předpovědi počasí a do kempů třeba zamířilo méně lidí se stany.
1: Já vidím, že svišti v pohybu tady balí stany.
2: My jsme v podstatě, když jsme vybírali kemp, tak jsme chtěli něco takového přírodního, což tenhle kemp naprosto splňuje. Je přímo u cyklostezky. Myslím si, že i to zázemí, který tady je, vlastně je tady oheň, je tady nějaký bufet, záchody, toalety.
1: Vedoucí tábora svišťů v pohybu Tomáš dává dětem pokyn, aby se přesunuli na kole na cyklostezku. Přes noc je rušil velký tábor tatínků s dětmi. Parta z Brna se do rožnovského sportovního kempu vrací už několik let a zabírá téměř desetinu jeho plochy.
3: Myslím, že to je kolem 10 tatínků a 20 dětí. A jeden dědeček.
1: Říká Tomáš, proč Rožnov?
3: Více zábavy, co dělat.
1: Rodin i táborů se sem vrací spousta. Vedoucí kempu Daniel ale říká, že letošní červenec je jiný. Je chladno a prší.
4: Je více chladno, červenec vždycky býval teplý, teďka je takový střídavě oblačno, hodně prší, ale ti lidi zase přijedou, víkendy vždycky bývají plné, jenom přes ten je takové slabší.
1: Kdo si chatku nezamluvil dopředu, má smůlu. Volných míst je málo a mizí během chvíle.
4: Vždycky na poslední chvíli zjišťuji, jestli je něco volného, chatky jsou permanentně obsazené celou sezónu, někdo občas vypadne třeba kvůli nemoci a ty volné kapacity se prodají během pár hodin.
1: Potvrzují to i jinde v Rožnově. Hned přes cestu je Rožnovkem. Apartmády tady mají plné od zimy. Celou sezónu ale sráží prázdné stany. Obsazenost je podle Marcela Vašuta výrazně nižší než v loňském roce.
5: Protože opravdu to počasí není pro ty stanáře vhodné, jako pro rodiny s dětma. Večer je 15 stupňů, takže to není úplně ideální.
1: Zima.
5: Ano, zima.
1: Podobně mluví i lidé z rožnovských hotelů. Hosté letos čekají, jaké bude počasí a rezervují až pár dní před příjezdem, říká manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
6: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně.
1: Obsazenost je i tak vysoká.
6: Aktuálně máme přes 80% a obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
1: A když počasí nevíde, sázejí ubytovatelé na program pod střechou.
6: Hlavně je to vyhovující v tom, že nemusíte úplně na to počasí spoléhat. Najdete si program, ať už ve wellness za nepříznivého počasí, nebo si vydáte po okolí, když je pěkně.
1: Letošní statistiky návštěvnosti můžou vylepšit nadcházející teplé dny. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, písní.

0: počasí.
1: Navážeme na informace, které beru od meteorologů z Brna. Poslechneme si podrobnou předpověď přímo z místa, kde se tvoří. Ozvat by se měla meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Co nám pondělí nabídne? V celkovém pohledu bude hodně oblačnosti?
2: Tak ta oblačnost bude taková docela proměnlivá, spíš teda větší, a potom od severozápadu čekáme, že na většině území se nám vyskytnou přehánky, ojedinělé i bouřka, pravděpodobnější je teda na Vsetínsku, potom později odpoledne a večer, ale by nám už měly začít ty přehánky postupně ustávat a i oblačnost ubývat, a to nejčastěji na polojasno. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 23 do 26 stupňů, na Vsetínsku trošinku chladněji, tam spíše ty maximální teploty budou kolem 22 na některých místech. A ještě k tomu bude takové větrno přes den, ráno ten vítr ještě slabý, západní směru, přes den ale bude postupně čerstvý, severozápadní do 30 km za hodinu a v nárazech může dosáhnout rychlosti kolem 55 km za hodinu, ale v těch přehánkách, případně i bouřce, to může být i více, tam se nedá vyloučit i rychlost kolem 65 km za hodinu.
1: A když si doplníme ještě číslo do biozátěže?
2: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: A hned se podívejme na zítřek, jak vychází předpověď na úterý.
2: Tak tam už čekáme malou oblačnost, polojasno až jasno, hlavně teda to polojasno během toho poledne a odpoledne. Ty nejnižší teploty od 14 do 11 stupňů, ty nejvyšší od 25 do 28 stupňů, Vsetínsko lokálně zase spíše kolem 24 stupňů, vítr už bude slabý, proměnlivý, během nejenom přechodně mírný severní směru do 20 km za hodinu.
1: Když se podíváme do prostřed týdne, nastane nějaká letní změna? Jak prozatím vypadá předpověď na středu, čtvrtek? Naznačte, Andreo, prosím, další průběh.
2: Vypadá to, že by měl převládat převážně slunečný ráz počasí a začne se nám oteplovat. Ve středu ty nejvyšší teploty od 28 do 32 stupňů a ve čtvrtek ještě tepleji, tam nejčastěji od 33 do 36 stupňů.
1: A ještě trochu zajímavé historie. Podívejme se na datum 27. července přes rekordní teploty.
2: Tak ta nejnižší hodnota byla zaznamenána v roce 1952. Bylo to 4,4 stupně Celsia na stanici Halenkov. Maximum jsme zaznamenali v roce 1921 na stanici Luhačovice, a to 37,4 stupně Celsia.
1: O počasí je to prozatím všechno. O podrobnou předpověď se postarala meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín. Děkuje, přejeme dobrý start v novém týdnu. Hezké dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den naslyšenou.
3: Dvůr u sedlosti ve skanzenu Rochu poprvé naplnil dětský smích a ruch před 10 lety. Právě tehdy začal první ročník příměstského tábora u tetičky na dědině. V autentickém prostředí selské chalupy děti pečou, vaří, umývají nádobí v lavoru, hrají si s králíčky nebo s kozami. Sbírají kytičky, když přijde teta bylinkářka, nebo pracují s kladivem, to když jde kolem strýc kovář. Reportáž ze skanzenu Rochu v Uherském Hradišti Mařaticích si můžete poslechnout už v pondělí v 14:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková. Někdo v důchodu odpočívá. Ona začala šít kroje. Dnes je uznávanou tvůrkyní v oboru. Vyrábí i nádherné krojové doplňky a učí ostatní, jak o tyto poklady správně pečovat. Marie Kedroňová, Sneda Konic. Jak se z koníčku v penzi stane uznávané umění a proč mladá generace touží po jejich radách? To řekne v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 27. července v 15 hodin a 20 minut.

0: Tento týden oslaví 77. narozeniny herecká legenda, rodák z Vizovic na Valašsku, Bolek Polívka. Příspěvek o herci veselých i vážných rolí, jedinečném umělci, Bolku Polívkovi, připravila naše Markéta Macháčková. Poslechneme si.
1: Rodáci známí, neznámí.

0: Úvodní píseň své dojemně pitomé show zpívá Bolek Polívka. Herec, mim a divadelní principál si do své brněnské manéže zábavného pořadu České televize po více než 3 desetiletí od roku 1987 zval pečlivě vybrané hosty a diváky bavil už tehdy svobodným uměním a nezaměnitelným humorem. Brno bylo i místem, kde vystudoval Janáčkovu akademii muzických umění. Jeho cesta k herectví byla ovlivněna láskou jeho tatínka k divadlu a vedla z rodných Vizovic do Brna přes Zlínské divadlo.
1: Připravoval mě pan Jeřábek, který byl z Gottwaldovského divadla pracující, vybral mě monology, já jsem se naučil poctivě a ty zkoušky jsem jakýmsi zázrakem udělal.
0: Říká Bolek Polívka v nahrávce pro suprafon v roce 1989. Osobitě popisuje následné 4 roky na brněnské jamu.
1: Kde mě učili mluvit, to se jim nepovedlo. Kde mě učili chodit jako herci, protože se musí pohybovat jistým způsobem po jevišti, co se jim taky nepovedlo. Kde mě učili, že dítě nepatří na jeviště, zvířata nepatří na jeviště, to se jim taky nepovedlo, protože používám zvířata dětí velmi často ve svých hrách. Zkrátka mě učili, abych nevadil na jevišti. A mě baví vadit.
0: Inspiruje se klauniádou, komedií del arte i filmovou groteskou. Záměrně ale překračuje hranice žánru směrem k totálnímu herectví. Stvárnil i dlouhou řadu filmových rolí, třeba v komedii Dědictví a neb kurva Hoši Guten Tag, ale i role vážné. Za hlavní roli ve filmu Zapomenuté světlo a později i ve snímku Musíme si pomáhat získal Českého lva. Velké herecké zkušenosti získal ve svém prvním angažmá, Divadle na provázku. Co musí mít divadlo, aby se přiblížilo k atmosféře v této legendární brněnské experimentální divadelní scéně?
2: Šílená chuť, taková až fanatická chuť dělat divadlo a dělat divadlo s těma lidma, který zrovna jsou i tvoji přátelé a musí vzniknout jakási rodina a potom určitě doba. Musí být silný nepřítel, což tehdy byl, že jo? A teď vlastně se ty lidi se identifikují, ty, co se na to dívají, se identifikují s těma, co jsou na jevišti a na jevišti najednou tam zaznívala takovým obrovským akordem svoboda a touha po svobodě. No.
0: Bolek Polívka se narodil poslední červencový den roku 1949 na Valašsku. Přestože tráví svůj profesní život především jinde, rodné Vizovice a Valašsko nosí stále v srdci.
2: Narodil jsem se ve Vizovicích. Kdybych se narodil v Praze nebo Paříži, byla by pro mě Praha či Paříž Vizovicemi.
0: Jedním z jeho recesistických kousků bylo i fiktivní Valašské království.
3: My jsme napřed měli Valašsko jako takovou republiku a Šmaňa byl premiérem Valašské vlády a tak se to měli rozdělený. Ministrem financí byl Radek Brzobohatý, už podle toho jména to bylo dobrý. A já jsem mu nabídl rafinovaně v manéži, že by mohl být tady prezidentem. A tím pádem jsem se skokem stal i králem já a ovládl jsem celé Valašsko jedním jediným přesunem.
0: Má 6 dětí. Jeho syn Vladimír a dcera Anna se věnují herectví. Nejstarší Kamila je divadelní režisérkou. V současnosti žije Bolek Polívka s manželkou Marcelou v Olšanech u Vyškova. Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Jsou tu zprávy a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj rozšiřuje podporu dostupného bydlení. Půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nových nájemních a sociálních bytů. V tomto a příštím pololetí by jich mělo vzniknout minimálně 50. Podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové nový program pomůže hlavně projektům, které splnily podmínky pro získání státní nebo evropské dotace, ale kvůli nedostatku financí na ni nedosáhly. Řidičům, kteří projíždějí za Šovou na Vsetínsku, se už za týden výrazně ulehčí cestování. Na hlavním tahu mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm skončí kyvadlový provoz a znovu se otevře hlavní vjezd i výjezd do centra obce přes novou křižovatku. Před týdnem skončily cenové stropy na paliva. Benzín v Česku za poslední týden zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu nárůst cen odpovídá tržním podmínkám. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Dnes bude v našem regionu proměnlivá oblačnost, od severu se na většině území vyskytnou přehánky nebo také bouřky a postupně čekejte ustávání deště a ubývání oblačnosti. Teploty jsou aktuálně mezi 21 a 17 stupni, nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 22 až 26 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, přes den postupně čerstvý severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Poruchané osobní auto může zdržet provoz na dálnici D1 ve směru na Brno v úseku mezi Hulínem a Kroměříží. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu a pohodový den vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A ještě úvod nového týdne, 27. červenec, v pohledu na oslavence v Jaroslavi. Těch napočítáme podle aktuální statistiky přibližně 600. Když dáme víru a slávu dohromady, máme tu původní význam typicky slovanského jména. Pánové, gratuluju a posílám písničku Standy Hloška s Petrem Kotvaldem.

0: Letos je to 47 let, kdy chlapci z Británie založili jednu z mých nejoblíbenějších skupin. Ale zase musím říct, že mě zajímá jenom docela malá část jejich úspěšného období, dokud v čele kapele Merillion zpíval a hrál Fish. To znamená první 4 desky do roku 87. Pak už jsem frontmana sledoval jako solistu a taky byl několikrát na jeho koncertech. Ale zpátky k původní sestavě, která hrála mně nejmilejší hudební styl art rock, nebo jak se dnes říká častěji progressive rock. Dlouhé plochy, střídání tempa, skladby na sebe navazující, takže to chce soustředěný poslech. My si ale pustíme singlovou výjimku, to je úplně normální písnička, taky jeden z mála zásahů do běžných hitparád. Zdaleka nejznámější song, co udělali, se jmenuje Kaylee. Psaní textů bylo pro Fishe v určitém čase jeho způsobem, jak se omluvit některým ženám, se kterými v minulosti chodil. A tato skladba je, řekněme, koláží několika něžných objektů, se kterými měl vztahy. Skalní fanoušci skupiny Merillion to samozřejmě vědí, ale pro ostatní to může být zajímavá maličkost. Při pozorném prohlížení obalů desek na každé objevíte jedno zvířátko. Chameleona. Nikdy tam nechybí. Jinak obaly prvních alb jsou v podstatě zmenšené obrazy, kreslená umělecká díla. O této specialitě si povíme zase někdy jindy.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Teď máme 8:45, nahlédneme do aktuální předpovědi, jak se nám projeví nový týden v teplotách a oblačnosti.
1: Počasí.
0: Ranní současné teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 17 a 21 stupni. Čekejme proměnlivou oblačnost, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer začnou přehánky postupně ustávat a oblačnosti ubývat nejčastěji na polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 22 stupňů. Ráno povane slabý vítr západních směrů, přes den postupně čerstvý, severozápadní, rychlost 4 až 8 z nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. Co se týká rozptylových podmínek, tady je všechno v pořádku, velmi dobré a takové to o celý den i pravděpodobně vydrží, biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín tentokrát zavítá do světa terárií. 27. července bude naším hostem terarista Martin Rokos ze Zlína. Mluvit budeme o tom, co obnáší domácí chov hadů, ještěrů a dalších exotických zvířat. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Martinem Rokosem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Když se ještě na závěr dnešního rána vrátím k neděli, včera jste v rozhlasové minutě z filmovky mohli slyšet povídání s hercem Jiřím Lábusem, který si z letní filmové školy v Uherském Hradišti odnesl ocenění. Dnes Jožka Kubáník přizval k mikrofonu hned dva hvězdné hosty.
1: Filmovka je plná hvězd a jednou z největších je Spejbl a Hurvínek. Neumíte si představit tu frontu novinářů, kteří stáli o rozhovor, ale oni si vybrali právě Český rozhlas Zlín. Hurvínku, nevadí ti, že ti tykám, i když už je ti 100 let?
2: Co si to dovolujete, pane? Vadí mi to. Onikejte mi.
1: Hurvínku, jak to dělají?
2: Že... Kašli na to.
1: Hurvínku, jak to děláš, že tak dobře vypadáš ve 100 letech?
2: No já vypadám pořád stejně, jenom všichni kolem tak trošku chátraj.
1: Posloucháš rozhlas, protože ty, když ses narodil, tak ještě žádná televize nebyla, ale rozhlasové a gramofonové desky už byly.
2: Ale já poslouchám úplně všechno, kromě taťuldy.
1: Jaké je to být tatínkem stoletého chlapečka?

ženy jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kde nepřekládá.

ať se nahlucom z kýší najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrabem.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo, ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

frat, ať se nehlucem zvýší finajmou tukát. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se nahlucom spíší finajmou ptát. Jo-ho-ho. Ahoj!

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Turistů v Beskydech je letos kvůli počasí zatím méně. Český rozhlas dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti nabídne různé debaty. Fotbalisté Slovácka prohráli proti Slavii na úvod ligy 1-5. Dnes bude převažovat proměnlivá oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ubytovatelům v Beskydech letošní červenec moc nepřeje. Je tam chladno a častěji prší a tak spousta lidí pobyt i výlet raději odložila. Lidé si místa v hotelech a penzionech zamlouvají až na poslední chvíli, podle předpovědi počasí. Více dodává manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
3: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně. Aktuálně máme přes 80% a obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
2: Dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti začíná program Českého rozhlasu. V rozhlasovém stanu bude například debata pro a proti o proměnách politické kultury nebo beseda připomínající 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Návštěvníci se můžou těšit také na diskuzi o vztahu kultury a veřejnoprávních médií, datový speciál serveru iRozhlas.cz nebo pořad Hotspot Rádia Wave. Program uzavře noční poslech s Vltavou. Česko čeká mimořádně horký týden. Dnes se ještě nejvyšší teploty budou většinou držet do 25 stupňů Celsia a objeví se déšť. Už od zítřka by ale měly stoupat nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka nestačili na obhájce mistrovského titulu, v prvním ligovém kole prohráli v Praze se Slavií 1-5. Slovácko v soutěžním utkání poprvé vedl nový trenér Jan Jelínek, který nebyl spokojený hlavně s přístupem hráčů po rychle obdržených brankách v prvním poločase.
4: Tam byly opravdu 3 střely na bránu, 3 branky a to bude o tom mentálním nastavení, protože já se dostanu trošku jako do prostředí českého fotbalu, kdy ti hráči mentálně dropnou po jakékoliv chybě a si chceme budovat herní sebevědomí v hráčích, tak ti hráči nesmí být v tenzi. Já jsem to tam viděl, obrovská tenze, rozehrávka, na které pracujeme, a tak se nám tam neobjevovala. A já se budu ptát hráčů, proč?
2: Druhý ligový zápas sezóny čeká Slovácko doma. V sobotu se představí proti nováčkovi soutěže Artisu Brno.
1: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji proměnlivá oblačnost. Od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Postupně čekejte ustávání deště a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 22 až 26 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, přes den postupně čerstvý severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Rožnově pod Radhoštěm se srazila 3 osobní auta v ulici Dolní Paseky. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový poslech srdcovek Zdeňka Junáka vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Každý den mě něco nutí vzít si diář k prohlédnutí. Dívám se pak, čí pak jméno je tam u mě vytištěno. Potom hlasem veselým o ten fakt se podělím. I dnes buďte bez obav, svátek slaví v Jaroslav. Jiných mužů známe více, věrků těch je do tisíce. Možná proto o to spíše do rukou teď berme číše. Jak přípitku kapičky už se valí písničky. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 27. července roku 2026, začínáme nový týden a máme léto. Dneska v kalendáři se třpití mužské jméno Věroslav. Takže všem chlapíkům, hochům, chlapcům, jinochům vinšujeme všechno nejlepší k jejich svátku. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Zahrajte prosím všem rodičům dětí, která teď promují. Fakt jsem si oddychla, že mám hotovo. Věřím, že Barborka v podání Shape International Bandu potěší. Děkuji, s pozdravem Blanka Gerlová. Milá paní Blanko, rád splní vaše přáníčko, vybrala jste si kapelu Shape International Band, tak je, už je tady jejich Barborka.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Moji milí posluchači, potkal jsem tuhle na ulici jednu svou známou. Ptám se jí, co je u tebe nového? A ona, že se vdávala. No, tak to gratuluji, povídám. A jak jste se s ženichem poznali? A ona, no, srazil mi psa. Co? A než jsem stačil cokoliv říct, začala vyprávět. A já vám to teď musím převyprávět, protože takhle dopravní nehody, milí posluchači, opravdu nekončí každý den. Hlásím tedy se zpožděním několika let. Srážka auta se psem. Zranění žádná. Následky trvalé. Svatba. Má známá tehdy venčila pejska. Pejsek, jak už to pejskové dělají, se rozhodl prozkoumat silnici přesně ve chvíli, kdy projíždělo kolem auto. Rána, brzdy, ticho. Z auta vyskočil pán, bledý jako stěna. Pejsek se oklepal, zavrtěl ocáskem a tvářil se, že silnici vlastně přecházel naprosto předpisově. Musíme na veterinu, řekl ten pán. Ale kde pak? Vždyť mu nic není, řekla ona. Ne, musíme na veterinu, trval na svém pán. Pejsek mlčel. Pejsek už měl totiž svůj plán. Veterinář pacienta prohlédl a konstatoval, že zdravější zvíře ten den v ordinaci neměl. Naúčtoval prohlídku, pán zaplatil a bylo to. Jak mi má známá s úsměvem řekla, nejlépe investované peníze jeho života. Protože během té návštěvy se ti dva tak nějak rozpovídali. A kdo se jednou rozpovídá, ten se už nezastaví. Za 2 roky byla svatba. A pejsek tam byl taky. Konec konců, bez něj by nebyla. Jiní psi aportují klacky. Tenhle aportoval ženicha. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, je

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatech za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Protože začínáme týden, tak mám pro vás samozřejmě týdenní, tedy promiňte, pondělní indicí, tedy první pro tento týden, do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak to všechno dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Libuše Bedřicha Smetany. Je to záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Tak, pondělní indicie tedy zní. Ať už jsem chodil do Ačka či do Bčka, třetí třídu jsem absolvoval určitě a rozdávám z toho spoustu zážitků. Opakuji pondělní indicii. Ať už jsem chodil do Ačka či do Bčka, třetí třídu jsem absolvoval určitě a rozdávám z toho spoustu zážitků. Tak to byla pondělní indicie. Nebojte se, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční a páteční, takže máte dost času na přemýšlení a taky každý den přijde nová indicie. A už vám pouštím písničku.
2: Český rozhlas.

A já už tady mám přáníčko z webového formuláře, které zní takto. Dobrý den, pane Zdeňku Junáku. Jste jeden z těch, co rád plní přání. Proto i my o jedno prosíme. Zahrajte naší kamarádce paní Věrce Janku z Nedachlebice pro radost a potěšení. I přes všechny životní strasti a problémy je pořád optimistka. Těšíme se na společné turistické vycházky, které nám všem přinášejí radost. Zahrajte prosím píseň Babiho Daňka Rosa na kolejích. Děkuji, kamarádi Božka, Lojzík, Ludmila. No tak, moji milí, rád splní vaše přáníčko. Trochu jsem se zasekl, když jsem čekl, že paní Věrka Janku je z Nedachlebice. Ne, to já si myslím, že jsou to Nedachlebice, že z Nedachlebic, ale... Abych to nepopletl, napsali jste to tak, jak jste to napsali, já jsem to tak, jak jste to napsali, přečetl. Takže, moji milí, přáníčko bylo vysloveno a já plním ho, abyste si vybrali písničku, takže už je tady Babi Daněk a jeho Rosa na kolejích.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilililinku končí. Ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Ať už jsem chodil do Ačka či do Bčka, třetí třídu jsem absolvoval určitě. A rozdávám z toho spoustu zážitků. Tak to byla pondělní indicie. A ještě vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, přesně jak mi napsali paní Božka, Lojzík a Ludmila. Ale musíte mi to dát vědět. Ano, máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a s konkrétní písničkou, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat a vaše přání zařadit do scénáře. No, to je pro dnešek všechno a už předávám slovo mému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná ve 9:45 soutěž Zámecké léto. A s vámi, moji milí posluchači, se budu těšit zítra v úterý po 9:00 zase na shledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Sámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí 27. července vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Pavel Kudrna. Jaký byl víkend? Tak já doufám, že dobrý, že jste si udělali nějaký ten zajímavý výlet. Teď počasí, které se na nás řítí, bude tropické, nevím, jestli se nám bude chtít cestovat, ale ty tipy, které vám dáváme, tak je schovávejte. Ostatně můžete se dívat na sameckeleto.cz, tam jich najdete hromadu. No a na příhodnou dobu si pak udělat plán navštívit nějaký zámecký objekt. My vám je představujeme celé prázdniny a pozor, také soutěžíme. Teď mluvím k našim novým posluchačům. Každý všední den hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, ve kterém jsou sluneční brýle, pikniková deka, termos, kvalitní ponožky a batoh. Vždycky v pátek ze všech výherců z toho týdne losujeme jednoho, který vyhraje soukromou prohlídku pro dvě osoby a je to na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin to nás teprve čeká, vylosujeme tři výherce, kteří získají ve velkém finále zámecké víkendové pobyty. Tak snad je to jasné, jinak, jak jsem říkal, všechno na sameckeleto.cz. No a my se teď můžeme dát ne do soutěže, ale do prohlídky dalšího zámeckého objektu a veliké doporučení. Poslouchejte, co se tam říká. Kam nás zve František Kinský?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že vyrobené ze dvou různých materiálů, do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo a nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů. Kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, je tu další tip na vaše prázdninové cesty, tak na co pak asi se budu ptát? Já vám to neřeknu, to prozradím až tomu, kdo zavolá na telefon 731 800 900 a bude třetí. Takže zkuste své štěstí, třeba to vyjde.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: A to jsem já, ten Pavel Kudrna, který vás provází soutěžní částí zámeckého léta, jinak na zámky nás zve odborník, znalec života na zámku, také šlechtických rodů, průvodců a tak dále, pan František Kinský. No, já už teď odjasním to napětí, kdo bude ve vysílání. Třetím v pořadí byl z Mýkovic pan Jiří Vlk. Pane Vlku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak zase klasická otázka. Hrady, zámky, pevnosti, tvrze máte rád, navštěvujete?
1: Ano, jezdíme často. Naposledy jsme byli na zámku Orlík a ve Zvíkovském podhradí.
0: Prosím, cestovatel, vidíte. No, ta soutěžní otázka, ona tam tak jako, ta odpověď tam byla tak trošku upozaděná. Co myslíte, že se zeptám? Schválně, jestli byste se trefil.
1: Tak já nevím, jestli na ten původní rod, který to tam vybudoval, nebo něco jiného.
0: Něco jiného to bude. Já se ptám, z jakého materiálu je schodiště vedoucí do, pozor, prvního patra vstupní schodištové haly zámku Milotice? Za A ze dřeva, za B z kamene, za C z keramiky.
1: Tak za B, za Bčko.
0: Je to za Bčko, přesně jak jste říkal, do prvního patra z kamene. Do druhého, věděl byste, jak to tam...
1: Ze dřeva. Já jsem to poslouchal.
0: Přesně tak. No tak zámecký cestovatelský balíček je váš, tak já vám gratuluju. Mějte se hezky, pane Jiří.
1: Den.
0: Taky hezký den přeji vám všem, nejenom den, ale samozřejmě celý týden. A my budeme celý týden soutěžit, představte si, pátý týden, letí to hrozně. Já vím, že vždycky už jsem trapný s tím, jak říkám, jak to letí, ale já nevím, ten čas se nějak zrychluje stále víc a víc s přibývajícím věkem. Tolik zámecké leto pro dnešek, zítra se v 9.45 vypravíme na zámek Valeč a samozřejmě budeme i soutěžit, ať se vede.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Stavbaři v Uherském Hradišti dokončují nový zimní stadion. Zastávku Malenovice křižovatka ze Zlína na Otrokovice na týden vynechávají spoje veřejné dopravy. Policie kvůli výhrušce kontroluje stovky úřadů a obchodních center po celé zemi. Dnes bude převažovat proměnlivá oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti by se měl otevřít už za 2 měsíce. Stavbaři aktuálně dokončují práce v interiérech. V šatnách, kancelářích a ubytovně dělají obklady a montují zařizovací předměty. Kolem ledových ploch zbývá nainstalovat mantinely, střídačky a trestné lavice. Práce pokračují také v okolí haly, popisuje projektový manažer zhotovitelské firmy Radek Divoký.
2: Máme veškeré inženýrské sítě, děláme zámkovou dlažbu před hlavním vstupem. Bude tam takové malé náměstí, kde bude mobiliář s lavičkami a stín od stromů. Zahájili jsme asfaltové práce a chodníky před komerční budovou. Ta obslužná komunikace tam zůstává, akorát tam přibyly chodníky kvůli bezpečnosti, protože víc budovy bylo občas o zdraví.
0: Výstavba nového zimního stadionu začala v září 2025. Stát bude téměř 450 milionů korun. Spoje veřejné dopravy od dneška do neděle nestaví na zastávce Zlín-Malenovice-Křižovatka ve směru na Otrokovice. Omezení se týká spojů zlínského dopravního podniku i linkových autobusů. Městská hromadná doprava pak nezastavuje ani na zastávce u Mlýna ve směru na Otrokovice a Malenovice sídliště ve směru na Zlín. Důvodem je oprava povrchu zastávek. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center a v dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
3: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
0: Už 2 roky Češi můžou využívat hromadné žaloby, zatím se ale k soudu dostali jen 2. Ministerstvo spravedlnosti přitom očekávalo 5 až 10 takových žalob ročně. Sloužit mají hlavně v případech s desítkami nebo stovkami poškozených, třeba kvůli nedodanému zboží. Organizace s oprávněním k podávání hromadných žalob vysvětlují nízký počet a problémy s jejich financováním. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to označil za nenaplnitelný potenciál.
4: Pokud byla dosud podána v průměru 1 hromadná žaloba ročně, je možné říci, že očekáváním jejich předchůdců se nenaplnila a potenciál hromadných žalob v české justici není ještě plně využit.
0: K přehodnocení fungování zákona je ale podle ministra Tejce příliš brzy.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem regionu proměnlivá oblačnost a od severozápadu se na většinu území dostanou přeháňky nebo také bouřky. Postupně čekejte ustávání deště a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 22 až 26 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, přes den postupně čerstvý severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na Vrchlického ulici v Hulíně na Kroměřížsku. Máme tam hlášenou nehodu osobního auta a dodávky. To byly zprávy a teď už začíná. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín a Sánou Randárovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné pondělní dopoledne. Mám radost, že se opět slyšíme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Máme 27. července, necelých 5 minut po 10. hodině a začíná naše dopolední vysílání. Za okamžik vás například seznámíme s kocourem Teodorem. Máme pro vás totiž další díl rubriky Tlapky z kraje, kde vám každé pondělí představujeme psy a kočky ze Zlínského kraje, kteří čekají na nový domov a na někoho, kdo jim dá šanci. Více vám řekneme už za malou chvíli po písničkách Ondřeje Čejky a Petry Černocké. Přeji vám pohodový poslech. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Petra Černocká s písničkou Nákladák. Posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. Některé kočky čekají na svůj domov krátce, jiné musí vydržet déle. Každá z nich má ale svůj příběh a svou povahu. Dnes v rubrice Tlapky z kraje poznáme kocoura Teodora, který hledá člověka, se kterým by mohl sdílet svůj život. O tom, jaký Teodor je, co má rád a komu by mohl dělat společnost, nám poví majitelka adopční kavárny Kočičí raj ve Zlíně Petra Luptáková.
1: Kocourek se jmenuje Teodor, má 2,5 roku a má bengalské znaky. Je mouratý, je to mazlivý kocour, trošku bojácný, takže když si ho přinesete domů, tak určitě chvilku zabere, než se stabilizuje a než vám začne důvěřovat. Ale když už vám začne důvěřovat, tak bude za váma chodit a nastavovat hlavičku k mazlení neustále. Hodí se určitě do domácnosti, kde už jsou větší děti, anebo třeba nějaký senior.
0: A já ještě doplním, že Teodor je očkovaný, kastrovaný a testovaný na FIV a FELV. Teodor čeká na svou příležitost najít domov, kde bude mít klid, péči a pozornost, kterou si zaslouží. Pokud vás jeho příběh zaujal, informace k adopci, fotografie i další podrobnosti najdete na webu zlin.rozhlas.cz. A pokud Teodor není právě ten kočičí parťák, kterého hledáte, nevadí. Už příští pondělí vám v rubrice Tlapky z kraje představíme dalšího psa nebo kočku, kteří čekají na svou druhou šanci.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dvůr usedlosti ve skanzenu Rochus poprvé naplnil dětský smích a ruch před 10 lety. Právě tehdy začal první ročník příměstského tábora u tetičky na dědině. V autentickém prostředí selské chalupy děti pečou, vaří, umývají nádobí v lavoru, hrají si s králíčky nebo s kozami. Sbírají kytičky, když přijde teta bylinkářka, nebo pracují s kladivem, to když jde kolem strýc kovář. Reportáž ze skanzenu Rochus v Uherském Hradišti Mařaticích si můžete poslechnout už v pondělí v 14:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: já půjdu dál.
1: Máme 10 hodin, 21 minut. Helena Vondráčková dospívala písničku Já půjdu dál. Posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. A dál půjdeme i v našem vysílání. Před námi je dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, který bude mluvit o pštrosech.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.

0: Je 10:30 a posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. V Luhačovicích dnes bude slavnostním koncertem zahájen jubilejní 30. ročník Akademie Václava Hudečka. Více vám v našem vysílání řekneme za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Luhačovice letos už po 30. hostí Akademii Václava Hudečka. Na zahajovací koncert, který se uskuteční už dnes, nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozve ředitelka Akademie Veronika Petrášová, se kterou jsem teď telefonicky ve spojení. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Pokud by někdo v tuto chvíli slyšel o Akademii Václava Hudečka úplně poprvé, tak jak byste mu ji představila?
2: No, za mě Akademie patří mezi nejvýznamnější mistrovské interpretační kurzy pro mladé houslisty u nás. Za jejím vznikem stojí především samozřejmě nikdo jiný než Václav a Eva Hudečkovi, kteří před 30 lety tento projekt vytvořili a který vlastně pomáhá opravdu nastartovat kariéru mnoha houslistům. Do letošního ročníku jsme vybrali 18 mladých houslistů a letošní novinkou je taky spolupráce, klavírní spolupráce, kam jsme pozvali nebo vybrali 3 studenty ze všech přihlášek. Letošní nejmladší účastnici je 13 let a vlastně všichni budou pracovat pod vedením pana Hudečka, profesora Jiřího Fischera a Lukáše Klánského.
1: Zmínila jsem, že 30. ročník Akademie Václava Hudečka bude dnes zahájen slavnostním koncertem. Řekněte nám prosím, na koho se hosté mohou večer těšit a jaký je program koncertu?
2: Letošní zahajovací koncert je opravdu mimořádný a slavnostní a poprvé ho máme koncipovaný jinak než v minulosti. Letos jsme vsadili čistě na instrumentální večer. Vystoupí samozřejmě Václav Hudeček, bez kterého si akademii ani neumíme představit. A našimi hosty budou vynikající violistka Kristýna Fialová a jeden z našich nejvýraznějších violončelistů Petr Nouzovský. Společně s panem Hudečkem vystoupí i druhý lektor akademie, profesor Jiří Fischer, a publiku se představí taky loňský vítěz s Vilém Jirsa. Celý večer doprovodí naše skvělá filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína pod taktovkou šéf-dirigenta Roberta Kružíka. Posluchači se můžou těšit na díla Rossiniho, Bacha, Brucha, Dvořáka, Saint-Saense. Program máme opravdu pestrý.
1: Kde a v kolik hodin se tedy dnes zahajovací koncert uskuteční?
2: Dnes začínáme o 7:30 v kulturním a kongresovém centru Elektra v Luhačovicích. Pokud by se některý posluchač rozhodl přijít i dnes na poslední chvíli, budeme moc rádi a vstupenky určitě jsou ještě k dispozici na místě.
1: Na jaké další akce v rámci letošního ročníku Akademie Václava Hudečka mohou lidé vyrazit?
2: Jak jsem zmínila, program opravdu festivalový máme hodně pestrý, letos vůbec poprvé. Bych ráda posluchače pozvala už tento pátek 31. července do Vizovic, kde ve spolupráci s Vizovickým kulturním letem Alojza Háby zazní recitál našeho houslisty akademika Jana Nováka, který zahraje společně s klavíristou Lukášem Klánským. V sobotu 1. srpna pořádáme tradiční koncert Návraty vítězů, kde vystoupí dvě špičková smyčcová kvarteta, a to Ševčík kvartet a Siebenacher kvartet. Jehož houslisté jsou vlastně všichni účastníci bývalí nebo přímo i vítězové Akademie Václava Hudečka. Letošní velmi výjimečný koncert bude také ve Štípě. Koncert máme nazvaný Krásné stavby s krásnou hudbou. Ten proběhne v neděli 2. srpna a vůbec poprvé se ve Štípě představí Český filharmonický sbor Brno v komorním obsazení pod vedením pana profesora Petra Fialy. A kromě sboru vystoupí také pan Hudeček s Petrem Nouzovským. Příští týden od úterý do čtvrtka máme absolventské koncerty, kde vlastně posluchači můžou na vlastní uši slyšet, jak tady akademici vlastně pracují a intenzivně studují s panem Hudečkem a panem profesorem Fischerem. No a celý letošní jubilejní ročník vyvrcholí příští pátek 7. srpna gala večerem ve skleníku Slunečních lázních, kde vlastně oceníme nejlepší účastníky letošní akademie a vystoupí klarinetové kvarteto Kantarina klarinete. Koncerty nám začínají všechny o 7:30, jenom ve Štípě tam začíná už v 18 hodin.
1: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Veronika Petrášová, ředitelka Akademie Václava Hudečka. My vám děkujeme za pozvání a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Vám taky děkuji, naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bude 10:45 a společnost vám dělá dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Na řadě jsou dnešní babské rady, které doporučí, jak můžeme využít papírovou krabici, než skončí v kontejneru. Pojďme si je společně poslechnout.
1: Babské rady.
2: Krabice od bot má mnohá užitečná využití. Je ideálním pomocníkem s úklidem, pomůže uspořádat drobnosti, včetně kosmetiky, ponožek, hraček nebo zásob trvanlivých potravin. Z papírové krabice a řady ruliček od toaletního papíru raz dva vytvoříte přehledný box na kabely a nabíječky. Podobně můžete vytvořit i dokonalý pořadač na všechny tušky a pastelky. Aby ruličky dobře držely, ve spodní části je na několika místech rozstřihněte do výšky 2 cm. Ohněte a vzniklé nožičky přilepte na dno krabice. Na pomoc si vezměte děti nebo vnoučata a bude z toho zábavná, kreativní činnost. Z otevřené krabice umístěné na zdi se může stát polička na drobné vzpomínky z vycházek a prázdnin. Kamínky, pohlednice i malé upomínkové předměty z cest. A když vám zbydou papírová víka, použijte je jako originální rámečky a v horních rozích vytvořte dírky. Jimi jednoduše provlečte provázek, na který kolíčky zavěsíte fotografie nebo výkresy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

To byl Karel Gott a písnička Jsi krásná v dopoledním Českém rozhlase Zlín. Naše vysílání bude pokračovat i po 11. hodině, a to chovatelskou poradnou. Mým hostem dnes bude terarista Martin Rokos ze Zlína. Probereme spolu to, co chov terarijních zvířat obnáší, a poradíme i těm, kteří nad pořízením zvířete teprve uvažují. Pokud vás už teď napadají otázky týkající se teraristiky, napište nám je na e-mail studio.zlín@rozhlas.cz.

0: české písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Žijeme tu s vámi. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Nejisté počasí letos komplikuje turistickou sezónu v Beskydech. V Sazovicích na Zlínsku je pro veřejnost zavřeno hřiště u místní školy. Ministři mají dnes poslední jednání před vládními prázdninami. Dnes bude proměnlivá oblačnost s přeháňkami a s teplotními maximy kolem 26 stupňů. U aktuálních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ubytovatelům v Beskydech letošní červenec moc nepřeje. Je tam chladno a častěji prší, a tak spousta lidí pobyt i výlet raději odložila. Lidé si navíc místa zamlouvají na poslední chvíli.
2: V kempech bylo nejvíc stanařů, říká provozovatel kempu Rožnov Marcel Vašut.
3: Protože opravdu to počasí není pro ty stanaře vhodné, jako pro rodiny s dětma, večer je 15 stupňů zima.
2: Hotely v Rožnově pod Radhoštěm ale zůstávají plné. Aktuální obsazenost popisuje manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
4: V hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí. Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35-40% až méně než 5 dní před příjezdem.
2: Sezónu můžou vylepšit teplejší dny, které mají přijít v tomto týdnu. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Přírodní zahrada vznikne do konce prázdnin v areálu školního hřiště v Sazovicích na Zlínsku. Bude tady vzdělávací zóna formou naučné stezky. Doplňuje nezávislá starostka obce Michaela Vajdíková.
5: Vznikne tam teda herní zóna a interaktivní zóna, naučné vlastně tabule interaktivní, zvukové pexy s ostatstvem, potom se tam zaměříme taky na kompostování a recyklaci, ptačí budky, vyvýšené záhony pro bylinky.
1: Projekt si vyžádá investici 640 tisíc korun, polovinu nákladů pokryje dotace. Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na pravidelném zasedání by se měly sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
6: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
1: Činy jako sobotní útok na festival hrdosti sexuálních menšin v Berlíně jsou podle prezidenta Petra Pavla útokem na hodnoty svobody, lidské důstojnosti a vzájemného respektu. Napsal to v kondolenci, kterou poslal německému prezidentovi Franku Walteru Steinmeierovi. Odhodlání chránit tyto hodnoty zůstane podle Pavla silnější než snaha zasít strach a nenávist. V sobotu večer najel útočník do davu lidí v centru německé metropole. Jedna žena zemřela, 29 lidí bylo zraněných. Podezřelého 21-letého muže policie včera večer vypátrala a při potyčce zastřelila.
0: Počasí.
1: Během dneška bude ve Zlínském kraji proměnlivá oblačnost. Od severozápadu se na většině území vyskytnou přeháňky nebo také bouřky a postupně čekejte ustávání deště a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 22 až 26 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, přes den postupně čerstvý severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Nehoda dvou osobních aut se stala na Záhumní ulici v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Zprávy jsou u konce a nyní už pokračuje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje po zprávách chovatelskou poradnou. I v 11. hodině s vámi Anna Randárová. Tématem dnešní poradny je chov hadů, ještěrů a dalších exotických zvířat v domácích teráriích. Mým hostem je zlínský terarista Martin Rokos. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
8: Dobrý den vám, vaši posluchači.
7: Na naše povídání se můžete těšit už za malou chvíli.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín je dnes terarista Martin Rokos ze Zlína. A ptát se můžete i vy prostřednictvím e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte na číslo 221 555 210. Pane Rokosi, většina lidí za sklem doma chová křečka nebo třeba morče a vy máte zvířata, kterých se možná někteří bojí. Tak jak ve vašem případě tahle vášeň začala?
1: Tak spíš je to mýtus, že většina lidí chová doma křečky nebo morče, poněvadž dnešní společnost je hodně nemocná, hodně trpí alergiemi a podobnými věcmi. Díky tomu, že všichni chcete být čistí, furt se dezinfikujete, umýváte. Takže hodně lidí přechází na takzvané terénní zvířata. Poněvadž tam je minimum alergenů, není tam srst, není tam peří a podobné věci. Já jsem s tím začal jak většinou každý nějakýma rybičkama, nějakýma savcemi a podobně. A postupem času tam přibyla jeden had, tam přibyla želva a pavouci nějací a trošku se to rozšířilo. No.
0: Jaká všechna zvířata vlastně můžeme označit jako terarijní?
1: Tak zjednodušeně řečeno všechno, co jde chovat takzvaně v teráriích. Terárium je prostě věc, která je skleněná, plátěná, plastová, dřevěná, kde se nějaké vyhřívání, topení, osvětlení a chovají se zvířata, které můžeme nazvat od bezobratlých až po obratlovce a skoro i mnohdy i savce.
0: Jaká všechna zvířata dnes chováte vy?
1: Tak tím, že vlastně se kromě výstav zabýváme i přednáškami pro školy, tak mám vlastně veškerý sortiment. Od bezobratlých, to znamená strašilek, nějaký pavoukovců, štíru, pavouků, respektive sklípkanů, ale máme i jiné pavouky, nejenom sklípkany, zlatohlávky přes ještěry, hady, želvy.
0: Nikoho by možná mohlo napadnout, že se například z plazy nedá vytvořit takový vztah, jako jej známe například se psem. Je to pravda?
1: Částečně ano. Když to řeknu, že had pozná toho, kdo krmí. Takže přijdu do místnosti, tak hadi poznají, kdo krmí a jako zvednou hlavu a čekají, jestli něco náhodou nebude. Ale třeba u ještěrů, agamy, želvy, jako si velmi rychle na to člověka zvyknou a berou jako součást té své takzvané komunity. Když to nejsou společenské zvířata, tady by žili v nějakých hejnech, skupinách, tak běžně agama vás přivítá, bude za váma chodit. Poněvadž vy krmíte, vy dáváte dobroty, ona to zneužívá, želvy za vámi budou běhat. Jo, budou vyžadovat kontakt. Běžně lidi, co mají třeba samce želv, tak ty samci koušou ty lidi a vyžadují ještě o to větší kontakt.
0: Mluvíme spolu i o hadech a pavoucích a zmínili jsme, že někteří lidé z nich mohou mít strach. Zajímalo by mě z vaší zkušenosti, jaký je největší mýtus o těchto zvířatech?
1: Tak o hadech je klasika, stará pověra, had je slizký. To je nejčastěji.
0: A jaký tedy je ve skutečnosti? Kdo na ní neměl příležitost
1: si sáhnout? Suchý nebo mokrý. Když vleze z vody, bude mokrý. Když je uschne, tak bude suchý. Had je příjemně hladký, protože kdyby byl jakkoliv drsný nebo podobně, tak mu to prostě bude takzvaně obroušený, že musí být hladký, aby se mohl dobře plazit. Výjimkou jsou samozřejmě pouštní druhý hadou, které zas musí mít hrubou kůži, aby jim to na tom písku neklouzalo. Něco jak pneumatiky, když to porovnám u auta. Jo, a u těch pavouků tam nějaké vyloženě lidi mají prostě panický strach, že pavouk je jedovatý. Je to pravda, každý pavouk je jedovatý. I ten sebe menší náš pavouk má v sobě jed, potřebuje kromě kořit, potřebuje se najíst. Ale naši pavouci mají ty kusadla tak malé, že stejně tu lidskou kůži neprokousnou. Na svá jsem se na internetu díval na ty povědy o pavoucích, že jsem nemohl na žádnou přijít, tak jsou tam, že člověk sní až 8 pavouků za rok. To je, že spí, že člověk má otevřenou pusu, že mu tam pavouci sami vlezou. To je nesmysl. Vy se v noci hýbete, dýcháte. Pavouk se toho bojí.
0: A bojí se tedy na druhou stranu lidé podle vás těchto zvířat zbytečně?
1: Když jste se narodila, tak jste se nebála ničeho. Veškeré tady ty obavy, veškeré ty fobie vám prostě vás naučili okolí kolem vás. Na jednu stranu je to přirozené, že vás naučili se určitý věcí bát, na druhou stranu vás učili bát se i věcí, které je bát se zbytečné. To je prostě dané rodinou, rodinným zázemím, okolím, které je kolem vás. Jo, vidím to lidi, kteří doma mají zvířata, děti se toho nebojí. Jo? Je potřeba mít určitý respekt, určitý prostě vědět, jak na zvíře šáhnout, když zvíře neznáte, nešáhnout na něho, prostě vyhýbat se mu, ale je potřeba to zvíře znát.
0: S teraristou Martinem Rokosem si dnes povídám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín. A pokud máte dotaz i vy, posluchači, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte přímo do studia na číslo 221 555 210.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín.

0: To byl Phil Collins, posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín, ve které je dnes mým hostem terarista Martin Rokos ze Zlína. A prostor je i pro vaše dotazy. Vy nám buď zavolejte na číslo 221 555 210, anebo napište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Pojďme se teď přesunout chovatelským začátkům. Jaké by podle vás mohlo být vhodné terarijní zvíře pro člověka, který by chtěl s tímto oborem začít?
1: Tak hlavně musíte řešit první otázku. Jestli máte prostory to zvíře tam dát. Jo, když budete bydlet v jednak puskáka, tak určitě si neměli byste požívat leguána, je to ještě, který má přes metr délku, potřebuje veliké terárium, veliké prostory. Teď musíte uvažovat, jestli máte čas na denní péči o zvíře, nebo jenom občasnou. Pokud máte na denní, tak určitě vynechat zvířata, které denně musíte krmit, jako suchozemské želvy, chamalóny a podobně. A pokud nemáte vůbec čas, tak ideální jsou zvířata typu sklípkanů, štíru. Tam, když i 14 dní na to zvíře nešáhnete, je to úplně jedno.
0: Jsou ale nějaká zvířata, kterým by se obecně měli začátečníci spíše vyhnout?
1: Tak veškerým zvířatům, které potřebují složitější péči. Už je třeba chamelon, je to krásné zvíře. Ale už jsou to zvířata, které nejsou úplně jednoduché pro absolutní začátečníky. Absolutní začátečník potřebuje zvířata typu gekončíku, pagekonu, agam, suchozemská želva, které prostě kdekoliv pro ně koupíte potravu, jo, po případě pro želvy vám to roste na zahradě venku, jo, a jsou to zvířata, které jsou hlediska chovu a starosti jednoduché, netrpí nějakýma výraznýma nemocema, netrpí problémy s nedostatkem vápníku a těchto věcí.
0: Nezbytné je tedy zvířeti připravit vyhovující podmínky, aby u nás nestrádalo. A předpokládám, že zásadní je i výběr a zařízení terária. Tak co je pro začátek potřeba pořídit?
1: Tak pokud chcete pořizovat plaza, tak určitě terárium. Jo, ono už bude jedno, jestli bude terárium skleněné, plastové, dřevěné. Jo, ono je to jedno. Musíte zase počítat, že u dřevěných nemůžete pořizovat zvířata, které vyžadují vysokou vlhkost. Dřevo s vodou trošku pracuje negativně. Jo, a určitě je potřeba pořídit terárium, které bude adekvátní tomu zvířeti už pro jeho dospělost. Je hezké, když si koupíte malou želvičku, která je velikosti 50 koruny a ta želva vám vyroste na 20 cm. Takže určitě nebude stačit 40 cm terárium. Když vám mnozí řeknou, že ty to stačí, ona vyroste, až pak něco pořídíte, anebo že bude malém terárku, tak ona se tak moc nevyroste. Zkuste se zavřít do skříně a celý život žít ve skříně, taky to pro vás nebude příjemné. Potřebujete určitý prostor.
0: A je z vaší zkušenosti lepší koupit hotové terárium, anebo si ho třeba nechat vyrobit na míru?
1: Tak ono v jádru je to, výsledek je ten samý. Hotové terárium je pořád hotové terárium. Na míru má výhodu, že máte doma skřínku, tak vám výrobce to udělá přímo na velikost té skřínky. Jo? Jinak je to úplně vlastně jedno.
0: Je někdo, nebo dalo by se to tak říci, že existuje někdo, komu byste chov terarijních zvířat vůbec nedoporučil?
1: Tak určitě lidi, kteří mají doma aparatury a provozují rokovou hudbu a takové, takže jsou tam velké vibrace, velké otřesy, v případě světla. Určitě bych nepořizoval zvíře pro lidi, kteří mají děti s určitými poruchami chování, jo, poněvadž pro ty děti to zvíře není až tak úplně optimální, že mu může ublížit. Není tak odolné, jak dejme tomu křeček nebo morče. No a určitě lidem, kteří nemají čas, zaberou to jenom jako je, mně se to líbí, tak si to koupíme.
0: Mě zaujalo, že jste hovořil o hlasité hudbě, například o vibracích, které mohou zvířatům škodit. Je tedy potřeba zohlednit i ten běžný denní provoz domácnosti, aby u nás zvíře netrpělo?
1: Tak určitě, teď třeba jsme ve studiu a vedle opravuji hřiště na školce, tak ty rezonance jdou slyšet až teď do studia. To samé to zvíře trpí těmi vibracemi, jo? Je to prostě, tak to nebude pro vás příjemné, když vedle vás bude něco pořád dunět a bušit. V té přírodě to prostě nejsou přirozené zvuky.
0: A je kromě vibrací ještě něco, co terarijním zvířatům vadí?
1: Tak určitě i ostré světlo nebo světelné záblesky. Jo, toho se i většina lidí bojí, světelných záblesků, taky to pro ně není příjemné. A určitě zvíře by mělo být v prostorách, které jsou teplotně adekvátní, to znamená, že Neměly by to být prostory, které jsou přehráté, anebo prostory, které jsou výrazně chladné. Pokud si teda samozřejmě nebudete kupovat obojí veliký, kteří třeba ten chlad mají rádi.
0: Říká terarista Martin Rokos, chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín. Posluchačské dotazy můžeme přijímat i během písničky, a to na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz anebo na telefonním čísle 221 555 210.
2: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje, a nechybí ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám každý den přináším to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Radost z toho, že nás posloucháte, má Jožka Kubáník.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Pokračuje chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín a dnes s teraristou Martinem Rokosem. V následujících minutách spolu budeme mluvit o krmení, které je v řadě případů velmi specifické. Čím doma budeme krmit například hady?
1: Tak když máte menšího hada, tak předpokládám, myši jsou optimální. U větších hadů už je potřeba na potkany. Jo? I to je třeba důvod, proč se rozhodovat, jak si koupit hada. Je hezké, že máte doma velikou krajtu, 3-metrovou žlutou albína, je to krásný had. Ale bohužel, pokud nemáte zdroj potkanů, nemůžete umýt celý život na myších. Každý had potřebuje prostě na svou velikost, svoji optimální velikost potravy.
0: A bude si tedy člověk muset zvyknout, že pokud chce doma chovat hada, tak zkrátka bude muset manipulovat s živou potravou?
1: Zas tak úplně pravda to není. Že třeba na západě už běžně živou potravu nekoupíte, jo, tam už to ochranáři a zelení jako víceméně zrušili. Plno hadů bez problémů jde odkrmit mraženým. Máte mražáku vedle mraženou kuřete, máte mražené myši, vytáhnete myš, ohřejete na tělesnou teplotu a většina hadů bez problémů mražené přijímá.
0: Součástí chovu, důležitou součástí je i veterinární péče. Jak náročné je najít veterináře, který je zvyklý pracovat s exotickými zvířaty?
1: To je velmi náročné, protože každý veterinář chce léčit, chce vydělávat, takže léčí i zvíře, o kterém absolutně nic neví. Je to zcela běžné. Je potřeba si najít veterináře, který o těch zvířatech něco ví, zjistit si to. V těch chovatelských komunitách ty informace, kdo tomu rozumí a nerozumí, je plno. Jo, ve Zlíně máme kolega Gregořík, který k vám taky jako chodí jako host. On zvířatům rozumí velmi dobře a má tam i doktory, kteří taky o pazech ví. Jo, ale bohužel je to problém, že plno veterinářů léčí zvířata a léčí je mnohdy úplně zbytečně.
0: Takže za vás je ideální se třeba poradit se zkušenějším chovatelem, pokud nevíme, komu své zvíře svědčit.
1: Jako určitě, že mnohdy třeba v těchto vedrech želvy trpí na dehydrataci. Máte velikou želvu a prostě venku je vysoká teplota, nízká vlhkost, tak ta želva musí přijímat vodu častěji. Hodně lidí mi teď volalo, že má apatické želvy. 2-3x vykoupali želvy se napily a byly v pořádku. Já lidi bohužel neuvažují logicky, že ty zvířata potřebují podobné podmínky jako ti lidé.
0: Zmínil jste tedy dehydrataci. Jaké jsou další časté zdravotní problémy, které u svých zvířat řešíte?
1: U svých zvířat ani ne, ale s tím to spíš u zvířat zákazníků a lidí, kteří se na mě obracejí. Hlavní problém u zvířat je nedostatek vápníku. Jo, poněvadž každý tvor potřebuje jiné množství. Budete mi vedle sebe 2 chamalóny, jeden toho vápníku potřebuje více než ten druhý. Je to jak u lidí, je to prostě úplně stejné. Je potřeba sledovat tuto záležitost. A dalším problémem u zvířat je monodieta, krmení jednostrannou stravou.
0: Mluvili jsme spolu o tom, že je potřeba zvířeti zajistit vhodné podmínky k tomu, aby se mu u nás žilo dobře. A k tomu bez pochyby patří i údržba terária. Tak jak náročná vlastně je?
1: Bylo to, jaké máte zvíře. Když máte hada, had se vyprazňuje jednou za čas. Až prostě ten žaludek třeba jsou plné opříme potravu, tak se had vyprázdní. Had umí přijímat vlastně živiny i z trusu, i ze střev odebírá živiny pořád, dokud to jde. Takže u hada to máte jednoduché. Pokud budete mít doma želvu, která se krmí zeleným, anebo jiné zvířata, tak tam to čištění bude častější. U plazu je výhoda, že většinou ty extrementy i moč má nějakou koexistenci takovou tuší až pevnou, takže mnohdy stačí nějaká lopatka jednou za často prostě z toho substrátu prostě vybrat, vyhodit.
0: My se potkáváme v létě, kdy je čas dovolených. Už jsme to tady spolu trochu naznačili, ale dá se od terarijních zvířat i na několik dnů odjet, anebo je v takových případech, kdy chceme někam vyrazit, potřeba sehnat, řekněme, hlídání pro tu každodenní péči?
1: Ono záleží, co máte za zvíře. Když máte doma, dejme tomu hada, kterého krmíte jednou za týden a na 14 dní odjedete, tak prostě nedostane žrát. V přírodě nemá taky každý den posvícení. Taky jsou období, kdy prostě tu potravu nenajde nebo se mu nepodaří ulovit. Tam je akorát potřeba zařídit, aby mu tomu zvířeti doplnil někdo vodu. Jo, pokud máte zvířata, které už musíte krmit každý den, jako třeba suchozemské želvy, tam už musíte to hlídání si zařídit, anebo želvičku si jít do přepravky a pojedeme dovolenou s vámi. Zase je potřeba brát, že želvy jsou chráněné zvířata, jsou na ně takzvané citesy, papíry, že nemůžete s tou želvou jen tak přes hranice přejet. Je to i plno jiných zvířat, jako chamaloni, leguáni, plno zvířat ve světě chráněných. U nás je můžete mít bez problému, ale přes hranice už je to trestný čin.
0: S teraristou Martinem Rokosem ze Zlína si budeme v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín povídat i za chvíli a může zodpovědět i váš dotaz. Pošlete nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz a nebo nám zavolejte na číslo 221 555 210.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín a teraristou Martinem Rokosem pokračuje i po písničce Kdo má právo. I když na své exotické mazlíčky budeme dávat pozor, tak se může stát, že nám z terárií utečou. Jak bychom v takové situaci měli postupovat?
1: Tak prvé řadě hledá někde poblíž, že primárně zvíře se bude tickovat. Pokud máte doma želvu a podobně, bude určitě na zemi. Pokud máte gekona, který lozí po stěnách, tam může potřeba hledat i na stěnách. Ale to zvíře v každém případě bude hledat úkryt. Takže bude pod kobercem, pod věcmi, za skříní. Jo. Běžně se mi stávalo, že mi užovka neutekla, automaticky byla v posteli v peřinách zahrabaná vždycky. Jo, takže tady, když utekla, věděli jsme, že máme jít do postel hledat.
0: Jak je to vlastně s jedovatými druhy zvířat, nebo řekněme s těmi, která mohou být výrazně jedovatá i pro člověka? Je vůbec možné chovat v domácích podmínkách?
1: U nás je to ošetřené zákonem na ochranu a týrání zvířat a vyhláškou o nebezpečných druzích, takže podle zákona každý, kdo má jedovaté a nebezpečné zvíře, které je v tom seznamu, musí mít veterinární povolení na toto zvíře. Pokud nemá, tak je to trestný čin. Jo, veterinář má právo dvakrát do roka chodit kontrolovat chovy, jestli jsou tam adekvátní. Jedovaté zvíře může chovat každý občan České republiky starší 18 let.
0: Pokud má tady potřebné povolení.
1: Samozřejmě, to bereme za splnění těchto podmínek.
0: Obecně může být z vaší zkušenosti tedy terárium v domácnosti i s malými dětmi?
1: Určitě. Mnohdy malé děti se chovají ke zvířeti líp, než by si člověk myslel. Jo, pokud dítě opravdu není nějaké dvouleté malé, které ještě takzvaně nemá rozum, jo, tak znám lidi, kteří mají 3-4leté děti, mají doma želvičku, děti se o to pečlivě starají. Jo, a není, určitě to není problém, že čím dřív to dítě si na zvíře zvykne, tím líp se potom v budoucnosti ke zvířatům bude chovat, že to bude brát jako, že to je zvířátko a že potřeba se o to starat.
0: Už jsme to naznačili. Ráda bych se teď věnovala tomu, co je potřeba promyslet předtím, než si terárijní zvíře pořídíme. Určitě jsme mluvili o těch vhodných podmínkách, aby se u nás zvířatům dařilo. Ale měli bychom si dát také pozor, odkud si zvíře pořizujeme.
1: Určitě, poněvadž, tak jak jsme se o tom už spolu mimo mikrofon bavili, existují i množírny terárijních zvířat. Když to je takové nezvyklé, existují. Je tady velké množství obchodníků. Bohužel zvířata jsou velký biznis, velký výdělek, takže plno lidí to zneužívá. Primárně doporučuji buď chovatele, kterého znáte, nebo obchod, který znáte. Protože i mnohé obchody mají své vlastní dodavatele, které znají. I v těch obchodech ty zvířata jsou prověřené a víte, odkud jsou. Potom vám zbývají další variantou burzy zvířat. Tam už je to komplikovanější, poněvadž ty lidi neznáte, a je tam velké množství překupníků a je tam velké množství lidí, kteří mají ty zvířata nejasného původu. Je tady pár velkých obchodníků v České republice, poznáte jednoduše velký sortiment zvířat, všechno krásné čisté krabice, krásné popisy, ti lidi tomu rozumí. U těchto lidí není problém kupovat, jen je potřeba brát v úvahu to, že většina těchto zvířat je z dovozu. Takže i u těch dovozových zvířat se po určité době můžou objevit problémy jako s parazity, nemocmi, které na první pohled nejsou vidět a projeví se po delší době. Je to změnou prostředí, změnou podmínek, stresem, všechno.
0: Takže pokud bychom chtěli s chovem začínat, tak ono je očividně spousta věcí, které laickým okem nemůžeme odhalit. Je za vás tedy lepší si říct o radu zkušenějšího chovatele do začátku?
1: Určitě se pobavit s někým, kdo tomu rozumí a hlavně určitě vynechat internet jako poradnu. Že ta takzvaná umělá neinteligence, jak se to mělo by správně nazývat, ona vás odkazuje na stránky, které jsou nejčastěji navštěvované. Ale ty stránky nemusí být ty, které opravdu říkají ty věci, jak mají být. Proto nejlepší chovatel, kterého znáte nebo obchod, který znáte, ať vám poradí.
0: Říká terarista Martin Rokos v Českém rozhlase Zlín.
2: Český rozhlas Zlín.

0: hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín. Dnes byl terarista Martin Rokas ze Zlína. A na závěr ještě prosím pozvěme naše posluchače na vaši aktuální výstavu do Luhačovic.
1: Už mnoho let děláme výstavu v Luhačovicích v kulturním domě Elektra. Je to teda menší místnost, ale uvidíte tam vlastně veškerý sortiment bezobratlých od zlatohlávku, strašilek, pavoukovců, až po hady, ještěry, želvy. Doplněnkem jsou sbírky brouků a motýlů cizokrajných. Hlavní předností té výstavy je, že je interaktivní. To má děti si můžou pohladit, nakrmit a zjistit, že ten červík není opravdu tak hnusný, že ty ještěrce ten červík opravdu chutná, takže to červíka může donést, že had není slizký, jak jsme se o tom bavili, že had je příjemný, suchý, hladký, na to tých, že není agresivní, že ten had je příjemný v ruce.
0: A ještě přijde mi informace, prosím, dokdy je výstava přístupná?
1: Do konce prázdnin.
0: Tak tedy děkujeme vám za pozvání a ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou všem vašim posluchačům.
0: A pro vás, posluchači, ještě jedna informace. Záznam dnešní poradny pro vás bude jako obvykle k dispozici na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Někdo v důchodu odpočívá. Ona začala šít kroje. Dnes je uznávanou tvůrkyní v oboru. Vyrábí i nádherné krojové doplňky a učí ostatní, jak o tyto poklady správně pečovat. Marie Kedroňová z Neda Konic. Jak se z koníčku v penzi stane uznávané umění a proč mladá generace touží po jejich radách? To řekne v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 27. července v 15 hodin a 20 minut.
3: Český rozhlas Zlín.

0: do Uherského Hradiště, kde dnes od 13 hodin v rámci letní filmové školy ve stanu Českého rozhlasu chystáme program ke stému výročí narození Ludvíka Vaculíka. Moje kolegyně Markéta Macháčková si bude povídat se synem spisovatele Janem Vaculíkem a režisérem Břetislavem Rychlíkem. Záznam pak uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ve čtvrtek po 11. hodině. Ale ještě jednou zopakuji, že rozhovor můžete naživo zažít dnes od 13 hodin ve stanu Českého rozhlasu ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti. To je z dnešního dopoledního vysílání vše. Přeji vám krásné odpoledne a budu se těšit na slyšenou po 17. hodině u pořadu Den v kraji. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Firmu na demolici 34. budovy ve Zlíně má domluvenou společnost Cream. Snoubenci ve Valašském Meziříčí si už mohou vybírat termíny pro svatby v příštím roce. Paliva v Česku jsou týden po konci státní regulace dražší. Dnes očekáváme v regionu proměnlivou oblačnost s možností deště a na teploměru až 27 stupňů. Polední zprávy Českého rozhlasu Zlín a u mikrofonu je Matěj Neradilek. Majitel budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, tedy společnost Cream, už má domluvenou firmu na její demolici. Příští týden by měla začít s přípravnými pracemi. Českému rozhlasu to řekl mluvčí společnosti Marcel Schmidt.
2: Tento týden podepíšeme finálně smlouvu s vybranou odbornou firmou, tak aby bylo možné obratem spustit logistiku toho nadměrného nákladu a spustit přípravné práce před tou samotnou demolicí.
0: Snoubenci ve Valašském Meziříčí už znají termíny svatebních obřadů na příští rok. Radní jich schválili 33. Kromě tradiční obřadní síně na radnici mohou páry nově vybírat i z dalších svatebních míst, říká starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
3: Vedle klasických svateb v obřadní místnosti radnice jsme se rozhodli počet oficiálních míst rozšířit o unikátní florální kostel, freskový sál nebo kapli s barokními freskami na zámku Žerotínu. Po dohodě s matrikou je navíc možné si domluvit i jiné vhodné místo.
0: Česko čeká mimořádně horký týden. Dnes se ještě nejvyšší teploty budou většinou držet do 25 stupňů a objeví se déšť. Už od zítřka by ale měly stoupat nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přehánky a bouřky. V Česku už týden neplatí cenové stropy pro paliva na čerpacích stanicích. Data společnosti CCS ukazují, že nafta i benzin po konci regulace zdražily. Podle petrolejářů to ale odpovídá tržním podmínkám.
4: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátila na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje, o obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji proměnlivá oblačnost, na většině území se vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty vyšplhají na 22 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v místní části Kudlov v ulici Zelená havarovala dodávka do plotu. Na silnici mezi Skašticemi a Kroměříží narazilo osobní auto do svodidel. A to byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další zase v příští hodině. Do té doby dobrý poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

A je tady Morava krásná zem a je tady i Jiřina Ostrá. Všechny vás, přátelé, moc zdravím a věřím, že jste prožili stejně malované dny, jak se zpívalo v úvodní polce Blahoslava Smižovského a Jaroslava Hájka. K poslechu Moravy krásné země vás pozvala frajárka. No a kdo pak má dnes svátek? U nás v Jaroslavové, na Slovensku jsou to boženy, blahopřeji. No a věřím, že i dnes si poslechneme nějaké to zpívající dítko, které se dovolá do projektu Prázdniny u babičky a bude to hned, alespoň tedy doufám, po následujících lidových. Ještě telefonní číslo 726 46 5200 a teď už Olga Baričičová.

0: Tak to byla Olga Baričičová, kterou doprovodila cymbálová muzika Slovácko mladší. No a mé přání v úvodní přání se splnilo. Už tady mám zpěvačku na telefonu a je to 7letá slečna Zuzanka Zapletalová z Bohuslavic u Zlína. Tak Zuzanko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak ty máš 7 roků?
1: Jo.
0: Takže jdeš do školy nebo už chodíš do školy?
1: Chodím už do školy a půjdu do druhé třídy.
0: Do druhé třídy, no tak to je ostřílená školačka už. A pověs nám, co nám zaspíváš.
1: Zvenčujem ti, kamarádko.
0: Tak prosím. Můžeš pustit.

0: stěžovat, dojdi se k nám postěžovat, až já budu doma. Dojdi se k nám postěžovat, dojdi se k nám postěžovat, až já budu doma.
1: No to nemělo chybu, Zuzanko. Slyšíš ten potles, to je jak pro superstar. A samozřejmě, že si ho zasloužíš. Vinčujem ti, kamarádko, no já bych ti taky něco povinčovala, moje milá kamarádko rozhlasová. Samozřejmě ti povinčuju hlavně krásné prázdniny a jak pak je prožíváš, mě pověz.
0: My jsme byli na dovolené a potom jsme jeli s dědou Jarošovským do Zlín.
1: Aha, tak to je jiný děda než tady tento Karel, že? Co jsem s ním mluvila. No a co děláš s dědou Karlem?
0: Jsem u druhého dědy a máme tady aj sestřenici, no tak si hrajem.
1: Tak mají prázdniny vypadat, Zuzanko. No a už jsi někde vystupovala také? Se zpěvem?
0: Jo, vystupovala na svatbě.
1: Na svatbě, no tak to jsi zkrásnila ten svatební den svatebčanům, protože zpíváš opravdu moc hezky a zaslouží si to i písničku, kterou za maličkou chvilku pro tebe i pro toho dědu Karla a pro sestřenici si říkala, že seš tam, zahraji a ještě předtím tedy ti řeknu, že pakliže budeš mít to štěstí a doufám, že budeš mít, tak v neděli bude vylosován jeden výherce nebo výherkyně a ti získají rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. Tak předpokládám, že už jsi v nějaké zoologické zahradě byla. Co říkáš?
0: Jo, byla.
1: Byla a kde?
0: Ve Zlíně.
1: Ve Zlíně, no tam je krásná zoologická zahrada. No a v brněnské zoologické zahradě, já ti něco prozradím, oni tam mají výběh ledních medvědů, který je dvojnásobně tak velký, jako byl dřív, takže určitě to stojí se podívat. Měla bys tam asi s rodiči nebo s dědou Karlem?
0: No, nevím ještě.
1: Ještě nevíš, no ještě taky to nemáš v rukávě, že? Zuzanko, tu výhru. Tak samozřejmě já ti děkuji za tu písničku, vinčujem ti, kamarádko, no a já ti vinčuji, milá kamarádko, aby se sněla moc hezky, aby si z prázdnin ještě užila, máš měsíc před sebou, tak buď na sebe opatrná a hlavně zpívej, zpěv přináší radost v životě. No a za chviličku pro vás, pro všechny, kteří tam jste, zazní i písnička. Já ti ještě jednou moc děkuji a loučím se tam s vámi všemi. Nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou. No a teď už, kdože ti má milá?
2: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Sokolka ze Šakvic v jejím podání, zazněla polka Vladimíra Fefra. No a tato polka pak mířila do Bohuslavic u Zlína, odkud nám zavolala před maličkou chvilkou zpěvačka Zuzanka Zapletalová, sedmiletá to slečna, která nám moc pěkně zaspívala. Tak Zuzance ještě jednou děkuji. No a kdyby si někdo chtěl poslechnout, nebo je zvědavý, jak Zuzanka moc pěkně zpívala, tak samozřejmě repríza, tedy to už víte asi, ve večerní části Moravy krásné země není, jak bývala v minulých letech, ale můžete si zpěv Zuzanky Zapletalové poslechnout v našem audio archivu na našich webových stránkách. Tak Zuzanko, ještě jednou tě zdravím a ještě jednou moc děkuji. Přeji krásné prázdniny. No ale teď už zdravím prvního volajícího. Je jim pan Juračka. Dobrý den.
1: No dobrý, ta je Juračková, jeho manželka.
0: Ano.
1: My jsme si to předali.
0: Ano.
1: Paní Ostrá, zdravím vás a vítám vás po dovolené. Doufám, že jste si ji dobře užila. A chtěla bych vaším prostřednictvím popřát dodatečně Aničkám, který měli včera svátek. Je to Anička Bémová, Anička Štolfová, Anička Špačková, Anička Mikýsková a Anička Losertová. Přeju jim, milé Aničky, všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, hodně té dechovky, abyste si ušili přátel, které kolem sebe máte, kamarády, a hodně té dechovky. A ještě bych chtěla poděkovat do Olbramovic ženském, který tam měli babské hody a hrála tam tu Franka. To bylo něco úžasného. Od rána hrání až do pozdních nočních večer. A ještě teda teďka bude hrát tu Franka kousek od nás ve Velkých Opatovicích. 2. v 17 hodin.
0: Mm-hmm.
1: Tak bych chtěla taky, kdo má zájem, mohl by se tam jít přijít podívat. Je to něco hezkého. Jako mají krásno. Vlastně
0: no já jsem ráda, paní Juračková, nebo milí Juračkovi respektive, že si skutečně užíváte života, že navštěvujete různé ty dechovkové festivaly, třeba koncerty, tak jen tak dál za maličkou chvilku také bude hrát dechová hudba. Tak jo, paní. Ano?
1: A ještě včera byli v Třebohostici, hráli, taky tam byl festival, no to bylo něco nádherného.
0: Jo, takže teda, děkujeme všem těm kapelám, které zpříjemňují tyto prázdninové dny. Milá paní Juračková, naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Naschledanou, no a na tom druhém telefonu už čeká pan Vlastík z Brna. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravíme vás, paní s manželkou Anou Staníkovou a prostřednictvím vaším a brněnského rozhlasu. Relace Morava krásná sem bychom chtěli popřát ke svátku 29. marty paní Konkolské a určitě se připojuje manžel a děti s rodinami. Přejeme jí ze srdce hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti, pohody, klidu, osobně rodinné spokojenosti, božího požehnání, pevné nervy a se jí daří. A prosím vás, paní Ostra, nějakou pěknou písničku, ráda si s vámi zaspívá. Jsme rádi, že vás máme.
0: Snad se bude líbit, pane Vlastíku. No a protože jste mě prozradil, že vaše milá manželka nese jméno Anna, tak ano, já samozřejmě, já jsem ji neblahopřála, vy určitě krásnými slovy jste ji včera popřál. Já jsem měla dovolenou, no
2: ano,
0: ale já chci paní Aně poblahopřát dnes k tomu včerejšímu svátku. Tak hudební dárek bude i pro ně.
2: A ještě dneska má narozeniny, abyste viděla, paní Ostra.
0: To mě neříkejte, tomu
2: ano,
0: nemůžu
2: to
0: věřit.
2: Dneska.
0: Fakt.
2: Opravdu.
0: No tak
2: opravdu,
0: paní,
2: jo?
0: Ano, vy tedy jeden den svátek, druhý den narozeniny, no tak
2: to
0: všechno, všechno. Dobré, tak si to
2: dobré.
0: Společně hezky oslavte.
2: Dobře.
0: Naschledanou.
2: Děkujeme vám, paní Ostra. Naschledanou.
0: No a hudební dárek a přání k včerejšímu svátku Anny a k 95. narozeninám, které oslaví 1. srpna, je připraven i pro mamku, paní Annu Buchtovou z Mutěnic. K tomuto svátku a zároveň k narozeninám jí přeji za celou moji rodinu hodně zdraví, hojnosti božího požehnání, ať ještě prožije další léta mezi námi. To vše a ještě víc přeji syn Josef s manželkou, 3 vnuci s rodinami a 8 pravnoučat posílá velkou pusu. No a teď už dávám prostor české muzice.

0: Tak to byla písnička Vladimíra Fuky a Míly Cinka, Rodná hrouda. No ale mám tady další telefonáty, tak z Jasené se dovolala paní Zrníková. Dobrý den.
1: Dobrý den všem a vám taky, paní Jiřínko. Vítám vás dovolené. A mám přáničko. V pátek oslavila naše sestra Františka Valchářová své narozeniny. A v nedělu bylo Aničky, tak máme také Aničku Plichovou, sestřičku z Přiluka. Tak jim přeju oběma hodně zdravíčka, štěstíčka, protože toho zdravíčka potřebují a potřebujeme ho aj my. Štěstíčka, zdravíčka, pokojenost. A ještě zdravím sestru Martu Valchářovou do Liptála, celou její rodinu. Mm. A to přeji já, jejich sestra Jarka.
0: Ano,
1: a tak. Vám přeji také jenom zdravíčko, zdravíčko.
0: Jste hodná, jo? A děkuji za přivítání, a jsme dovolené. Naschledanou.
1: Ano, naschledanou. Díky, naschle.
0: A už paní Marie ze Šumic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra. Já zdravím vás i posluchače vašeho rádia a pořadu. A chtěla bych poslat písničku paní Anišce Pumrové opožděně k včerejšímu svátku. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přeji.
0: Mm-hmm, tak těch Aniček ještě bude, paní Marie. Samozřejmě na všechny se včera nedostalo, tak já to se dnes pokusím napravit. Každopádně pro Aničku Kumrovou zaznělo už teď pěkné vinčování. Nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji.
0: Není záčno a písnička i pro paní Janu Procházkovou, která se v těchto dnech dožívá pěkného věku. Je to velmi milá a šikovná paní. Velmi ráda skládá básničky, tak ať se jí daří, čtu z tohoto dopisu, který pokračuje. Protože dříve pracovala ve zdravotnictví, ráda pomůže a poradí. V dlouhém zástupu gratulantů nesmíme chybět s naším přáníčkem. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let ti přejí Eva a Toník. A ještě léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Smích ať pokrývá tvůj ret a buď tu nejméně do 100 let. V neděli oslavili svátek paní Anny Štolfová z Morkovic, Polášková z Tvarožné Lhoty a Králíková z Boršic u Blatnice. No a narozeniny pak slavil pan Radim Vojtek, také z Boršic u Blatnice. Hodně zdraví a spokojenosti v rodinách a Radimovi hodně lásky a ať mu to stále dobře hraje a zpívá. Ještě chceme popřát dechové hudbě Dolněmčance, která v sobotu oslavila 150 let od svého založení a popřát jim, ať jim to stále dobře hraje a zpěvákům zpívá, ale hlavně zdraví. Říhovi z Dolního Němčí. No ale nám teď nebude hrát Dolněmčanka, nám teď bude hrát Trnkovjanka.
3: Český rozhlas

0: Taky věřím, že i vás Trnkověnka potěšila touto pěknou polkou Pavla Skopala a Dalibora Kozmíka. No a teď už tady mám, jak říkal pan Joška, telefonát z Upršených Hovoran. Tak pane Joško, dobrý den.
1: Dobrý den, upřímné pozdravení vám všem přátelé, posluchači ve Zlíně i v Brně. Já bych chtěl s jednodenním opožděním popřát naší vnučce Aničce Skopalové a Alinko, až se vrátíte od moře, tak dědeček už bude mít nachystaný dort a i k oslavě, opožděné oslavě, tvých pátých narozenin. Mm-hmm. Děkuji vám a paní Jiřinko, směl bych poprosit o jednu písničku pro mě.
0: No tak zkuste to, pane Joško, uvidíme.
1: No. Kdyby to mohlo být Joška Severin, starší, sedí sokol na javor.
0: Joška Severin, sedí sokol, tak. Sedí sokol. Tak sokol už si usedl, takže se můžeme rozloučit, pane Joško. No a té vaší Anince určitě ten dort úžasný
1: bude chutnat. Až se vrátí od moře, tak dort už bude nachystaný.
0: Krása. Tak jo, šikovný dědeček Joška. Naschledanou.
1: Mějte se, hezké pozdravení.
0: Naschledanou. A už paní Jelinková, dobrý den.
2: Dobrý den. Já mám prosím takové přání. Dneska se dožívá 50 let Eva Kaňová Troskotovi a včera měla naše sestra Anička Kaňová opět Troskotovi měla svátek, takže jí přejeme sestra Marie, sestra Milka s manželem. Mm-hmm. A já vám moc děkuju.
0: No nemáte za co, popřejeme hodně zdraví, hodně radosti,
2: ano,
0: v životě,
2: ano,
0: a mnoho
2: určitě
0: úsměvů. Prostě krásný, úsměv, spokojený život, paní Jelinková. Naschledanou.
2: A máme se rádi a setkáváme se.
0: A tak to má být. Tak naschledanou. Naschledanou.
2: Naschledanou a děkuju.
0: Není zač. No a dnes 27. července slaví krásné narozeniny švagrová paní Danka Zvoničková ze Slavičína. A přání, milá Danko, postřehnout se jenom stěží, jak ta léta rychle běží. Člověk by si myslel jistě, že je chyba v křestním listě. Pro významný tento den přejeme ti štěstí jen. Pevné zdraví, dlouhý věk, na každičkou bolest lék. Přání a k tomu hezkou písničku ti posílají švagrové Ludmila Marková a Marie Hýblová s rodinami. V sobotu 25. července oslavila narozeniny milá maminka paní Marie Hujňáková z Hodonína. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí manžel Vladimír, synové Vladimír a Pavel a Petr s manželkami. Vnoučata Kristýna, Tomáš, Sára, Matyáš, Kubík, Bětuška a Vítek Hujňákovi. Tak to bylo milé přání pro paní Marii Hujňákovou. No a teď už bude hrát Stříbrňanka. We'll be right back.

0: Tak, no já také říkám vítaj mezi nás, tedy vítajte mezi nás, paní Elice ze Suchova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já bych ještě dodatečně chtěla popřát Aničkám. Aničce Zemčíkové do Velké nad Veličkou, Aničce Nožičkové do Veselí, Aničce Okénkové do Hroznové Lhoty, Aničce Horňákové do Suchova, Aničce Hrabalové do Suchova a všetkým Aničkám suchovským. Hodně jim přeju hodně zdraví, ať si dají poštamprli a nemyslí ju na nemoc.
0: Tak nemyslí na nic zlé, paní Lidko, a vy také myslíte pouze pozitivně. Někdy to nejde, ale zkusíme to, že jo? Tak jo, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju vám.
0: Tak a paní Cecilka, dobrý den.
2: Dobré odpoledne nebo poledne, musím říct, že volám teda po dlouhatánské dlouhé době a určitě si mě ale hodně lidí bude pamatovat. Pohořelic jsem volávala, ale dneska chci popřát i těm pohořelnickým, ale hlavně Aničce Markovej do Miroslavy a všem Aničkám, kterýma se potkáváme a třeba se ani neznáme příjmením. Hlavně štěstíčko, zdravíčko, rodinnou pohodu a hodně radosti z vnoučat a ze svých nejmilejších. Tak ještě jednou všechno nej.
0: Tak někdy zase nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak a tady přejeme naší babičce, paní Jaroslavě Musilíkové z Pozořic, hodně zdraví a elánu k jejím 88. narozeninám. No a kdo pak blahopřeje, je to její rodina. A tady je vinčování k svátku pro paní Annu Jagošovou z Hrubé Vrbky. Přejeme vám k svátku, protože jste jeden z nejlepších lidí, které známe a máme vás rádi. Vždy poradíte, pomůžete a pro svá vnoučata děláte vše, co jim na očích vidíte. Tak to z celého srdce blahopřejí Ivana a Honza. No a tak to hrají hornobojani.

Tak to jsme se v pěkné písnice Ladislava Hrdličky prošli židlochovickou oborou. Procházka to byla krásná. No ale já budu pokračovat v další předávání přání. Blahopřejná slova k narozeninám i pro maminku a babičku paní Věrku Matochovou z Lidečka. Maminko, vždycky si nám byla na blízku. Děkujeme ti za tvou práci, námahu, starostlivost a za tvoji lásku. Přejeme ti hodně zdraví, boží požehnání a radost vnuků. Máme tě moc rádi. Z celého srdce Věrka a Vlaďka s rodinami a manžel František. No a písničku by měla v Tichově slyšet paní Anička Bělašková a paní Božka Koterová, v Loučce pak paní Anička Machovcová a Anička Hajníková, no a ve Slopném pak paní Maruška Janošová. Všem jmenovaným dcerečkám pevné zdraví, štěstí, pohodu a boží požehnání přejí Danka a Janek. A ještě se podívám do studiových mailů, jestli tady něco někde není. Já jsem tady viděla, myslím, mail od Jardy Wolfa, ano. Chtěl bych ze srdce moc poděkovat úžasným vlkošákům za krásné hody v Milešovicích, které se konaly 26.7. Vlkošáci byli fakt super, úžasný, moc děkuji jim za skvělou zábavu a nádherné písničky, které hráli a zpívali. Moc děkuji, Jarda Wolf. No tak vlkošáci ti tedy teď nejsou připraveni, ale přicházejí Bojané.

Bojané dohráli polku Vladimíra Fefra pod tichou stráni. No a je 12 hodin, takřka 55 minut, takže Morava krásná zem. Polední část končí Morava, ve které nám dnes projektu Prázdniny u babičky moc pěkně zaspívala Zuzanka Zapletalová. A já se s vámi ráda opět setkám krátce po 18. hodině. Příjemně prožitý den vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr už hraje Stříbrňanka. Hraje orchestrální skladbu Karla Drexlera. Je to Kateřina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes začíná program Českého rozhlasu. Brno varuje před podvodnými zprávami o nezaplaceném parkování. Bankovní identitu už využívá přes 5 milionů 300 tisíc Čechů. Dnes očekáváme na jihovýchodě republiky proměnlivou oblačnost s možností deště a na teploměru až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu a Matěj Nradilek u mikrofonu. Letní filmová škola v Uherském Hradišti dnes kromě filmových projekcí nabídne také program Českého rozhlasu. Návštěvníci se mohou těšit na debaty, podcasty i živé natáčení pořadů.

0: V uherskohraděštských Smetanových sadech je reportérka Michála Kočendová.
1: Tady ve velkém bílém stanu s kapacitou 100 lidí se právě střídá publikum. Zatímco skončila debata pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus o proměnách politické kultury, už přicházejí návštěvníci na besedu ke stému výročí narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Od 17:30 se program přesune k aktuálnímu dění na sociálních sítích s rádiem Wave. Večer nabídne živé natáčení podcastu Casablanca věnované lehké cyklosturistice a celý den zakončí noční poslech s Vltavou. Rozhlasový program na letní filmové škole bude ve Smetanových sadech pokračovat až do středy. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. Její sdělení má v příjemci vzbudit dojem, že nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Výzva ho nabádá k využití odkazu na uhrazení dlužné částky. Jde však o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Zástupci Brna upozorňují, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů ve městě takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat. Bankovní identitu v Česku používá stále více lidí. Na konci prvního pololetí mělo 5,3 milionu Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni, informoval o tom ředitel bankovní společnosti Identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. Bankovní identita funguje v Česku od roku 2021 a kromě státu ji využívají i banky, pojišťovny a další firmy. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
2: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158. Počasí.
0: Dnes bude na jihovýchodě Moravy proměnlivá oblačnost, místy se vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů Celsia.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Ve Veselí nad Moravou, na Hodonínsku, na Masarykově třídě se střetla dodávka s osobním autem a to je ze zpráv Českého rozhlasu vše.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíše naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě ji na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všimnul už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý přechytřelý drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických býtníků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatrie, absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany, ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těchto těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky, to, že bychom byli dneska šestá nebo sedmá největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jaksi příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritické myšlení. Kritické myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Kvůli plnému skladu omezuje charitní šatník v Blansku množství přijímaných věcí od dárců. Město Zlín během letních prázdnin investuje do oprav a modernizace škol téměř 85 milionů korun. Nafta týden po konci vládních cenových stropů v průměru zdražila o 3 koruny. Dnes očekáváme na jihovýchodě republiky proměnlivou oblačnost s možností deště a na teploměru až 28 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu. Hezké odpoledne. Kapacita charitního šatníku v Blansku se blíží hranici své kapacity. Jeho vedení proto apeluje na zájemce, aby předem po telefonu probrali, co chtějí přinést. Pracovnice zároveň nově přijímají jenom 2 tašky věcí od jednoho dárce. Dřív žádný limit nebyl.
2: Ramínka, ještě jsem si říkala, že tady by se využili.
3: Aha, určitě.
2: Baťůžek, po mně tam je nějaká vesta a ještě tam mám nějaký hrnečky.
4: Veronika Dvořáková nese 2 tašky čistých zachovalých věcí. Někdy ale přebírá vedoucí šatníku Jana Drápalová i nevhodné dary.
5: Musíme hodně prosit lidi, aby nám nenosili starý, škaredý, špinavý a nefunkční oblečení.
4: Po čem je poptávka stále, vyjmenovává vedoucí denního centra Jana Němcová.
6: Určitě bychom uvítali celoročně spací pytle pro osoby bez přístřeší nebo teplé deky.
4: Spacáky a deky

0: Zváží Blanenská charita po celém okrese. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Zlín letos o letních prázdninách investuje do oprav a modernizace mateřských a základních škol téměř 85 milionů korun. Peníze půjdou do 38 stavebních akcí. Největší z nich je rekonstrukce kuchyně a jídelny v základní škole Dřevnická za 32 milionů korun. Město opravuje také střechy, elektroinstalace, rozvody vody, odborné učebny nebo školní zahrady. Většina oprav je naplánována tak, aby co nejméně omezila přípravy na nový školní rok. Průměrná cena nafty týden po konci vládních regulací stoupla o 3 koruny. Za 1 litr teď řidiči v Česku v průměru zaplatí 43 korun a 77 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena za litr benzinu od minulého pondělí do neděle stoupla o 67 haléřů na průměrných 42 korun a 32 haléřů. Ministerstvo financí teď cenové stropy u pohonných hmot obnovit neplánuje. Sleduje ale ceny a marže čerpacích stanic. Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů přes 200 tisíc lidí. Plameny už spálily přes 40 tisíc hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux.
2: Evakuace města Bordeaux zatím není v plánu. Svou silou a rozsahem ale jde o naprosto výjimečný požár.
3: Popsala ve francouzské televizi mluvčí vlády Maud Brežonová. Prezident Emmanuel Macron svolal kvůli požárům krizový štáb. Oheň spálil v oblasti Gironde přes 200 domů a podle francouzského rozhlasu komplikuje práci zhruba 15 000 společností. Jsou zavřené některé silnice, dálnice a omezený provoz je taky na železnici mezi městy Bordeaux a Tarbes. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policisté a taky vojáci, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. Čeští hasiči se zapojili do hašení u obce Temple, kterou obklíčili plameny. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Počasí.
1: Dnes bude na jihovýchodní Moravě proměnlivá oblačnost. Místy se mohou vyskytnout přehánky, výjimečně taky bouřka. Později odpoledne a večer začnou přehánky postupně ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Večer očekáváme i skoro jasnou oblohu. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 23 a 28 stupni Celsia.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: V Brně v ulici Poděbradova osobní automobil srazil cyklistu. Na silnici 394 u Rosic na Brněnsku je na silnici kus dřeva. A to už byla poslední informace z těchto zpráv Českého rozhlasu. Další tu budou zase za hodinu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné pondělní odpoledne, dnes je 27. července a svátek má svatý Pantaleon. Podle tradice pomáhal proti lecčemu, od bolesti hlavy až po pocity opuštěnosti. Tak na bolesti hlavy radit nebudeme, ale na samotu máme jednoduchý recept. Zůstaňte s Českým rozhlasem Zlín. Uděláme všechno proto, aby vám dnešní odpoledne uteklo s úsměvem. Za chvíli se vydáme na letní filmovou školu do Uherského Hradiště. Konkrétně s naší reportérkou Michailou Kočendovou navštívíme stan Českého rozhlasu na letní filmové škole, který návštěvníkům nabídne debaty o aktuálních společenských tématech, živé natáčení oblíbených podcastů i setkání s osobnostmi. No a později odpoledne vás vezmeme i na jedno z nejtemnějších míst moderních českých dějin, a to do bývalé věznice v Uherském Hradišti. Tak příjemný poslech vám přeje Pepa Koller.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Letní filmová škola v Uherském Hradišti dnes kromě filmových projekcí nabízí také doprovodný program Českého rozhlasu. Ve stanu ve Smetanových sadech až do středy čekají návštěvníky debaty, besedy, živé podcasty i setkání s tvůrci a osobnostmi. Dnešní program přímo ve stanu sleduje reportérka Michaela Kočendová. Míšo, vítej v našem vysílání.
1: Pěkné odpoledne.
0: Co se ve stanu děje právě teď?
1: Tak v tuto chvíli se z dřevěných skladacích židlí a sedacích vaků pomalu zvedají lidé a to publikum se tady střídá, protože tady zrovna skončila beseda ke stému výročí narození spisovatele a autora manifestu 2000 slov Ludvíka Vaculíka. Moderovala ji publicistka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková a jejími hosty byli Vaculíkův syn Jan a režisér Břetislav Rychlík. Záznam z besedy můžou posluchači Českého rozhlasu Zlín slyšet ve čtvrtek po 11. hodině.
0: A teď se tě zeptám, co bude po besedě v programu následovat.
1: Tak za chvíli začne hodinová debata o tom, jakou roli mají veřejnoprávní média při podpoře kultury a umělců a proč je jejich spolupráce důležitá. V 16 hodin naváže program zpravodajského serveru i rozhlas pořadem o datové žurnalistice. Od 17:30 pak bude Radio Wave rozebírat aktuální dění na sociálních sítích a večer nabídne živé natáčení cestovatelského podcastu Casablanca, který bude věnovaný lehké cykloturistice. Celý dnešní program potom uzavře noční poslech s Českým rozhlasem Vltava.
0: A dokdy si návštěvníci mohou program Českého rozhlasu na letní filmové škole poslechnout?
1: Ten program bude ve stanu ve Smetanových sadech pokračovat prakticky až do konce filmovky, tedy do středy. Ze zítřejšího programu bych vypíchla třeba besedu o forenzní psychologii a true crime podcastech nebo speciální vydání pořadu Chyba systému o postavení mužů v dnešní společnosti. Ve středu se pak můžou návštěvníci těšit na hodinový rozhovor s režisérem Janem Svirákem, debatu o špionážní sérii Open operace Vikings za studené války. Středeční program ve stanu Českého rozhlasu potom zakončí filmový magazín Čelisti, který bude o dramaturgii letošní filmové školy a rozhovoru s herečkou Annou Geislerovou nebo režisérem a scénáristou Janem Prušinovským. Kompletní program najdou zájemci na webu letní filmové školy.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová z letní filmové školy v Uherském Hradišti, kde Český rozhlas až do středy nabízí vlastní doprovodný program ve stanu ve Smetanových sadech. Míšo, díky za všechny informace a užívej tu výjimečnou atmosféru letní filmové školy.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař.
1: Bývalá věznice v Uherském Hradišti je místem, kde za nacistické okupace i za komunistického režimu trpěly stovky lidí. Dnes se připravuje proměna místa na národní památník a zároveň sídlo některých justičních institucí. Dnes se tam vydá naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. A co ji v bývalé věznici čeká, to nám teď sama prozradí. Je totiž se mnou ve studiu a já jí tímto přeju krásné odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Dnes zamířím do bývalé věznice v Uherském Hradišti, která patří k nejvýznamnějším místům spojeným s nacistickou i komunistickou perzekucí na Moravě. V letošním roce se konají poslední komentované prohlídky věznice, řekněme v původním stavu. Takže si společně s dalšími návštěvníky projdu areál, ve kterém se psala neslavná historie našich dějin.
1: Zmínila jsi, že komentované prohlídky věznice jsou jedny z posledních, pak by se měla začít rekonstruovat. Jak bude areál vlastně po dokončení rekonstrukce fungovat?
2: Hlavní část objektu se má proměnit v národní památník připomínající oběti nacistického a komunistického režimu. Zároveň tu budou sídlit i některé justiční instituce. Pokud vše půjde podle současných plánů, první návštěvníci by se do zrekonstruovaného areálu mohli podívat v letech 2030 až 2031.
1: No a na co se dnes zaměříš ty?
2: Budu se zajímat hlavně o to, co všechno z původní věznice zůstane zachováno a proč je důležité připomínat si příběhy lidí, kteří tímto místem prošli.
1: Mě teď zajímá, kdy se nám z Uherského Hradiště ozveš.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Zlín se přihlásím ve 17:15.
1: Tak díky, budeme se tedy těšit na slyšenou.
2: Krásné odpoledne a na slyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která i během léta přináší tipy na zajímavá místa, akce nebo příběhy ze Zlínského kraje. Pokud máte tip na lokalitu nebo událost, kterou bychom měli navštívit, tak nám napište na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Potíže s prostatou patří mezi nejčastější zdravotní trable mužů po 50. Proč se vlastně tato žláza zvětšuje? Jak onemocnění ovlivňuje běžný život? A jaké jsou možnosti léčby? Připravte si otázky, pánové. Do poradny pro zdraví přijal pozvání zlínský urolog Tomáš Sucháček. Už 29. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Zlín,

0: hodiny ukazují 14.21 a vyladíte Český rozhlas Zlín, který vám za malou chvíli nabídne pohled meteorologa na dnešek i na výlet pro další dny.
1: Počasí.
0: Na telefonní lince je už meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Mojmír Martán, který má pro nás všechny důležité informace, které nás zajímají. Tak vítejte ve vysílání.
2: Dobré odpoledne.
0: Hned na začátek se zeptám, jaké jsou právě teď teploty a celkově vlastně počasí v našem kraji?
2: Tak teploty se pohybují většinou od 21 do 25 stupňů. Máme proměnlivou oblačnost, aktuálně většinou polojasno až oblačno. No a na západě kraje se začínají objevovat přeháňky.
0: Aha, a s čím tedy můžeme počítat na večer a pak i v noci?
2: Tak ty přeháňky přejdou přes většinu území v těch odpoledních hodinách. Na večer jich bude podstatně ubývat a také začne ubývat oblačnost na polojasno večer i na skoro jasno. Vítr ten teď také ještě zesiluje, povane od západu, ale večer pak začne slábnout.
0: Pojďme se teď podívat na úterý, tedy na zítřek.
2: Tak čekáme, že bude polojasno až jasno, jen na severu kraje může být přechodně více oblačností, srážky už nečekáme, ranní teploty 14 až 11, v údolích ojedinělé až 9, odpolední teploty 25 až 28 stupňů, Vsetínsko bude chladnější, tam lokálně kolem 24 stupňů. No a zítra bude foukat slabý, během dne přechodně mírný západní nebo severozápadní vítr, no večer potom se ten vítr bude stáčet na severní.
0: A doplníte i biopředpověď na zítřejší den?
2: Tak platí tam jednička mírná zátěž, to platí pro Vsetínsko, a dvojka střední zátěž pro zbytek území.
0: A když teď vzhledneme k těm dalším následujícím dnům, dlouhodobější předpovědi mluvili o velkých vedrech. Stále to platí?
2: Ano, stále to platí, bude se dále oteplovat, to počasí bude takové celkem stabilní, slunečno, malá oblačnost, maximálně polojasno, ranní teploty by měly ve středu ještě být celkem nízké, 14 až 10 stupňů, ale odpoledne už 29 až 33, ty další noci budou podstatně teplejší, mohou být i tropické noci s teplotami neklesající pod 20 stupňů, no a odpolední teploty od 33 do 38 stupňů.
0: Je-li řeč o extrémních teplotách, můžete na porovnání k těm dnešním teplotám dohledat maxima i minima z minulosti?
2: Tak nejteplejší 27. červenec byl v roce 1921 v Luhačovicích, tam tehdy naměřili 37,4 stupně. Nejchladněji potom bylo v roce 1952 v Halenkově, a to 4,4 stupně Celsia.
0: To podstatné z počasí současného, budoucího, ale i minulého v našem kraji nám na vlnách Českého rozhlasu Zlín zprostředkoval meteorolog Mojmír Martán. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: No a my se můžeme podívat, co dalšího nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Řeč bude o dvoru usedlosti ve skanzenu Rochus nad Uherským Hradištěm, který poprvé naplnil dětský smích a ruch před 10 lety. Právě tehdy začal premiérový ročník příměstského tábora U tetičky na dědině. V autentickém prostředí selské chalupy pečou, vaří, umývají nádobí v lavoru, hrají si s králíčky nebo kozami, sbírají kytičky, když přijde teta bylinkářka, nebo pracují s kladivem. To, když jde kolem strýc kovář. Reportáž ze skanzenu Rochus v Uherském Hradišti Mařaticích si můžete poslechnout už za chvíli.

0: Lamia muzika na vlnách Českého rozhlasu Zlín, ale nejen skvělá muzika, ale i zajímavé reportáže. Vždycky v pondělí naplní dvůr i stavení boršické usedlosti ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti Mařaticích nová 20 dětí. Celé léto se tam totiž konají příměstské tábory. K čemu děti vedou a co jim ukazují? S dětmi, které byly na táboře u tetičky na dědině minulý týden, natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Děti dneska budou vyrábět budku pro ptáčky, pro malé ptáčky, třeba síkorky modřinky, síkorku parukářku, potom ještě krmítko pro ptáčky.
2: Povídám si na dvoře boršické usedlosti s Kateřinou Dvořákovou, lektorkou výukových programů skanzenu Rochus. V Uherském Hradišti Mařaticích právě probíhá další turnus příměstského tábora u tetičky na dědině. Zatímco holky a kluci stloukají kladívkem a hřebíky ptačí budku, některé děti mi rády povídají, jak to na táboře chodí.
3: První ráno přijdeme tady na chalupu naši a
4: dneska se začneme hrát a pak nás pomalu volají tetičky, až že se má mít umýt ruce, když je jídlo. Máme tady zvířátka a jíme venku.
5: Máme tady husy, králíčky, ovečky, slepice, jednoho bílého kohouta, perličku a pak tu máme ještě kozy.
6: A já si myslím, že jsou nejlepší ovečky.
7: Pak tady aj chytáme motýlky.
2: Co jste se tak jako naučili?
8: Vařit a péct a ještě nikdy jsem nezavařovala okurky a teďka jsme je zavařovali.
9: Ale aj to spaní je dobré na seně. Sapča.
10: Eliška. Marika.
2: Katka. Pojďte, děti tady mnohdy poprvé v životě vezmou do ruky koště. To mě třeba překvapilo, že spousta dětí tohle vůbec nedělá. A snažíme se, aby měli příležitost vyzkoušet si pokud možno všechno na vlastní kůži. Sami zadělávají kvásek na chleba, stloukají si třeba máslo, říká Kateřina Dvořáková. Tetičky, které mají děti na starosti, ráno upečou s pomocí dětí buchty nebo chleba, které děti potom svačí. Někdy sbírají ovoce a dělají marmeládu a každý den je čeká tematický program s bylinkářkou, kovářem nebo třeba keramikem. Program tábora, který pořádá skanzen ve spolupráci s regionem Slovácko i Uherskohradišťským domem dětí a mládeže Šikula, je pestrý. Tady ten tábor má v podstatě skoro stejně dlouhou historii jako návštěvnická sezona na Rochusu, to znamená poprvé se konal v roce 2016, kdy se i otevíral skanzen pro návštěvníky. Mají možnost se tady postarat o domácí zvířata, vedle nich pobíhají slepice, ke kterým se naučí stejně jako k ostatním zvířátkům chovat. Zároveň si na sebe oblečou i kroje, vyzkouší si, jaké to je chodit v kroji. Vize je taková, aby děti měly možnost seznámit se s tím, co se z našeho života ztrácí velice rychle, že si toho ani nevšimneme.
11: Na tábor u tetičky na dědině přichází každé pondělí 7 prázdninových týdnů nových 20 dětí, které můžou strávit den tak, jak bylo na moravském venkově kdysi úplně běžné. Z Uherského Hradiště Mařatic, Markéta Macháčková, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Zámecké léto vám nabízí zajímavosti z jednotlivých šlechtických sídel. Kam se podíváme dnes, tak to nám právě teď poví náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prepstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že je vyrobené ze dvou různých materiálů. Do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo. A nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů, kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Pravidelní posluchači Českého rozhlasu Zlín už ví, že právě teď o 3:15 se pro ně chystají informace ze sportu, no a dnešek nebude výjimkou. Hodně fanoušků překvapili v prvním kole fotbalové ligy některé výsledky teplického útočníka Matěje Pulkraba. Zaskočilo to, kolik vlastně vstřelil gólů. Na obojí se za okamžik zaměříme v souhrnu zajímavostí z víkendového dění v nejvyšší soutěži.

0: začala nová sezóna první fotbalové ligy a to znamená, že v pondělí odpoledne opět uslyšíte v našem vysílání pravidelná ohlédnutí za tím, co se dělo na všech stadionech. Tentokrát začneme na tom brněnském, kde se po tříleté pauze vrátila velkolepě do nejvyšší soutěže domácí zbrojovka. Před vyprodanými tribunami porazila Spartu Praha 3-1.
1: Fotbalisté a fanoušci zbrojovky Brno si užívali výhru nad tradičním rivalem. Trenér Martin Svědík ale euforii krotil.
2: Pro tohle to děláme fotbal, ale myslím si, že to není ještě žádný ukazatel tohleto, že to je, že ten tým si mohl sice vyzkoušet vlastně v domácím prostředí hrát proti takovému soupeři, ale čeká nás vlastně těžký program a každý zápas vlastně v tomhle tom bude jiný. Nemyslím si, že by tohle to bylo nějaký měřítko.
1: Kapitán pražské Sparty Lukáš Hraslín po prohře 1-3 na hřišti Nováčka reagoval na otázku, jestli takový start sezóny může výrazně srazit sebevědomí týmu, který jako každý rok vyhlašuje útok na titul.
3: Já právě věřím, že právě naopak, že toto byla ta facka, kterou jsme potřebovali. A samozřejmě prohráli jsme v generálce s Norčelandom, ale toto byl ten první ostrý zápas, který jsme mali zvládnout, který jsme museli zvládnout a hlavně jsme chtěli, ale možná tak nevyzeralo na ihrisku.
1: 1-3 prohrál taky další tým s nejvyššími ambicemi. Plzeň doma tímto poměrem podlehla Liberci. Trenér Viktorie Martin Hiský střídal 4 hráče už o přestávce.
4: Beru to na sebe. Rozhodl jsem se pro nesprávnou úplně základní sestavu. Musím říct, že jsem samozřejmě velmi zklamaný z toho, jak jsme se prezentovali celý ten zápas. Jakým způsobem jsme inkasovali branky, to bylo hrozně laciný. Liberci jsme to hrozně usnadnili.
1: A do třetice výsledek 3-1. Teplice doma tímto skóre porazili Bohemians Praha a dvěma góly k tomu pomohl útočník Matěj Pulkrab. Dostal se tak na celkově 50 nastřílených branek v nejvyšší soutěži, což ho po zápase překvapilo.
5: Teď jsem si nebyl úplně jistý, vím, že to bylo nějak blízko k té 50, ale upřímně jsem si myslel, že mám 47 teda. Těch 50 gólů, já jsem z těch 50 ještě nedal ani jeden za vápnem. Bořek dočekal mi, když si řekl, že až dám to za vápnem, tak mě zvedl na cokoliv, kamkoliv.
1: Připomněl Pulkrab bývalého spoluhráče ze Sparty. Ve zbylých zápasech úvodního kola Slovácko utrpělo na hřišti mistrovské Slávie debakl 1-5. Zlín doma prohrál s Baníkem Ostrava naopak těsně 0-1. Jablonec doma porazil Olomouc 2-1 a stejným výsledkem zvítězil taky Hradec Králové ve východočeském derby s Pardubicemi. Program úvodního kola uzavře pondělní dohrávka. Brněnský Artis při historické premiéře v nejvyšší soutěži přivítá Mladou Boleslav. David Nekvinda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. A ty se ptala, co bude dál.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Uherském Hradišti pomalu končí stavba nového zimního stadionu. Chovatelé brněnské zoo poprvé odchovali užovku San Martinskou. Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Dnes očekáváme na jihovýchodě republiky proměnlivou oblačnost s možností deště a na teploměru nejvýše 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu s Matějem Neradělkem. Stavbaři v Uherském Hradišti pomalu dokončují nový zimní stadion. Uvnitř aktuálně řemeslníci dělají třeba obklady. Před hlavním vstupem pak vzniká malé náměstíčko s posezením a úpravou prochází i prostor před komerční budovou, kde přibude nový chodník. Stavba by měla být dokončena v termínu, jak říká hradišťský starosta Stanislav Blaha z ODS.
3: Při stavbě takového rozsahu mohou vždy vzniknout komplikace. Zatím se nám pořád daří věci úspěšně řešit za pochodu a stavba pokračuje podle předpokladu. Stavební firma i my děláme všechno proto, abychom mohli na konci září zimní stadion oficiálně otevřít, tak jak jsme slíbili.
1: Hala se dvěma ledovými plochami a ubytovnou bude stát téměř 450 milionů korun. Pracovníci Zoo Brno poprvé odchovali mláďata užovky San Martinské. V Česku je to první případ. Tato užovka kromě klasického hadího syčení dokáže vydávat i mnohem hlasitější zvuky, které připomínají vrčení nebo dokonce výkřik. 9 narozených mláďat právě vyrůstá v teráriích v chovatelském zázemí, jak popisuje mluvčí zahrady Jan Bedřich.
4: Až dodatečně zesílí, tak samozřejmě budeme uvažovat o tom, že bychom si některé užovky nechali. Ty ostatní mláďata pak nabídneme formou daru nebo výměny dalším zoologickým zahradám, ať už u nás nebo v Evropě.
1: V Evropě tento nejedovatý druh hada chová méně než 10 zoologických zahrad. Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z

0: provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, jak říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
1: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
0: Novela bude fungovat postupně. Většina změn nabyde účinnosti v polovině příštího roku. Zbylá ustanovení pak od roku 2028. Obětí sobotního teroristického útoku v Berlíně byla žena z Polska, oznámil to dnes berlínský primátor Kai Wegner. Mluvčí polského ministerstva zahraničí Matěj Wewiór to na síti X potvrdil a vyjádřil soustrast pozůstalým. Žena zemřela při účasti na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin. Do davu tam vjelo auto, které dalších 29 lidí zranilo. Podezřelého útočníka později německá policie zastřelila. Podle německého ministra vnitra Alexandra Dobrindta byl motivem činu nejspíš islamistický terorismus.
2: Počasí.
0: Dnes očekáváme na jihovýchodní Moravě proměnlivou oblačnost. Místy se mohou vyskytnout přehánky a výjimečně i bouřka. Později odpoledne a večer začnou přehánky postupně ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno. Večer čekáme i skoro jasnou oblohu. Nejvyšší teploty mezi 23 a 28 stupni Celsia.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Ve Starém Městě u Uherského Hradiště v ulici Huštěnovská je hlášena dopravní nehoda. V Ivančicích na Brněnsku na Komenského náměstí je omezena doprava z důvodu zásahu u požáru domu. Takový byl zpravodajský přehled a Český rozhlas přeje pohodové odpoledne všude tam, kde posloucháte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krásné odpoledne i do druhé hodinky našeho pořadu. Říká se, že společnost dělá den příjemnějším. No a my jsme rádi, že dnešní pondělní odpoledne můžeme sdílet právě s vámi. Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Zlín. Za okamžik vám nabídneme informace o tom, že společnost Cream už má domluvenou odbornou firmu na demolici zbytků 34. budovy. Příští týden by měla začít navážet těžkou techniku a stanovit postup prací. Podrobnosti už za okamžik přidá reportér David Jabůrek. No a krom toho i spoustu pohodové muziky si pro vás chystá Český rozhlas Zlín. Jeho nerušený poslech vám přeje Pepa Koller.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Majitel budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně společnost Cream má domluvenou firmu na její zbourání. Příští týden by měla začít s přípravnými pracemi. Českému rozhlasu Zlín to řekl mluvčí Creamu Marcel Schmidt. Více teď proberu s reportérem Davidem Jabůrkem. Davide, vítám tě u našeho studiového mikrofonu.
1: Dobré odpoledne.
0: Je už jasné, kdo bude bývalý centrální sklad obuvi ve Zlíně rozebírat?
1: Zatím ne. Mluvčí Creamu Marcel Schmidt pouze potvrdil domluvu se specializovanou firmou. Její název má zveřejnit po podpisu smlouvy. K tomu by podle Schmidta mělo dojít v příštích dnech.
2: Tento týden podepíšeme finálně smlouvu s vybranou odbornou firmou, tak aby bylo možné obratem spustit logistiku toho nadměrného nákladu a spustit přípravné práce před tou samotnou demolicí.
1: Kdy se právě s demolicí začne, ale není jasné. Samotné přípravné práce a navezení těžké techniky do někdejšího baťovského areálu můžou trvat řadu dní. Firma se navíc po příjezdu teprve seznámí se stavem torza a zřejmě až poté bude jasné, jestli stihne 6-týdenní lhůtu na zbourání nejnebezpečnějších částí budovy.
0: Zmiňuješ 6-týdenní lhůtu. Ta vychází z rozhodnutí zlínského stavebního úřadu, o kterém jsme se tu bavili v pátek. Reagoval na to už Cream nějak?
1: Ne. V pátek mluvčí Creamu hovořil o vyjádření v pondělí nebo v úterý, dnes mi ale řekl, že společnost celý dokument od stavebního úřadu analyzuje natolik detailně, že se zřejmě vyjádří až ke konci týdne. Připomenu, že úřad uložil majiteli 34. budovy řadu dalších povinností, včetně termínu na úplné odstranění stavby do 15. prosince nebo nutnosti zajištění odborníka, který bude nepřetržitě kontrolovat statiku torza.
0: Čeká se také na oficiální předání objektu majiteli. Kdyby k němu mělo dojít?
1: To zatím stále není jasné. Mluvčí hasičů Lucie Javoříková mi dnes řekla, že se o tom po celý den vedou jednání, jejich výsledek ale dosud není známý. Cream je na převzetí objektu každopádně připravený, říká Schmidt.
2: My jsme vlastně instalovali oplocení, osvětlení, kamery, zajistili nepřetržité fungování bezpečnostní agentury a teď čekáme vlastně na pokyny hasičského záchranného sboru a policie, proto plnohodnotné převzetí té zprávy nad torzem objektu, jo, tak, aby bylo možné zajistit maximální bezpečnost v rámci toho perimetru.
1: Kvůli bezpečnosti je tak nadále zavřená část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov 33 a 44.
0: Dodává reportér David Jabůrek. Mluvili jsme o přípravách na rozebrání zbytků 34. budovy ve Zlíně, kterou 9. července zachvátil požár a její velká část se zřítila. Kdy bude objekt předán majiteli, zatím není jasné. Davide, díky ti za všechny aktuální informace.
1: Hezký den a naslyšenou.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Je právě 15:15 a vy stále posloucháte Český rozhlas Zlín, kde ani dnes nebudete ochuzeni o tipy na zajímavé akce, které se pro vás chystají napříč celým Zlínským krajem. Luhačovice hostí ode dneška do 7. srpna jubilejní 30. ročník Akademie Václava Hudečka. Tradiční mistrovské kurzy pro mladé houslisty doprovodí už 19. ročník festivalu Svátky hudby v Luhačovicích, který nabídne koncerty předních českých interpretů, zahraničních hostů i talentovaných účastníků letošní akademie. Dnes je na programu slavnostní zahajovací koncert v kulturním a kongresovém centru Elektra v Luhačovicích v 19:30. Letní filmová škola v Uherském Hradišti vám dá jedinečnou možnost zažít prázdniny jinak. Letos se promítá na 160 filmů v 5 sekcích. Na místě je i Český rozhlas Zlín. Dnes náš program ve stanu Českého rozhlasu ještě nabídne od 8:30 večer živou pohovku Jošky Kubáníka s Nelou Boudovou. Kromě filmových projekcí, které se uskuteční postupně na různých místech ve městě, se můžete těšit na večerní cymbal stage ve Smetanových sadech. Horňácká muzika Petra Mičky tam zahraje a zaspívá od 19 hodin. Zajít můžete taky na soubor Cirkla Putika. Jejich představení Splash vás přenese do světa zapomenutého bazénu, kde se čtyři starší džentlmeni vydávají na cestu za objevováním radosti a svobody. Rodinné představení je vhodné pro děti od 6 let. Začátek v parku a skanzenu Rochus je v 18 hodin. A nebude chybět ani letní kino. Ve Smetanových sadech letní kino začíná ve 21:30 filmem Student film. Na Masarykově náměstí promítnou ve 22 film Ucho. Každý den taky přinášíme v našem vysílání rozhlasové minuty z filmovky. Včera jste v ní mohli slyšet povídání s hercem Jiřím Lábusem, který si z letní filmové školy v Uherském Hradišti odnesl ocenění. Dnes Jožka Kubáník přizval k mikrofonu hned dva hvězdné hosty.
1: Filmovka je plná hvězd a jednou z největších je Spejbl a Hurvínek. Neumíte si představit tu frontu novinářů, kteří stáli o rozhovor, ale oni si vybrali právě Český rozhlas Zlín. Hurvínku, nevadí ti, že ti tykám, i když už je ti 100 let?
2: Co si to dovolujete, pane? Vadí mi to. Onikejte mi.
1: Hurvínku, jak to dělají?
2: Kašli na to.
1: Hurvínku, jak to děláš, že tak dobře vypadáš ve 100 letech?
2: No, já vypadám pořád stejně, jenom všichni kolem tak trošku chátraj.
1: Posloucháš rozhlas? Protože ty, když ses narodil, tak ještě žádná televize nebyla, ale rozhlasové a gramofonové desky už byly.
2: Ale já poslouchám úplně všechno, kromě taťuldy.
1: Jaké je to být tatínkem stoletého chlapečka?
3: Ani se neptejte, to víte, mě už toho i všechny vlasy vypadaly, ale byly jinak pěkně dlouhý a zlatý za mlada. Asi před 90 lety. No, teď už je to pryč.
1: A tady je speciální pozdrav od Hurvínka.
2: Pozdravuju české posluchače rozhlasu Českého rozhlasu Zlín, já do domů.
1: Domů jde jenom Hurvínek, další hvězdy ale zůstávají a my vám je představíme zase zítra. Z Uherského Hradiště zdraví Jožka Kubáník.
2: A zdár.
4: Český rozhlas Zlín.
5: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
6: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
5: Co v něm uslyšíte tentokrát?
7: Jenom kousek od Rajnochovic je umístěn památník na leteckou havárii letce Josefa Kužely. Šlapeme do kopce
8: a jsme u skalního útvaru, na kterém je třílistá vrtule a deska. Zde tragicky zahynul při přeletu na pomoc SNP, čest jeho památce.
7: Romane, já jsem před časem procházela Luhačovicemi a tam je památník Josefu Kuželovi, protože Josef Kužela pocházel z Luhačovic, ale ten důvod jeho letu je tam napsaný úplně jiný.
8: Můžu se zeptat, co je tam napsáno?
7: Pojedeme se tam podívat.
5: Tuto i další záhady a tajemství Zlínského kraje najdete na webu zlin.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.
9: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
10: V sobotu na zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
9: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Věra Špinarová vám zpříjemňovala chvíle s Českým rozhlasem Zlín, který vám nyní nabídne zajímavého hosta. Když se mluví o krojích, ožívám. Svěřila se krojová švadlena Marie Kedroňová z Nedakonic. Její příběh si můžete poslechnout právě teď v Naplno s Věrou Hotařovou.
1: Příjemný den, přátelé. Stále mě překvapuje a zároveň z toho mám ale i velkou radost, kolik seniorů se věnuje zálibám, které si žádají trpělivost, pečlivost, zručnost, ale i respekt k tradicím. No a právě taková je i paní Kedroňová z Nedakonic. Tak si představte, že ač původně prodavačka, konzervářka a sadařka, tak se pustila, ale až v důchodovém věku do šití krojů. Střihově náročných a zdobených bohatou výšivkou, no a podle zájmu folkloristů nejenom v Nedakonicích jsou dokonalé. Ještě doplním, že paní Marie Kedroňová má 3 dcery, 4 vnoučata a je už také prababičkou. A dnes je hostem Naplno s Věrou Hotařovou. Vítejte, paní Kedroňová, u nás.
2: Dobrý den.
1: Mě těší, že vás poznávám osobně, byla jsem na vás hodně zvědavá a že vás také můžu představit i našim posluchačům, posluchačům Českého rozhlasu Zlín. A hned se zeptám, jak vůbec začala vaše kariéra krojové švadleny?
2: No, já jsem začala šít prakticky až v důchodovém věku a první kroj, co jsem jako šila, jsem si šila pro svou malou vnučku. Ona velice pěkně zpívala. Tak jsem jí chtěla udělat radost a ušit jí kroj, aby mohla na tu peskem žbanečku vystoupit v tomto kroji. No a ten kroj se mi vcelku podařil a velice se líbil a tím pádem to začalo, že jsem se pustila do toho kroje, když mě to všichni chválí, tak prostě jsem se chtěla ukázat, že to skutečně dokážu a že ctít tradice je moc hezké.
1: No a proč jste si vybrala právě šití krojů? Ono přece jenom v tom důchodu, když je člověk, tak může dělat cokoliv jiného, ale vy zrovna na takovou těžkou práci jste se dala.
2: No, mně se to velice líbilo a právě ta moje vnučka, když byla takhle šikovná a uznávala to, tak jsem se do toho prostě chtěla pustit a udělat radost i druhým, nejenom té mojí malé vnučce.
1: A uměla jste šít trochu?
2: Šít jsem uměla, ale s krojem jsem neměla vůbec žádné zkušenosti. To jsem měla u nás tetičku, Otovu, a ta mě prostě ukázala všechny techniky, jak si ten kroj má šít. A já jsem vždycky začala šít, něco jsem ušila, zabíjela jsem za tetičkou Otovou, ta mi to schválila nebo mě řekla, co mám udělat jinak. A pokračovala jsem. A tak se to stupňovalo, až jsem se dopracovala k tomu, co mám dneska.
1: Když jste ušila ten kroj pro tu vaši vnučku, aby se teda blejskla na té soutěži pěvecké, co na to říkali vaše dcery?
2: No, dcerám se to velice líbilo a podporovali mi v tom.
1: Takže se z toho měla radost, podporuji
2: ano,
1: vás do dneška.
2: Podporuji do dnes.
1: A vy máte ten první kroj, který jste ušila ještě k dispozici?
2: Ano, mám ho, ale už je několikrát přešitý, několikrát vypraný, protože ten si nechávám pouze pro takové výjimečné věci. Když prostě se chci někde ukázat, tak je to můj kroj, je to moje srdcovka, to půjčím vždycky jenom někam.
1: Takže když se chce někdo podívat, jaká byla vaše první práce, tak to
2: tak
1: předvedete.
2: Tak se může podívat, ano.
1: A kolikrát jste ho už tak přešívala?
2: No, od té doby, to teď 20 let, tak minimálně 15krát určitě.
1: No, paní, takže z toho je úplně jiný kroj teď? Ne, nebo jenom v detailech se liší?
2: To je pořád stejné, jenom ho musím, když se prostě umaže, musím ho vyprat. A znovu naskládat, ušít, naškrobit, vyžehlit.
1: No a když se teď podíváte na ten kroj, přestože jste ho už tolikrát přešívala, jak vnímáte tu svoji první práci s těmi zkušenostmi, které máte? Vybaví se vám hned, jak jste ho tvořila, když to bylo v té první fázi? Vzpomenete si
2: ano,
1: ještě na to?
2: Ano, to se mě vybaví, protože když jsem to začínala šít, tak jsem chtěla i tu kordolečku si vyšít a vím, že jsem to pracně vyšila a pak jsem šla za tetičkou Otovou a když se mi to ukázala, ona mě říká, Majko, máš to pěkné, ale vyšila jsi to na rubovou stranu.
1: No, to potěšilo, že?
2: Takže
1: co nastalo? Takové, párání?
2: Ano, ne, to jsem si odložila a vyšívala znovu, protože to jako párat, to bylo složitější, jak to vyšít.
1: No a to máte pořád na památku?
2: Ano, to mám pořád schované na památku. I to jako na té rubové straně, prostě ty záda, té kordulky mám vyšité a to mám pořád schované.
1: No ale to je škoda, že se to nedá nikde použít, když to máte na rubové straně.
2: To mám jako prostě na památku, aby viděla, že ne, vždycky se všechno 100% podaří. Mm. Vždycky se tam ta nějaká chybička najde a dá se sice opravit, ale někdy je to humorné, někdy to prostě člověkovi vadí, že to zkazil a musí to předělat znovu, ale tak jde to.
1: Takové zážitky má Marie Kedroňová z Nedekonic, která už 21 let šije kroje a začínala jako úplná amatérka, jestli to takhle můžu říct, a je hostem naplno s Věrou Hotařovou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před 21 lety začala Marie Kedroňová z Nedakonic šít kroje. Dnes se o ní píše jako o zkušené švadleně tradičních slováckých krojů a krojových doplňků. Paní Kedroňová je hostem naplno s Věrou Hotařovou. To je ale obrovská podsta, která svědčí o tom, jak jste se vypracovala. Co jste vůbec věděla o krojích a jejich výrobě, když jste začínala?
1: No, o krojích jsem toho moc nevěděla, ale vzhledem k tomu, že se mě to líbilo a chtěla jsem to dělat, tak jsem si brala staré věci, které jsem si párala, abych věděla, jak je to ušité. A co jsem nevěděla, tak tetička Otová byla po ruce, vysvětlila mě, poradila mě. No a teď si myslím, že už to dokážu udělat 100, no dejme tomu 99%, abych tam nedala těch 100. Je to můj styl, tak způsobuje hodně, ale mě vyhovuje ten, který dělám.
0: Ale potom a ve výsledku ten kroj musí vypadat
1: musí
0: stejně.
1: Musí být stejný,
0: ano. A v čem se třeba lišíte v šití od těch ostatních?
1: Třeba když někdo šije rukávce, tak tam je spousta technik nabírání těch rukávců.
0: Vy šijete kroj Nedakonický?
1: To je hradišťský kroj a to je pro dost široké okolí. Ale tam jsou jenom drobnosti, třeba barvě vyšivky, uvázání šátku nebo mašle. Každá ta jedina má svůj styl.
0: Takže tam jsou jenom detaily.
1: Ano, tam jsou detaily.
0: A podle toho se pozná, do které vesnice to patří.
1: To patří, ano. Mhm.
0: Já se teď ještě vrátím k těm vašim začátkům, když jste říkala, že jste párala staré věci.
1: To byly staré kroje, že to chtěli vyhodit. A když jsem ten kroj vypárala, vybělila, vyžehlila, naskládala, tak byly nádherné.
0: Šijete jenom dívčí a ženské kroje, nebo i panské?
1: Panské jenom krudle.
0: Takže když zůstaneme u těch dívčích a ženských, tak z kolika těch částí, které vy musíte ušít, se skládá?
1: Tak to jsou rukávce, kordulka, spodničky.
0: Těch je kolik?
1: Spodničky jsou 4. Když je holka pevnější, stačí 3. Potřebuju k tomu šorec, fiertušek.
0: Šorec to je
1: černá zadní sukně.
0: A ten fiertušek to je vepředu.
1: To jsou věci, bez kterých ten kroj nemůže být. A je tam potom vyšívání, je tam obojek, je tam předníčka, vyšívání na rukavce.
0: A vy děláte jenom tu strojovou část, nebo i to vyšívání děláte?
1: Vyšívání já už nedělám.
0: A kolik hodin strávíte u toho, než ušijete jeden kroj, který pak pošlete dál na dodělání těch detailů?
1: No, ty detaily já musím mít v ruce, než ten kroj začnu šít. A musím mít k tomu už ty vyšivky, abych mohla dodělat rukávce, musím k tomu našít na ramena vyšivku, musím k tomu obšít vyšívání ke krku.
0: Tak já to vidím tak na 5, 6, 7 hodin práce denně? Jenom tak, u šicího stroje?
1: Ten šicí stroj tam používám velice málo, to všechno se šije rukou. To není.
0: A kolik teda hodin?
1: Já jsem to ani moc nepočítala, ale vím, že než obšiju jedno vyšívání, tak je to tak 2-3 hodiny.
0: Tak dejme tomu, že na jeden kroj máte třeba týden, abyste ho dala dohromady?
1: No, když bych u toho byla každý den, tak ten týden bych ho dala, ale to jenom čistím, ne celý šit.
0: To je neuvěřitelné, do čeho vy jste se pustila, na co jste se dala. Pořád vás ta práce
1: pořádně ta práce baví a prostě, když jsem unavená a sponou se kroje, tak už jsou živý člověk.
0: Vy už jste se rozhodla, že budete předávat své zkušenosti a to umění dál.
1: Ano.
0: Je zájem z řady mladých?
1: Je o to veliký zájem a i když třeba někde něco předvádím a někdo toho nepochopí, tak potom přiběhne ke mně domů, aby mu to zvlášť vysvětlila. Takže potom ještě mám doma práci nejenom se šitím, ale ještě s vysvětlováním a ukazováním, tak se to šije, jak se žehlí.
0: No a když jim to všechno ukážete, co to obnáší, jak to je náročná práce, neřeknou sorry do tohle.
1: Je spoustu děvčat, které se prostě stáhnou a říkají, ne, na tohle bych neměla trpělivost. A zase některé, ale to zase jsou převážně babičky, které mají ty vnučky a prostě jako ale mladé babičky, ne v mém věku. A to jsou babičky, které chcou jako tu vnučku mít tak hezku, jak je mám já.
0: Počítáte si, kolik krojů už jste ušila za těch 21 let?
1: To bude asi složité. Já totiž na tu evidenci jsou hrozná. Já vím 100%, že dělám 10 až 15 krojů ke přijímání, ale to jsou moje kroje, které jenom peru a znovu naskládám, takže to už není tak složité, abych to všechno musela šít. Tak proto tím děvčátkom to po celém tom okolí dělám a půjčuju ty kroje.
0: Aha, takže máte takový svůj vlastní archiv.
1: Ano, ale třeba ten kroj, tento bílý kroj, můžu použít pro děti nahody. černý šorec a barevnou sukinku.
0: Vy se v tomto tak vyznáte, na co je který kroj vhodný, ano. Na jakou slavnost, na jakou událost?
1: To už vím. To zase mám od paní etnografky, která ráda poradila, takže to jsem moc ráda, že mi řekne ano, tak to má být, anebo ne, to by tam nemělo být.
0: Takže to je to dodržování,
1: ano, těch tradic.
0: Paní Kedroňová, moc vás obdivuji, protože co vy všechno děláte, to je opravdu na nějakou cenu.
1: Tak na takové prostě nemám, protože já nejsem vyučená.
0: No ale to nevadí, ale už ukazujete, že jako kdybyste vyučená byla.
1: Ale naše obec mě dala titul Osobnost obce.
0: Marie Kedroňová je hostem naplno s Věrou Hotařovou.
2: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Oblečení se koupí, ale kroj, ten se musí protrpět. Taková zmínka traduje mezi tvůrci lidového oděvu, protože výroba jediného kompletního kroje trvá stovky hodin ruční práce. Ostatně nám to už potvrdila také Marie Kedroňová z Nedakonic, host pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Začala šít kroje jako samouk před 21 lety. Paní Kedroňová, souhlasíte s tímto vyjádřením, anebo šití krojů vnímáte přece jenom trochu jinak?
1: No tak já s vámi plně souhlasím, i když já si to vnímám tak, že to je prostě pro mě radost. Je to prostě věc, která mi drží při životě. I když mě všechno bolí, nebo prostě se mi něco nedaří a vzpomene se kroj, tak suživá.
0: Ale přesto, ve své dílně trávíte hodiny času. Trávíte hodiny času na předváděcích akcích. Zájemci o šití krojů, jak jste říkala, chodí za vámi domů.
1: Ano.
0: Přece musíte mít někdy chuť se vším praštit a říct, a dnes budu odpočívat. Máte takové období?
1: Ano,
0: a čím
1: takové,
0: se teda tak nějak uvolňujete?
1: Období, a když už jsem hodně unavená nebo se mě nedaří, tak okamžitě všechno pouštím z ruky. Vezmu chodítko a jdu k Moravě. Tam mě bráška udělal lavičku.
0: Takže tam je lavička Marie Kedroňové.
1: Ano, to je moje lavička.
0: Je to tam i napsané?
1: Nemám to tam napsané, ale je tam. Tam sedím, dívám se na vodu a ten les to dokáže tak nádherně sklidnit a tak vás to nabije, že si člověk odpočine a můžu jít zpátky a jsou v pohodě.
0: Odpočinek. No ale když vy tam na té lavičce sedíte tak sama, na co u toho myslíte? Neříkejte mi, že úplně zapomenete na šití kroju.
1: Ano, zapomenu na všechno. Vnímám jenom tu vodu a les. A je to nádhera.
0: Tak to je dobře, ale že se takhle můžete
1: dokážete se
0: uvolnit.
1: Tam sice hodně jezdí lodí, ale ten klid tam prostě je. A potom mám takový relax další, cvičící skupinu. To jsme takové šikovné děvčice, jak jsou já. A chodíme dvakrát týdně cvičit. A to už je tak 40 roků.
0: Takže kolektiv, ano, který jsme, se zná jsme, a víte, ano, co jedna od druhé může očekávat.
1: Jo, to jsme taková partia děvčat. A to je hodinka vždycky pro nás. My jsme si ty cvíky, nás to učila paní doktorka Kořistková z začátku.
0: A co jste cvičili? Ale to bylo náročné
1: cvičení.
0: Ano,
1: to bylo hodně náročné, ale to jsme byli o 40 let mladší, tak ono to šlo. Ale teďka, k nám přibývá věk, tak jsme si to upravili podle svého. My se trošku protáhneme, povykládáme si, je to hodinka pro nás a když máme náladu, vezmeme kola, někam si zajedem ke Komárovi nebo k Oslovi.
0: To je co, zajedem. Komár nebo Oslo?
1: To jsou takové venkovní kavárničky, nebo jak se tomu
0: na
1: říká.
0: Kávičku, no, na zákusek, ano, no, ale to si zasloužíte, tak. To je jasné.
1: My vždycky říkáme, že jedeme na pivo.
0: A dáte si aspoň někdy pivo?
1: Moc ne. Nebo jsme jezdívali na bowling a teďka nám stačí, když si zajdeme právě k tomu srubu, jak mám tu lavičku, opět pekáček, povykládáme a jdeme domů.
0: Bydlíte v rodinném domku v Nedakonicích, ano. To znamená, že asi nějakou malou zahrádku kolem domečku,
1: ano, to
0: máte.
1: Mám,
0: pěstujete nějakou zeleninu?
1: Samozřejmě, že pěstuju.
0: A to vás taky baví?
1: No, baví, ale nemám na to čas. Je to přírodní pěstování, protože tam roste všecko, jenom co by tam mělo růst, tak to moc neroste. No a když mi zahrádka krásně zaroste, tak jsem se potom divila, jak to zarostené zahrádce jsou nádherné papriky, jak je tam nádherná cibule nebo česnek. Že jsem se kolikrát divila, že se mi takhle odmění. A když šiju rukávce, já do té zahrádky nemůžu. I když si dám rukavice, tak mě to špiní ruce.
0: No tak ale to je omluvitelné, že nemáte čas na zahrádku, když šijete s bílým materiálem.
1: Já se na to vymlouvám.
0: Ano. No ale když třeba vám nepřeje počasí nebo je zima, tak děláte co?
1: Já mám doma protobed, šlapu si nebo si pustím pohádky, sednu si, hodím si nohy na bobek, odpočívám.
0: A na tom protopedu jezdíte? Jak často?
1: Skoro každý den, protože já si potřebuju uvolnit nohy.
0: Takže při tom šití, když
1: já
0: už nemůžete.
1: Já nemůžu pořád sedět, já musím hýbat nohama. Kdybych nehýbala nohama, tak bych nechodila už vůbec. Tak já na tom protopedu si prostě šlapu a ono vám to tak krásně ty nohy uvolní. Sice nešlapu dlouho, třeba šlapu 10 minut.
0: A to úplně stačí.
1: A dívám se do zahrad, když jako to mám u okna, šlapu si díma se jako lidi okolo.
0: A myslíte si, že jezdíte
1: ano,
0: mezi nimi?
1: Ano, jezdím venku. I když já se musím každé ráno rozejít, tak já s tím chodítkem máme dlouhou ulic, takže já tam mám 320 kroků tam, 320 kroků zpátky.
0: Už to máte i takto spočítané. Vy žijete 100% naplno. To je jasné, no, z toho, co jsme se tady povídali.
1: Ano.
0: Jste se svým životem takto 100% spokojená?
1: Jsou. Celý život jsem měla jenom starosti, práci a žádné takové odreagování, takže teď si ten důchod skutečně užívám. Já jsem spokojená. Mě nezajímá, co kdo má, co kdo dělá. To je každého věc. Každý se má postarat především o sebe, aby sám byl spokojený. Já, že nemůžu chodit, ale jinak jsou v pohodě.
0: Dnešním hostem pořadu Naplno s Věrou Hotařovou byla krojová švadlena paní Marie Kedroňová z Nedakonic. Já vám moc děkuji a přeji vám, ať se vám v životě i v řemesle pořád daří. Zkrátka, žijte pořád naplno. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji vám a děkuji za pozvání.
0: A totéž tedy plnohodnotný život přeji i vám, milí posluchači. A poslouchejte nás zase příště. Těší se na vás Věra Hotařová.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Na menu naší dnešní rozhlasové cukrárny je jediná položka, fish, tedy ryba. Říkáte si, že se do cukrárny zrovna nehodí? Myslím, že Petr Uhřík vás vyvede z omylu.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Letos je to 47 let, kdy chlapci z Británie založili jednu z mých nejoblíbenějších skupin. Ale zase musím říct, že mě zajímá jenom docela malá část jejich úspěšného období, dokud v kapele Marillion zpíval a hrál Fish. To znamená první čtyři desky do roku 87. Pak už jsem frontmana sledoval jako solistu a taky byl několikrát na jeho koncertech. Ale zpátky k původní sestavě, která hrála mně nejmilejší hudební styl art rock, nebo jak se dnes říká častěji progressive rock. Dlouhé plochy, střídání tempa, skladby na sebe navazující, takže to chce soustředěný poslech. My si ale pustíme singlovou výjimku, to je úplně normální písnička a taky jeden z mála zásahů do běžných hitparád. Zdaleka nejznámější song, co udělali, se jmenuje Kaylee. Psaní textů pro Fishe bylo v určitém čase způsobem, jak se omluvit některým ženám, se kterými v minulosti chodil. A tato skladba je, řekněme, koláží několika něžných objektů, se kterými měl vztahy. Skalní fanoušci skupiny Marillion to samozřejmě vědí, ale pro ostatní to může být zajímavá maličkost. Při pozorném prohlížení obalů desek na každé objevíte jedno zvířátko. Chameleona. Nikdy tam nechybí. Jinak obaly prvních alb jsou v podstatě zmenšené obrazy, kreslená umělecká díla. O této specialitě si povíme zase někdy jindy.

Náš společný čas pro dnešek se už naplňuje. Doufám, že mezi dnešními dvěma hodinami bylo i něco, co vás potěšilo, pobavilo nebo zaujalo. Děkuji, že jste je strávili s Českým rozhlasem Zlín. No a jeho program ani zdaleka nekončí. Po zprávách o 16. hodině vás zaručeně rozesměje humoriáda. Dnešní scénky na přání pro vás připravili Aleš Cibulka a Patrik Rozehnal. No a po zprávách o 17. hodině pak nabídne Den v kraji podrobnější pohled na to nejdůležitější, co se dnes událo v našem kraji. A aktuality a zajímavosti se pro vás chystají i na úterý. V zítřejším odpoledním vysílání se například můžete těšit na sportovní rozhovor Tomáše Perutky s předsedou komise rozhodčích Krajského fotbalového svazu Zlín Stanislavem Volkem. V tuto chvíli se s vámi loučí Pepa Kolér svým oblíbeným mějte se a smějte se, protože úsměv je prý jediná věc, která se rozdáváním násobí.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V centru Ivančic hoří střecha přístavku vedle budovy s byty a poštou. Turistů v Beskydech je letos kvůli počasí zatím méně. Často si rezervují pobyty na poslední chvíli. Trojice cizinců okrádala řidiče na dálničních odpočívadlech. Dnes bude na jihovýchodní Moravě chladnější noc s převážně malou oblačností. Nejníže naměříme až 11 stupňů. Matěj Naradělek ve studiu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hasiči zasahují u požáru v centru Ivančic na Brněnsku. Hoří tam část budovy s byty a poštou a střecha vedlejšího přístavku. Vedení města vyzývá lidi, aby do lokality nevýjížděli a nekomplikovali tak hašení. Kromě toho by obyvatelé domů v okolí neměli větrat. Situaci popisuje mluvčí hasičů Filip Venclovský.
2: Proti plamenu jsme nasadili celkem 3 vodní proudy a do péče zdravotnické záchranné služby jsme přidali celkem 18 osob. V tuto chvíli je požár lokalizován a probíhá nucené odvětrání.
0: Ubytovatelům v Beskydech letošní červenec moc nepřeje. Je tam chladno a častěji prší, a tak spousta lidí pobyt i výlet raději odložila. Lidé si místa v hotelech a penzionech zamlouvají až na poslední chvíli podle předpovědi počasí. Více dodává manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
3: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli. Hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně.
4: Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
0: Škodu přes 90 tisíc korun má na svědomí trojice cizinců, která okrádala řidiče na dálničních odpočívadlech. Podle policie se na dálnicích D1 a D2 na Vysočině i v Jihomoravském kraji dopustila série několika krádeží. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího propustila na svobodu. Případem se budou dále zabývat, pokračuje mluvčí krajské policie Dana Čírtková.
5: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze.
0: Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, pokud s tím bude souhlasit jeho rodina. Schválila to vláda. Podle prvního místopředsedy kabinetu Karla Havlíčka z hnutí ANO by šlo o podobný pohřeb, jako měla například herečka a disidentka Věra Chramostová před 7 lety. Milan Knížák zemřel včera ve věku 86 let. Byl výraznou osobností moderního umění, stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii.

0: počasí.
1: Dnes večer v noci očekáváme v jihovýchodní části naší republiky polojasno až jasno. Povane slabý proměnlivý vítr nebo severozápadní a na teploměru nejníže naměříme 14 až 11 stupňů Celsia.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Ve Vnorovech na Hodonínsku v ulici Hlavní je pro poruchu odstavené osobní vozidlo. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Brno a Zlín všechno. Další v našem vysílání zase v příští hodině. Do té doby humoriáda.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
3: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdysi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
4: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
3: Ano, a kdo komu víc?
4: Já myslím, že to je tak 50 na 50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A ano. Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů. A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, tu by si člověk běžně nevymyslel. Takže spějem se.
0: Humoriáda.

0: Hana Zagorová, úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku. Proč jako malej...
3: vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový můj sen.
4: Vytrvalost a píly, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale co vytrvalost a píly jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl dreja vždycky, a takže barvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Bych zachoval čest rodiny, a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak jsem Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic nezbude.
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala a my jsme vysílali přímo z hospody u Tigra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi, podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně. A už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímý přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovnej a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, se mu ten pulit vůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takových třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice, a ono je to kvůli sobě, navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chodinku. Vi.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 01 04. Do toho.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: Zdravíme. A volím pokračování.
2: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, na telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta a já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Je to povídka nebo co bude?
2: Ano, ano. Je to bratrova svatba povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: A se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky
2: děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To se předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam jsem dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No, to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvrště utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí ranou. Teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasné to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažen. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápali, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhle té práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím tě. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a dostaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a ona říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když ti lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak, jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová a ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě, jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90. Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a
2: Josefa Dvořáka. Jsem využil, ano. Byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám a 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná.
4: No jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle to je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo. Je, já bych se ještě...
3: Co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: No, samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že?
4: Ne,
3: uvidí vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte, že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez kamerů.
4: Lidově, to je juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no. O té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepaďte, ano?
4: Ano.
3: To takový kryc.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a s dcerou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Jo, dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý. Kar.
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jedno, ano, kamera.
4: To byla šupa tohle.
5: Jedu.
6: Výherce po druhé.
5: Stop. Sakra, co to tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
5: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
5: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
5: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu,
4: tohle,
3: lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Tohle je sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady
3: kamera.
4: Potom.
5: Jedu.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: No. Klap.
6: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil, víte. Klap. Hakrnce, já jsem dobrý.
6: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop! Pane Spousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: vždycky
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: Kap.
6: Výherce Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 tisíc let.
3: Stop!
4: Rád bych se...
3: Stop!
4: Stop? Halo?
3: No, tak pane Spolsta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás?
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka, František.
4: To je nesmysl, jo?
3: Že vám bude co nejdřív 200 tisíc let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovali i mezi zeměmi ty scénky. My jsme se inspirovali Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle. Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, Pepu úplně vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu. Jo, ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji já, jinou tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví to.
1: Jo. Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Já v tomhle ví všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože on ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí, ano. Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházely s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme. Ano. Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A, ještě jednou opakuju, pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou, anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: A na téhle stanici pro vás humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko,
5: mějte. Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuji za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mím vás zdraví, pro vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale předvoří, to je taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní Kvukli, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídlečka asi víme, jak dopadne.
5: Ano.
3: Dobře.
7: Tak. Připátrání.
3: Ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné, prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
3: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec háčko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídlečka.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale.
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to vezmeme ještě jednou na zkoušku.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamer, buďte takhle.
10: No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, a s kamerou to neumím. Ne?
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou koleno.
10: Koleno mi nadskakuje, abych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda to.
9: Ne, seďte, pane spousta, máte tam jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klap.
11: Výherce po šesté.
10: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to víte, tak doma o korunu nezavadila. My hráli, no, a teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena se podívat, stále, on vržejí v kolenou, tak se tam já taky se jí nemůžu zbavit. A až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu. Studnu bych zvednul v opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, Spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám
9: k moři. Než abychom tu měli prostělovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil, těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se vykazují z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor, a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště, a my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Kroužkovou, a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. On říkal, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky, my jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná tušil.
5: Ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no. Ano. Díky
3: tak,
5: Bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní, a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon, a ještě jednou dnes SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Sestrou Borišovou.
1: Hvězdné návraty. Mm-hmm. Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujeme taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a statečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mm-hmm, děkujem.
1: A spol tedy, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkuji moc, díky.
1: Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naschledanou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den. Tady je Věra z Českého Meziříčí, oba dva vás zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky se teď dáme na závěr dnešní humoriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dává jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak
3: hezké léto, doufám. Mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčený někde úplně jinde. Takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: příště. Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Hasiči zlikvidovali požár bytového domu v Ivančicích u Brna. Hasiči předali majiteli torzo požárem zničené 34. budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vláda vymezila akcelerační zóny na výrazně menší plochu, než byl původní návrh. Dnes bude na jihovýchodní Moravě chladnější noc s převážně malou oblačností. Na teploměru nejníže naměříme 11 stupňů. Zpravodajskou relaci Českého rozhlasu má Matěj Neradilek. Hezké odpoledne. Hasiči v Ivančicích na Brněnsku uhasili požár přístavby bytového domu v centru města. Z budovy museli evakuovat několik desítek lidí. Asi 20 z nich ošetřili záchranáři kvůli tomu, že se nadýchali kouřem. Z místa se hlásí naše reportérka Alena Hesová.
3: Při pohledu z náměstí vypadá budova v podstatě nedotčeně, ale z druhé strany ze dvora zůstává část fasády i oken černá, ohořelá od kouře. Část lidí postupně policisty prochází své byty a zjišťují, jestli se budou moct na noc vrátit do domu. Podle vedení města nejspíš minimálně jedna rodina využije náhradní ubytování ve středisku volného času. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Hasiči dnes v odpoledních hodinách předali společnosti Krým zničenou budovu 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti k ukončení zásahu dodává mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
2: Budova začala hořet 9. července. Likvidaci požáru hasiči oznámili po 15 dnech. Vláda vymezila plochu pro snadnější výstavbu větrných a solárních elektráren na 297 kilometrech čtverečních. Takzvané akcelerační zóny tak kabinet zmenšil na zhruba 11% původně zamýšlené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Ve zbylých 12 oblastech pak mohou vzniknout fotovoltaické elektrárny. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU ČSL návrh výrazně omezí výstavbu elektráren pro obnovitelné zdroje.
5: To rozhodnutí fakticky stanovuje celé řady omezení, které dle odborníků znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů. Dokonce experti mluví o tom, že teď vlastně bude možné stavět rychleji mimo ty akcelerační zóny, než v nich.
2: Prezident Petr Pavel jmenoval na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO 15 nových soudců a novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místo předsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval i 50 a víc soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů.
1: Počasí.
2: Dnes večer a v noci na zítřek očekáváme v jihovýchodní části naší republiky polojasno až jasno. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a na teploměru nejníže naměříme 14 až 11 stupňů Celsia.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Doprava na jihovýchodní Moravě je v tuto chvíli plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Přeji vám pohodové pondělní odpoledne. Posloucháte Český rozhlas Zlín a právě začíná pravidelná zpravodajská hodinka, tedy pořad Den v kraji. S naší první reportáží se vydáme do Uherského Hradiště. Místní věznice dodnes připomíná osudy stovek lidí, kteří se stali oběťmi nacistického i komunistického režimu. Jaké příběhy se za jejími zdmi odehrály a proč patří k nejvýznamnějším místům spojeným s totalitní minulostí? To se dozvíme už za malou chvíli, kdy se přímo z bývalé věznice přihlásí naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Teď už ale pouštím první písničku 17. hodiny a vám přeji příjemný poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Zpravodajský souhrn těch nejdůležitějších informací dnes do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Zlín letos o letních prázdninách investuje do oprav a modernizace mateřských a základních škol téměř 85 milionů korun. Peníze půjdou do 38 stavebních akcí. Největší z nich je rekonstrukce kuchyně a jídelny v základní škole Dřevnická za 32 milionů korun. Město opravuje také střechy, elektroinstalace, rozvody vody, odborné učebny nebo třeba školní zahrady. Většina oprav je naplánovaná tak, aby co nejméně omezila přípravy na nový školní rok. Přírodní zahrada vznikne do konce prázdnin v areálu školního hřiště v Sazovicích. Bude tady vzdělávací zóna formou naučné stezky. Více doplňuje nezávislá starostka obce Michaela Vajdíková.
3: Vznikne tam teda herní zóna a interaktivní zóna, naučné vlastně tabule interaktivní, zvukové pexy s ostatstvem.
2: Spoje veřejné dopravy od dneška do neděle nestaví na zastávce Zlín Malenovice křižovatka ve směru na Otrokovice. Omezení se týká spojů zlínského dopravního podniku i linkových autobusů. Městská hromadná doprava tak nezastavuje ani na zastávce u Mlýna ve směru na Otrokovice a Malenovice, sídliště ve směru na Zlín. Důvodem je oprava povrchu zastávek. V Uherském Hradišti dnes čtvrtým dnem pokračuje letní filmová škola. Výroční cenu obdrží francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. Ten nejen, že představí své snímky, ale setká se také s návštěvníky festivalu. Podrobnosti přidává programový ředitel letní filmové školy Jan Jílek.
4: Bude mít i tu tradiční lekci filmu Masterclass, ale bude mít i vlastně specializovanou ještě diskuzi přímo vlastně o těch animačních technikách a potom workshop pro děti, kde děti si budou moci udělat svoji první animaci v životě.
2: Profesionální jednotka hasičů z Chropině na Kroměřížsku má nové technické vybavení. Zlínský kraj na ně vyplatil dotaci 129 tisíc korun. Hasiči získali nové ruční radiostanice, zásahové komplety pro dvě osoby i vysavač na vodu, kterým dokážou při zatopení prostor vysát místo téměř do sucha. Podle velitele jednotky Jana Bednáře se tak podařilo obnovit dosluhující vybavení a zvýšila se i akceschopnost chropinských hasičů.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Bude 17:45 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Místo, na kterém za druhé světové války vyslýchalo gestapo a po únoru 1948 komunistický režim věznil a mučil své odpůrce. Bývalá věznice v Uherském Hradišti je dnes významnou připomínkou obětí obou totalitních režimů. A právě odtud se teď hlásí naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, kterou zdravím. Petro, pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já se dnes účastním jedné z posledních prohlídek Uhersko-Hradištské věznice před její plánovanou proměnou. Stojím uvnitř rozsáhlého areálu, který desítky let sloužil jako vězení a později zůstal uzavřený pro veřejnost. Kolem mě jsou chodby, cely i prostory, které stále připomínají, jaký účel tato budova v minulosti měla. Dnes sem přicházejí hlavně lidé, kteří chtějí poznat příběh tohoto místa a pochopit, proč je jeho zachování tak důležité.
1: Petro, čím je dnešní prohlídka výjimečná?
2: Výjimečná je hlavně tím, že lidé mají jednu z posledních možností vidět věznici v její původní podobě. Ještě předtím, než začne rozsáhlá rekonstrukce, mohou projít prostory, které zůstaly desítky let téměř beze změny. Vidět původní cely, chodby nebo části objektu poznamenané zubem času. Právě ten stav ale podle mě pomáhá návštěvníkům lépe si představit, jak toto místo v minulosti fungovalo a proč je důležité ho zachovat.
1: Petro, na co se dnes v bývalé věznici zaměřila?
2: Především na historii tohoto místa, které bylo založeno již v roce 1897 jako věznice kázeňská. Mě ale zajímá, proč má hradišťská věznice významné postavení v připomínání totalitních režimů, jaké osudy se s ní pojí a co z její minulosti si můžu odnést i dnes. O tom si povídám dnes s průvodkyní bývalou věznicí paní Hanou Bartošíkovou, které už přeji dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: A rovnou přejdeme tedy k otázce, čím je bývalá věznice v Uherském Hradišti z historického hlediska tak významná.
3: A je to především proto, že je to vlastně nová budova a stojí tady opravdu od roku 1897 a vlastně všechny totalitní režimy. Takže si myslím, že svědek té nesvobody a pro mě i vlastně zneužití té státní moci.
2: Já už jsem byla, řekněme, svědkem příběhů, které se udály právě tady v Uhersko-Hradišťské věznici. Které období její historie ale podle vás úplně nejtemnější?
3: Já myslím, že všechny ty události, které se tady odehrály, ať to bylo za doby nacistické okupace nebo totalitního režimu komunistického, byly hrozné, ale ty 50. léta jsou asi nejtemnější.
2: Když se zaměříme právě na ta 50. léta a příběh konkrétního člověka, který se pojí s tímto místem, který vám tak vystane vždycky na paměť, v mysli a vzpomínáte na něj, ne, řekněme, s pokorou, a s takovou možná i... Já se teda musím přiznat, že já mám slzy v očích, když na to vzpomínám. Jak to vnímáte vy? Který příběh by to byl?
3: Já určitě k tomu přistupuji s obrovským respektem a s obrovskou úctou a pokorou a já velice často i při prohlídkách zmiňuji příběh pana Haluzy, protože je to člověk, který vlastně objevil a vychoval Emila Zátopka a to jméno Emil Zátopek dneska znají všichni. Ale když se tady ptám a už tady provázím opravdu nějaký čas na pana Haluzu, tak jeho příběh nezná nikdo. A o to je to smutnější a proto ho zmiňuju, protože my máme pocit, a myslím, že to děláme všichni průvodci, že tím oživujeme ty příběhy a dáváme vlastně smysl tomu, pro co oni někteří zemřeli nebo tady vytrpěli ty věci, protože nám vybojovali vlastně to, co my dneska máme.
2: Já věřím, že právě ty příběhy jsou to, co návštěvníky nejvíce zasáhne při prohlídkách a věznice v Uherském Hradišti. A proč si myslíte, že je teď důležité bojovat za záchranu tady toho místa? Proč by se mělo tady představit a otevřít znovu návštěvníkům?
3: Je to především proto, že si musíme uvědomit, že demokracie není bezbřehost, že je to obrovská křehkost a že o demokracii prostě musíme pečovat a musíme vychovávat generace, které oni budou pečovat. A tím, že my sem vodíme ty lidi, říkáme, co je schopný totalitní režim udělat s úplně obyčejným osudem, proto si myslím, že je hrozně důležitá.
2: Paní Bartošíková, já vám moc Budeme pokračovat v prohlídce. Ještě se loučím s našimi posluchači, protože musím připomenout, že bývalá věznice ale není jen místem vzpomínek na minulost. Po letech příprav se chystají rozsáhlá rekonstrukce. V části areálu má vzniknout národní památník připomínající oběti jak nacistického, tak komunistického režimu. A další prostory by měly sloužit justičním institucím. Pokud půjde vše podle plánu, otevření zrekonstruovaného areálu se očekává v letech 2030 až 2031. A ještě doplním, že brány uherskohradišťské věznice se otevřou ještě dvakrát v tomto roce. 12. a 13. září na slavnosti vína a úplně poslední komentovanou prohlídku bude možné absolvovat 28. října. Vstupenky si lze zarezervovat 14 dní před plánovanou prohlídkou na webu Moravského zemského muzea zcela zdarma.
1: To byla redaktorka Petra Sedláčková, živě z bývalé věznice v Uherském Hradišti. Petro, děkujeme a přejeme krásné odpoledne.
2: Naslyšenou.
1: A pokud i vy znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, pošlete nám tip na stopař.zlín@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín totiž vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín. Den v kraji.
4: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nechybí ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám každý den přináším to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Radost z toho, že nás posloucháte, má Joška Kubáník.
5: Potíže s prostatou patří mezi nejčastější zdravotní trable mužů po 50. Proč se vlastně tato žláza zvětšuje? Jak onemocnění ovlivňuje běžný život? A jaké jsou možnosti léčby? Připravte si otázky, pánové. Do poradny pro zdraví přijal pozvání zlínský urolog Tomáš Sucháček. Už 29. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: 23 minut po 17. hodině. Je na vlnách Českého rozhlasu Zlín čas podívat se na teploměry.
1: Počasí.
0: Dnes jsem telefonicky ve spojení s Mojmírem Martanem z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Řekněte nám prosím, jaká je aktuální situace ve Zlínském kraji?
2: Tak máme proměnlivou oblačnost, většinou je oblačno, někde polojasno, a teď už bez srážek a teploměry ukazují 18 až 23 stupňů.
0: Jaká bude dnešní noc?
2: Oblačná až polojasná, večer ještě výjimečně s možností slabé přehánky, v průběhu noci na některých místech se může úplně vyjasnit. Teploty budou klesat na 14 až 11, v údolích ojediněle až k 9 stupňům. Mírný severozápadní vítr bude slábnout v průběhu noci, potom bude pofukovat pouze slabý proměnlivý vítr.
0: Pojďme se teď podívat na zítřejší den, tedy na úterý. Jaké počasí předpovídáte?
2: Stručně řečeno slunečno a letní teploty. Očekáváme jasno nebo skoro jasno. Ráno na Vsetínsku ještě může být přechodně více oblačností. Kolem poledne a odpoledne se potom bude vyvíjet kupovitá oblačnost a bude většinou polojasno, bez srážek, teploty 25 až 28 stupňů. Na Vsetínsku může být trošku chladněji, kolem 24. No a přes den se rozfouká mírný západní nebo severozápadní vítr, který večer opět zeslábne a změní se na severní.
0: To bylo tedy úterý. Jak se počasí bude vyvíjet v dalších dnech tohoto týdne?
2: Bude slunečno, bude jasno nebo maximálně přechodně až polojasno a bude se oteplovat. Středeční ráno přinese teploty 14 až 10 stupňů, odpoledne 29 až 33 stupně. Ty další rána budou podstatně teplejší, postupně zaznamenáme i tropické noci, kdy teplota nebude klesat pod 20 stupňů a odpolední teploty budou stoupat na 33 až 38 stupňů.
0: Říká Mojmír Martan. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: To byla Argema, posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Luhačovice letos už po 30. hostí Akademii Václava Hudečka. Na zahajovací koncert, který se uskuteční už dnes, nás v dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pozvala ředitelka akademie Veronika Petrášová. A přidala také informace o dalších akcích i historii akademie.
1: Za mě akademie patří mezi nejvýznamnější mistrovské interpretační kurzy pro mladé houslisty u nás. Za jejím vznikem stojí především samozřejmě nikdo jiný než Václav a Eva Hudečkovi, kteří před 30 lety tento projekt vytvořili a který vlastně pomáhá opravdu nastartovat kariéru mnoha houslistům. Do letošního ročníku jsme vybrali 18 mladých houslistů a letošní novinkou je taky klavírní spolupráce, kam jsme pozvali nebo vybrali 3 studenty ze všech přihlášek. Letošní nejmladší účastnici je 13 let. A vlastně všichni budou pracovat pod vedením pana Hudečka, profesora Jiřího Fischera a Lukáše Klánského.
0: Zmínila jsem, že 30. ročník Akademie Václava Hudečka bude dnes zahájen slavnostním koncertem. Řekněte nám prosím, na koho se hosté mohou večer těšit a jaký je program koncertu?
1: Letošní zahajovací koncert je opravdu mimořádný a slavnostní a poprvé ho máme koncipovaný jinak než v minulosti. Letos jsme vsadili čistě na instrumentální večer. Vystoupí samozřejmě Václav Hudeček, bez kterého si akademii ani neumíme představit. A našimi hosty budou vynikající violistka Kristýna Fialová a jeden z našich nejvýraznějších violončelistů Petr Nouzovský. Společně s panem Hudečkem vystoupí i druhý lektor akademie, profesor Jiří Fischer, a publiku se představí taky loňský vítěz Vilém Jirsa. Celý večer doprovodí naše skvělá filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína pod taktovkou šéf-dirigenta Roberta Krušíka. Posluchači se můžou těšit na díla Rossiniho, Bacha, Brucha, Dvořáka, Saint-Saense, program máme opravdu pestrý.
0: Kde a v kolik hodin se tedy dnes zahajovací koncert uskuteční?
1: Dnes začínáme o 7:30 v kulturním a kongresovém centru Elektra v Luhačovicích. Pokud by se některý posluchač rozhodl přijít i dnes na poslední chvíli, budeme moc rádi a vstupenky určitě jsou ještě k dispozici na místě.
0: Na jaké další akce v rámci letošního ročníku Akademie Václava Hudečka mohou lidé vyrazit?
1: Jak jsem zmínila, program opravdu festivalový máme hodně pestrý, letos vůbec poprvé. Bych ráda posluchače pozvala už tento pátek 31. července do Vizovic, kde ve spolupráci s Vizovickým kulturním letem Alojza Háby zazní recitál našeho houslisty akademika Jana Nováka, který zahraje společně s klavíristou Lukášem Klánským. V sobotu 1. srpna pořádáme tradiční koncert Návraty vítězů, kde vystoupí dvě špičková smyčcová kvarteta, a to Ševčík kvartet a Siebenacher kvartet. Jehož houslisté jsou vlastně všichni účastníci bývalí nebo přímo i vítězové Akademie Václava Hudečka. Letošní velmi výjimečný koncert bude také ve Štípě. Koncert máme nazvaný Krásné stavby s krásnou hudbou. Ten proběhne v neděli 2. srpna a vůbec poprvé se ve Štípě představí Český filharmonický sbor Brno v komorním obsazení pod vedením pana profesora Petra Fialy. A kromě sboru vystoupí také pan Hudeček s Petrem Nouzovským. Příští týden od úterý do čtvrtka máme absolventské koncerty, kde posluchači můžou na vlastní uši slyšet, jak tady akademici vlastně pracují a intenzivně studují s panem Hudečkem a panem profesorem Fischerem. No a celý letošní jubilejní ročník vyvrcholí příští pátek 7. srpna gala večerem ve skleníku Slunečních lázních, kde vlastně oceníme nejlepší účastníky letošní akademie a vystoupí klarinetové kvarteto Kantarina klarinete. Koncerty nám začínají všechny o 7:30, jenom ve Štípě tam začíná už v 18 hodin.
2: Den v kraji.

0: To byla Petra Janů ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Už za několik týdnů by na ledové plochy nového zimního stadionu v Uherském Hradišti měli vyjet první bruslaři. Stavbaři aktuálně dokončují práce v interiérech a upravují také okolí haly za téměř 450 milionů korun.
1: Jsme vlastně teď na budoucí tribuně, ano. Kde vlastně zbývá, se dívám, asi jenom osadit sedačky.
2: Chybí nám tady epoxidový nátěr na tribuně a osazení sedaček.
3: Ukazuje mi projektový manažer společnosti PSG Construction Radek Divoký, který má celou stavbu na starosti.
1: Díváme se na ty dvě ledové plochy, jednu hlavní, vedle ta menší tréninková. Tam už se rýsuje ten jejich tvar. Co tam zbývá dodělat vlastně? No, mantinely, technologie jsou tam hotové.
2: Ano, asi. Technologie jsou hotové, jenom osadit mantinely a udělat led.
1: Takže ono, přestože to vypadá pořád jako staveniště, tak vlastně už je to skoro nachystané.
2: Ano, v podstatě kdyby byly mantinely a nachladili jsme, tak můžeme bruslit a hrát ruky.
1: Ta technologie, to už tak nějak, řekněme, máte ji odzkoušené, funguje to?
2: Technologii máme odzkoušenou, protože při betonáži desky ledové plochy jsme museli chladit, takže jsme měli dočasný zdroj, nachladili jsme kompletně ledovou desku, takže by neměl vzniknout už vůbec žádný problém.
1: Tady hned za námi je zázemí pro klub nebo i pro návštěvníky.
2: Je tady rozcvičovna, jsou tady dvě kanceláře pro klub a je tady společenská místnost s malou kuchyňkou a sociální zázemí.
1: A hned vedle tam už je vlastně hlavní vstup teda.
2: Tady je hlavní vstup do budovy, dole recepce, prosklená výtahová šachta a kolem ní schodiště.
1: Z toho zázemí pro sportovce vlastně už se pomalu finišuje i na šatnách.
2: Ano, šatny jsou taky vyobkládané, začíná montáž zařizovacích předmětů a finišuje se vzduchotechnika.
1: Ubytovna. Tady už probíhají takové ty...
2: Ubytovna se finišuje, osazují se zařizovací předměty, dodělává se interiér, obklady stěn a ve stavné kuchyni.
1: Součástí vlastně těch stavebních prací je i úprava prostoru před zimním stadionem, před tím samotným novým vstupem a okolo. Co všechno tam ještě vlastně teďka budete dělat nebo už děláte?
2: Bude tam takové malé náměstí, kde bude mobiliář s lavičkami a stín od stromů. Máme veškeré inženýrské sítě, tento týden děláme zámkovou dlažbu před hlavním vstupem. Zahájili jsme asfaltové práce a chodníky před komerční budovou. Ta obslužná komunikace tam zůstává, akorát tam přibyly chodníky kvůli bezpečnosti, protože víc budovy bylo občas o zdraví. A za 14 dnů asfaltujeme autobusovou zastávku a parkovací stání na druhé straně u ubytovny.
3: Dodává vedoucí stavby Radek Divoký. Podle starosty města Stanislava Blahy z ODS by se nový zimní stadion měl otevřít koncem září. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.
5: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka a zapálená svíčka mi prozradili, že zas nejde o víc, ne

Tak jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen a špičku dovnitř otočila ven a vzniklo z

0: byl Vlasta Redl. Posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Nestálé počasí v červenci v Beskydech mění způsob rezervace pobytů na horách. Lidé se místa v ubytovacích zařízeních zamlouvají až na poslední chvíli podle předpovědi počasí. A do kempu třeba zamířilo méně lidí se stany.
1: Já vidím, že svišti v pohybu tady balí stany.
2: My jsme v podstatě, když jsme vybírali kemp, tak jsme chtěli něco takového přírodního, což tenhle kemp naprosto splňuje. Je přímo u cyklostezky. Myslím si, že i to zázemí, který tady je, vlastně je tady oheň, je tady nějaký bufet, záchody, toalety.
1: Vedoucí tábora svišťů v pohybu Tomáš dává dětem pokyn, aby se přesunuli na kole na cyklostezku. Přes noc je rušil velký tábor tatínků s dětmi. Parta z Brna se do rožnovského sportovního kempu vrací už několik let a zabírá téměř desetinu jeho plochy.
3: Myslím, že tu je kolem 10 tatínků a 20 dětí. A jeden dědeček.
1: Říká Tomáš, proč Rožnov?
3: Více zábavy, co dělat.
1: Rodin i táborů se sem vrací spousta. Vedoucí kempu Daniel ale říká, že letošní červenec je jiný. Je chladno a prší.
4: Je více chladno, červenec vždycky býval teplý, teďka je takový střídavě oblačno, hodně prší, ale ti lidi zase přijedou, víkendy vždycky bývají plné, jenom přes ten týden takové slabší.
1: Kdo si chatku nezamluvil dopředu, má smůlu. Volných míst je málo a mizí během chvíle.
4: Vždycky na poslední chvíli zjišťuji, jestli je něco volného, chatky jsou permanentně obsazené celou sezónu, někdo občas vypadne třeba kvůli nemoci a ty volné kapacity se prodají během pár hodin.
1: Potvrzují to i jinde v Rožnově. Hned přes cestu je Rožnov kemp. Apartmány tady mají plné od zimy. Celou sezónu ale sráží prázdné stany. Obsazenost je podle Marcela Vašuta výrazně nižší než v loňském roce.
5: Protože opravdu to počasí není pro ty stanáře vhodné, jako pro rodiny s dětma. Večer je 15 stupňů, takže to není úplně ideální.
1: Zima.
5: Ano, zima.
1: Podobně mluví i lidé z rožnovských hotelů. Hosté letos čekají, jaké bude počasí a rezervují až pár dní před příjezdem, říká manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
6: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně.
1: Obsazenost je i tak vysoká.
6: Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35-40% až méně než 5 dní před příjezdem.
1: A když počasí nevíde, sázejí ubytovatelé na program pod střechou.
6: Hlavně je to vyhovující v tom, že nemusíte úplně na to počasí spoléhat. Najdete si program, ať už ve wellness za nepříznivého počasí, nebo si vydáte po okolí, když je pěkně.
1: Letošní statistiky návštěvnosti můžou vylepšit nadcházející teplé dny. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce Marie Rotrové je tady rozloučení a pozvánka k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Zlín. Naše vysílání bude pokračovat aktuálními zprávami, ve kterých se dozvíte podrobnosti třeba o tom, že uzavírka v Zašové skončí s předstihem. Doprava se na hlavní silnici vrátí do běžného režimu od 4. srpna. Naopak ulice Branka v brněnské části Komín je na 4 měsíce uzavřená. A po zprávách se můžete těšit na pořad Morava, krásná zem. To je z dnešního Dne v kraji vše. Přeji vám krásný večer a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Uzavírka v Zašové skončí s předstihem. Doprava se na hlavní silnici vrátí do běžného režimu od 4. srpna. Ulice Branka v brněnské části Komín je na 4 měsíce uzavřená. Vláda odmítla návrh hnutí STAN na změny ve spoření na důchod. Podle kabinetu už úpravy připravuje ministerstvo financí. Dnes bude na jihovýchodní Moravě chladnější noc s převážně malou oblačností. Nejníže naměříme 11 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a máme tu další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Řidičům, kteří projíždějí Zašovou na Vsetínsku, už za týden výrazně zlehčí se cestování. Na hlavním tahu mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm totiž skončí kyvadlový provoz a znovu se otevře hlavní vjezd i výjezd do centra obce přes novou křižovatku.
2: Od dneška dělníci pokládají na rekonstruovaném úseku nový asfalt. Kvůli tomu se dočasně posune provizorní autobusová zastávka pro směr na Valašské Meziříčí na začátek opravovaného úseku směrem k Zubří. Cestující mířící na autobus by při průchodu stavbou měli využívat vyznačené koridory pro pěší. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: A přesouváme se k brněnským posluchačům. Od dnešního dne totiž řidiči neprojedou brněnskou ulicí Branka v Komíně. Plánovaná oprava povrchu potrvá do konce listopadu. Neprůjezdná je tak jedna z cest vedoucích do Bystrce. Součástí opravy také úprava přechodů pro chodce a nároží ulic Branka a Hlavní.
3: Kvůli uzavírce jezdí auta objízdnou trasou. Ta se týká i trolejbusové linky 30, která nově jezdí odklonem po Kníčské ulici. U křižovatky s Brankou je potom doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Pro vjezd do Branky si obyvatelé této ulice musí zažádat o povolenku. Tu si mohou vyřídit jak online, tak i osobně na podatelně úřadu městské části. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Návrh kabinet zároveň označil za nesystémový. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. Zájem je podle něj velký i mezi podnikatelskými firmami.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci očekáváme v jihovýchodní části naší republiky polojasno až jasno. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a na teploměru nejníže naměříme 14 až 11 stupňů Celsia.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na dálnici D2 na 35. kilometru ve směru na Brno je pro poruchu odstavený nákladní automobil. Prasklé vodovodní potrubí může omezovat provoz na Mendlově náměstí v Brně. A dál je připravena Jiřina Ostrá, Morava krásná zem. Hezký poslech přeje Český rozhlas.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Tak to byli Žadoviáci. V jejich podání zazněla v úvodu Moravy krásné země polka Miloslava Procházky a Lenky Králové Kdybych měl dívča. Pěkný letní večer při pěkných písničkách vám přeje Jiřina Ostrá. No a jaké, že to budou ty další písničky? Dnes tedy opět budou po čase i písničky ze srdce. Pro pana Mirka Hauerlanda bude Družstevní pole a pro paní Lídu ze Šlapanic tady má připravenou lidovou Vdávala mamulka. Další písničky už neprozradím, ale připomenu vám, že svátek mají u nás v Jaroslavové, na Slovensku Boženy. Přeji vše dobré. No a vy jistě budete také blahopřát. Já ostatně taky. Třeba zrovna Aničkám a dalším, na které se už včera nedostalo. Nicméně laskavá slova a pěkné písničky ty potěší vždy. Ještě telefonní číslo 726 46 520 a teď už lidové.

0: Tak to byl mužský sbor Revoka z Čejkovic, kterého doprovodila cymbálová muzika Josefa Válka z Čejče. No a mám tady první telefonáty, tak jako první se dnes dovolala paní Jarka od Kroměříže. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý podvečer, paní Ostrá. Moc krát děkuju za úvod. Já bych vás chtěla poprosit zahrát pěknou písničku do Uherského Brodu pro mé drahé rodiče, pro tatínka Jaroslava Hřiba, rodáka ze Šumic, a pro moji maminku Lidušku Hřibovou. A chtěla bych zahrát pro potěšení, pro radost. Dnes jsme se viděli velice jenom chvilinku a tak mě přišel tatínek takový smutný. A tak si říkám, nechám mu zahrát písničku. Celá rodina posíláme mamince a tatínkovi spoustu energie, síly a velkou pusu. A chci jim říct, že máme všichni strašně moc rádi. A ano, děkujeme za jejich podporu.
0: No a to právě cítím z vašeho hlasu, jak moc máte své rodiče rádi. No to se to většinou tak bývá, ale musíme si jich vážit, dokud tady jsou, ano, že, paní Jarko. Ano. Takže určitě jste teď potěšila milé manžele Jaroslav a maminka Lidu.
1: Liduška Hřibová.
0: Liduška Hřibová. No tak já je také zdravím a doufám, děkuju, že si užijí krásný večer s těmito laskavými
1: slovy. A oni si rádi zatančí, tak mamko, tatí, tančete.
0: Tak pane Jaroslave,
1: žijte.
0: Teď povstaňte a řekněte smím. Ano. Prosím paní Lidušce, za chviličku
1: krásné
0: to začne. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Mám také. No a teď už pan Mirek Janku z Bánova. Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer, takže zdravím odpočatou paní Jiřinku. A já tu mám jeden rest Aničky, tak já to jenom tak v rychlosti. Jména má Štolfová, Hlávková, Makovičková, Špačková, Hlaváčová, Janku, Gorošová, Bujáková, Králová, Mikisková, Mráková. Takže milé Aničky, Anny, všechno nejlepší vám přeje Mirek Janku z Bánova. No a dneska má krásné narozeniny v Bánově, 2x35 let členka našeho divadelního spolku Pod lampou Bánov, paní Marie Šmehlíková. Tak jí taky všechno nejlepší, zdraví, štěstí, no my ji popřejeme osobně na oslavě v sobotu, takže už se těšíme a jak se tam celá naše banda sejdeme. No a ještě bych chtěl pozdravit Natálku Jakšovou, s kterou jsem se potkal na akci Dolněmčanky 150 let, tak tam byla, tak jsem s něma tam mluvili s její maminkou, takže jí posílám taky písničku pro radost a potěšení a děkuji Dolněčance za pěkné odpoledne a večer, co tam udělali pro nás, o diváky, a taky včera v Dřevohosticích za pěkný festival pořadatelům, a zdravím všechny přátelé a známé a hezký večer.
0: A já zdravím vás. I vám hezký večer. Nashledanou.
2: Děkuji,
0: nashledanou. No a pak, když jste přátelé poslouchali Polední Moravu, krásnou zem, tak víte, že velmi krásně zpívala sedmiletá slečna Zuzanka Zapletalová. A tady bych trošičku něco poopravila. Zuzanka Zapletalová byla je u dědečka Karla na prázdninách z Bohuslavicích u Zlína, ale samotná Zuzanka je z Březolub u Uherského Hradiště. No a tato slečna sedmiletá opravdu moc krásně zpívala písničku Vinčujem ti, kamarádko. A pokud máte zájem si poslechnout, jak Zuzanka zpívala, tak samozřejmě můžete najít na naše webové stránky a tam v audioarchivu najdete si čas, datum a písničku Zuzanky Zapletalové. Tak já Zuzanku i dědečka Karla i tu sestřenici, která je tam s ní, zdravím tam všechny a zpívejte dál. Dědeček mě říkal, že vás vede ke zpěvu a to je dobře. No a písnička a přání i pro babičku paní Aničku Vojáčkovou z Otnic k včerejšímu svátku. Babi, všechno nejlepší, hodně zdravíčka a už hoď nohy na stůl a odpočívej. V sobotu zapijeme, to přejí Marcela, Ivoš starší, Ivoš mladší, Monika a Marek. A tady mám vzpomínky od Honzíka Bořila. Takže 25. července 2020 2022 zemřel Jiří Buřil. Vzpomíná i Anička Charouzová, chodila za ním do nemocnice, do léčebny. Dále pan inženýr Stanislav Macháček ho moc chválil, byl mu na pohřbu, bylo to od něho moc pěkné. Vzpomíná Anička a obchodní náměstek pan Macháček ze Žabčic. A další vzpomínka, 25. července zemřel v roce 1973 pan Josef Malota z Brna. S manželkou Emílií Malotovou Varmužovou vychoval dva syny, Jirku a Josefa. Jirka se narodil v Žilině, Josef v Brně, bydleli pak v Praze a v Žilině, potom se vrátili zase do Brna. Jirka žije v Kanadě, vzpomíná prasinovec Honzík, jeho tchýně Anna se dožila stovky, jmenovala se Kubínová. No a tak to vzpomíná Honzík, kterému moc, moc děkuji za dobroty, které tady pro mě nechal na recepci. Je to od vás, Honzíku, opravdu moc milé, ovšem nevím, co na to řekne moje štíhlá linie. Každopádně moc děkuji, jste velmi laskaví. No a teď už písnička, hrát bude Vinařinka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: V podání Vinařinky dozněla krásná písnička Stanislava Žůrka Pod zadníma horama. No a nám se tady rozezní další milá vinčování z úst milých posluchačů, tedy v tomto případě posluchaček. Zdravím paní Jeřábkovou z Kostic. Dobrý večer.
1: Večer, paní Ostra, já vás zdravím a vítám vás z dovolené.
0: Děkuju.
1: Že jste se mezi nás vrátili. V pohodě, doufám, odpočatá. Já bych chtěla opožděně Anám popřát. A je to Anna Šutová, Anna Adámková, Anna Trubačová, Anna Martušková, Anna Rampáčková, Anna Brumovská a má vnučku Aninku Schmidt také. Anna Tučková z Nové ulice, 21. tento měsíc měla i narozeniny, tak to bude i k tým narozeninám. A paní kuchařka Anička, ona tady vaří v hospodě na Lanžocké, nevím, jak se jináč jmenuje. To jsou děvčata všecky z Kostic. A tady ve Tvrnicích je to Anička Janulíková, v Břeclavě Anička Piškulová a v Šošovce Anička Mikulášková. Tak já vám, milé oslavenkyně, přeju Aničky hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti v rodině a doufám, že jste to dobře oslavili. Přeju vám všetkým zdraví, zdraví, zdraví, hlavně. A ještě mám jedno přání dneska, 27.7. slaví tady dva šohají, jsou to dvojčata kluci, slaví 27.7. 17 roku, takže mají 3 sedmičky a je to Broněk Šuta a Marek Šuta. A slavia to, tak kluci, slavia ty narozeniny. Kluci, já vám přeju také hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti a nech vám vyjde, abyste dobře udělali tu školu, kterou jste si vybrali a hlavně opatrujte mámku, starajte se o ňu, protože nemůže moc
0: chodit. Tak jo, paní Jeřábková, těch oslavenců bylo skutečně velké množství.
1: Bylo,
0: těch Aniček, já jsem to přestala úplně počítat, takže teď už to ukončíme a všem popřejeme jen to nejlepší, popřejeme krásný život.
1: Přeju všetkým všecko dobré a tím klukům teda přeju také toho zdravíčka.
0: Tak to je jasný, řekli jsme všem, tak jo, nashledanou. Hezký večer. Paní Bětka Svobodová je připravena. Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer, paní Ostra. Já vás moc zdravím a za všechno vám děkuju. Neměla jsem možnost vám poděkovat. Vy víte za co. A včera byli měli svátek Aničky, tak bych ji chtěla popřát a písničku nechat zahrát. Aničce Makovičkové, Aničce Špačkové, do Stránice Aničce Pechové, do Petrova Obrtlíkové a do Sudoměřice se Anice Mikéskové. Všem přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně toho zdraví a písnička nech jich potěší. A ještě bych si chtěla poslat pozdrav a písničku Mirkovi Zbánova a jeho celé rodině a také jeho bratrovi Peťovi, muzikantovi a také zpívák zpívá pěkně, hraje a šoférovi. Moc vám děkuju, paní Ostra.
0: Nemáte za co. Někdy nashledanou, paní Bětko. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A už vinčování pro paní Anku Staníkovou z Brna k dnešním narozeninám a včerejším meninám. Přejeme ti zdraví, štěstí, dost, ať slunko ti svítí pro radost, ať máš všechno, co chceš mít. Nech nestratíš chuť se smiat a ti vrůcná láska život naplňá a spokojenost každý tvůj den vyplňá. Všechno jen to nejlepší ti ze srdce přejí manžel Vlastík, sestra Julia, sestra Zuzana s manželem Petrom, neteř Zuzka s dcerou Lenkou, synovec Peťo s přítelkyní Nikou a synovec Janko s přítelkyní Miškou. A tady cituji, ahoj, chtěl bych popřát vše nejlepší své kamarádce Nikole z Líšně ke zdárnému rozchodu a odchodu z toxického vztahu, do kterého se dlouho odhodlávala a konečně to zvládla. Přeji hodně síly a užívej znovu získané svobody. Radek. No písnička Cizinci to nebude, ale my si všichni teď řekneme do nebe nespěchám.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak jasně, kdo by spěchal do nebe. Byla to písnička Václava Maňase mladšího a Jaroslava Hájka, hrála Valaška. No a mám tady další telefonát a jsem moc ráda, že se to podařilo, protože s paní Bronislavou jsme se dlouho nemohli spojit. Tak paní Bronislavo, tak teď už máte slovo. Dobrý večer.
1: Děkuji. 10.7. oslavila krásné kulaté narozeniny a včera svátek paní Anička Šebestová ze Sudoměřic. Milá Aničko, přejeme ti zdravíčko, štěstíčko, boží požehnání a ještě dlouhé roky s námi. Přeji Bronislava s manželem, Renáta, Dobromila a Zdeňka. A paní Ostra, jestli bych měla k vám prosbu o písničku Ze srdce pro tuto Aničku. A je to Muzikanti došli k nám a je to o Čohajky.
0: Muzikanti. Je to paní Anička Šebestová, odkud jste říkala?
1: Ze Sudoměřic.
0: Sudoměřice, já si to i napíši. Jo. Tak, paní Bronislavo, já jsem moc ráda, že to přáníčko vyšlo. Nakonec, jo, víte, co se říká, kdo si počká, ten se dočká. A my jsme se obě dočkali a spojení bylo nakonec navázáno a já jsem moc ráda.
1: A já taky moc krát vám děkuju, Jirinko, naschledanou.
0: Nemáte za co, naschledanou. No a to nejkrásnější přáníčko patří milované babičce paní Aně Štěpánkové ze Studence, která včera oslavila jmeniny. Přejeme ti především pevné zdravíčko, klid v duši a stále ten tvůj krásný úsměv na tváři. Blahopřeji Šindelářovi. A tady čtu, prosím zahrát synovi Radkovi, který měl už na začátku měsíce narozeniny. Tak se zpožděním. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky od celé rodiny přeje celá rodinka Vicky Dalova z Kobylí. No a teď už první písnička Ze srdce, takže já zdravím v Bánově, nezdravím pana Mirka, já zdravím pana Mirka, ale Haurlanda, tak pane Mirku, teď už pro vás bude hrát Zlaťulka, Družstevní pole.

0: Tak dozněla první písnička ze srdce, tak ještě jednou zdravím pana Mirka Hauerlanda z Bánova, ne pana Mirka Janku, i když pana Mirka Janku také zdravím, už jednou nakonec jsem ho pozdravila dnes. Tak pane Mirku Hauerlande z Bánova, doufám, že jste si vychutnal to vaše družstevní pole, písničku Květy černé nešporové v podání Zlaťulky. Za maličkou chvilku bude druhá písnička ze srdce, ale předtím ještě jsem tady měla telefonát, volal Marek z Lanžhota, na něho je opravdu spolehnutí. Marku, moc děkuji. Hned věděl, co to paní Bronislava chtěla za tu písničku, že jsou to muzikanti, že to vyšlo na CDčku Credo 2000, tak Marek z Lanžhota, ten není samozřejmě, ten nikdy nechybuje, to je ten můj poradce, jak já říkávám. Tak Marku, ještě jednou děkuji, doufám, že i vy si vychutnáváte pěkné písničky. No ale vidím, že mě tady bliká telefon, tak já si ho vezmu. Dobrý večer, Ostra, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý večer. Zdeněk Míča z Rovenska, Zdeněk Míča.
0: Ano, už jste ve vysílání, pane Zdeňku.
1: Ano, už jste ve vysílání, tak pozdravuji českých poslucháčů rozhlasu Brno a chtěl bych si nechat zahrát tebě pěstíčku, má také okruhlé výročí 70 roků a my se zapotěšili, kdyby jste byli zahrát nějakou pětu pěstíčku. Já jsem taky samorůbí, no.
0: Já totiž, když teda vy jste tu 70 prozradil, já jsem právě chtěla říct, že určitě slavíte tu 50, že si máte pěkně oslavit. No bylo by to fajn docela, že jo, pane Zdeňku, ale...
1: No to ano, bylo, ale já jsem šťastný, že máme těch 70 a taká pěkná pěsnička zrovna z Brno potěší, no.
0: No tak, a já vám přeji všechno nejlepší, pane Zdeňku, a užívejte si toho v života i nadále.
1: Děkuji.
0: Určitě
1: pěkně,
0: máte mnoho let před sebou. Nashledanou.
1: Děkuji vám.
0: Hezký
1: pěkně,
0: večer.
1: No.
0: Nashledanou.
1: A jde za pěkně.
0: Tak a gratulace pro paní Božu Strýjovou z Letovic, která nyní žije u syna ve Skrchově k jejím 92. narozeninám, které oslavila 25. července. Milá Božo, z celého srdce ti přeji hodně štěstí, pohody a boží požehnání. Sestra Vlasta Janoušková s rodinou. A tady je vzpomínka. Včera to bylo dlouhých 39 roků, co nás navždy opustila naše maminka, paní Emílie Harcová z Ratíškovic. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomínají dcera Mirka a syn Zdeněk s rodinami. Písnička pro maminku do nebe. Další dobrý den, prosíme o zahrání pěkné písničky pro naši milovanou manželku a maminku, paní Martinu Zaňkovou z Hluku, která se včera dožila krásného životního jubilea 40 let. Všechno nejlepší přejí manžel Jan a dcery Eliška a Anička. A ještě přání pro mladší sestřičku Aničku Zaňkovou z Hluku, která měla také svátek. Všechno nejlepší přejí sestra Eliška a maminka a tatínek Zaňkovi. No a beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno. Tak je samozřejmě jasné, že máme v klubu přátel i nositelky jména, krásného jména Anna. Já tedy nebudu všechny jmenovat, protože těch Aniček nebo Anek, nebo jak jim říkáte, je 19. Takže milé Ani, milé Aničky, my rozhlasáci vám blahopřejeme k vašemu včerejšímu svátku a samozřejmě vám děkujeme za to, že nás posloucháte, moc si toho vážíme a přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. No a ještě tady mám další klub přátel Českého rozhlasu Brno, protože narozeniny oslavili včera paní Eva Hrstková z Brna, pan František Cenek z Křižanovic a také paní Věra Kežlínková z Ponětovic. Tak i vám, milí naši posluchači, děkujeme za vaši přízeň a přejeme i vám mnoho zdraví, štěstí a pohody. No a teď už druhá písnička ze srdce. A já zdravím paní Lídu ze Šlapanic. Paní Lída ze Šlapanic mě říkala, že následující lidová vdávala mamulka, takže tuto písničku měla ráda její maminka, takže si zaspomíná při zvuku mistřiňanky.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Lídu ze Šlapanic, která vzpomínala při této písnice na svoji maminku. Ta měla tuto písničku ráda. Lidová vdávala mamulka v podání mistřiňanky. No a jak už jsem říkala v úvodu, dnes má svátek v Jaroslav. No a svátek mají i v Jaroslavi. A jednu takovou nositelku tohoto jména mám teď na telefonu. Takže dobrý večer, paní Věroslavo.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, vás i vašeho tam mistra a všechny posluchače. Poslouchám vás stále, protože jsem členka Českého rozhlasu. Co můžu, mám od rána do večera, od večera do rána puštěné Český rozhlas. A já vás moc zdravím. Včera měla moje sestřička o 5 roku mladší Anička odehnala vás Boskovic, tak já jí dodatečně tímhletím ještě posílám psání a všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. A ještě mám na vás jednu jedinou prosbu, jestli byste mě nemohla zahadit do těch posluchačů, protože moje srdcovka je holuběnka, ozmoška.
0: Takže vy byste chtěla holuběnku, paní Věroslavo, tak mě povězte, odkud aspoň jste, abych věděla, kam budu to písat.
1: Já jsem z Brna.
0: Z Brna.
1: Brno Vinohrady je Věroslavo.
0: Vinohrady, ano, já jsem si to napsala. Tak já tedy slyším, že to rádio asi opravdu posloucháte pořád, protože tam máte něco puštěného. Nevím, jestli je to televize nebo... No, ale trošku nám to tam dělá neplechu. Já jsem vás nechtěla přerušovat, zaznělo pěkné přáníčko pro Aničku Odehnalovou. No a já vám osobně přeji jen to nejlepší, paní Věroslavo, a děkujeme za to, že jste členkou klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlína, že nás posloucháte a že nám věnujete svoji pozornost, takže moc děkujeme, moc nás to těší. A někdy zase nashledanou.
1: Mockrát děkuji.
0: Nashledanou. No a mám tady další Aničky. Přání zazní pro Aničku Kapounovou z Dlouhé Lhoty u Lisic, pro Aničku Marečkovou z Žerovníku a paní Annu Tejkalovou z Lisic. Všem jmenovaným vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho pěkných a milých úsměvů od blízkých a hodně šťastných pohodových dní. Prostě vše nejlepší přeje Jana ze Žerovníku. Svátek měla i paní Anička Javorová z Hračovic. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí manžel Jarek a celá rodina. A opět Aničky. Jsou to, cituji, naše vnučka Anička Vajďáková z Neubuze, sestřenice Anička Kabeláčová a její dcera Anička Pavelková z Hrachovce, manželka bratrance Anička Chalupová slaví v tento den i narozeniny a její dcera Anička Chalupová obě ze Zlína. Písničku posíláme i všem nejmenovaným Aničkám. Ze srdce jim přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, radost ze života, lásku blízkých a boží požehnání. Sousedíkovi a Zetkovi ze Želechovic a Vajďákovi z Neubuze. A ještě se podívám na studiové maily, jestli tam něco není, takže se dívám. No, nic tady nevidím, ale mělo by tam být něco. Takže mějte trpělivost v linku. Ano, je tady Jarda Wolf. Vítám vás dovolené, Jiřínko, družstevní pole je píseň ze srdce i manžela, manželů Koktavých z Nivnice, Jarda Wolf. Tak Jardo, já děkuji a zdravím také. A tady mám právě ještě od manželů Koktavých. Hezký večer, milá paní Jiřínko, vítáme vás dovolené a jsme rádi, že jste opět s námi po vlnách rozhlasu Brno, proto tuto písničku posíláme vám pro radost a potěšení, nebo vás máme rádi. Chtěli bychom poděkovat také za srdcovku, o kterou vás požádal milý pan Mirek Hauerland z Bánova. Taky mu přejeme hodně zdraví do dalších let, neboť měl v těchto dnech narozeniny. Děkuji a krásný večer. Přejí Maruška a Mirek Koktavý. Tak já jsem vůbec nevěděla, že pan Mirek měl narozeniny, tak alespoň tak tomu přeji jen to nejlepší. Manželům Koktavým děkuji za milá slova, no ale teď už je opravdu čas na písničku a je to lidová, všichni si zaspíváme Okolo seče.

tak určitě jste si zaspívali se studiovou dechovou hudbou, no ale je 18 hodin 55 minut, tak to znamená, že Morava krásná zem končí. Dále, jak je ostatně zvykem, zprávy a na pěknou notečku, co všechno už slyšeli: hluboké lesy, vysoké hory až hnoucí slunce. Malou ukázku poslouchejte v pořadu Anežky Heinzlové věnované venkovním lidovým písním. Já se s vámi loučím a těším se na shledanou ve středu. Zítra vás pozdraví Karel Hegner. Pěkný večer, dobrou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr nastrojená Miloslava Procházky podání Vladokumpana a jeho muzikantů.

0: vrchní teploty se vyšplhají až na 31 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu. Dobrý večer. Hasiči odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Část domu je poškozená. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin z kouře a 10 jich převezli do nemocnic. Součástí budovy je i pobočka České pošty, kterou požár nepoškodil.
1: Sery byly doma. Našla jedna vina z odpadky a z druhou se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat, to zvolili 112 a papetla mu se nikomu z baráku nestalo.
2: Lenka Nováko bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
3: Zasažený je jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
2: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: S výlukou nočních vlaků musí od noci na úterý počítat cestující mezi Prahou a Brnem. Opravy u České Třebové zasáhnou několik nočních dálkových spojů. Některé pojedou odklonem přes Havlíčkův Brod, jiné přes Olomouc. Náhradní dopravu do Brna zajistí autobusy jedoucí podle výlukového jízdního řádu. Ten bude platit od čtvrtka vždy od půlnoci do 3 hodiny ranní. Podrobná výluka nočních vlaků zkomplikuje lidem jízdu ještě jednou, a to v půlce srpna. Hasiči dnes odpoledne předali vyhořelé a zřícené torzo budovy 34 ve Zlíně majiteli, a to společnosti Krým. Informovala o tom mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková. Z místa už odjela i poslední hasičská jednotka. Svou činnost ukončila i dronová služba. Požár vypukl 9. července. Část budovy se ještě toho dne zřítila. Společnost Krým musí do poloviny prosince zajistit demolici stavby. Nejpoškozenější části budovy musí odstranit na nejvýš do 6 týdnů. Převod auta budou moci lidé v Česku nejspíš vyřídit online. Místo chození na úřady by mělo nově být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který dnes schválila vláda.
4: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
4: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
6: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
4: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
7: Počasí.
0: Zítra očekáváme v jihovýchodní polovině Moravy jasno nebo skoro jasno. Kolem poledne a dopoledne se vyvine kupovitá oblačnost a většinou bude polojasno. Povene mírný vítr a nejvyšší teploty se budou pohybovat v letním rozmezí 26 až 31 stupňů Celsia.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Na dálnici D52 na 22. kilometru ve směru na Brno je pro poruchu odstavené vozidlo. V Rožnově pod Radhoštěm v ulici 5. května se střetla dvě osobní auta. A vy jste slyšeli zprávy. Pohodový poslech příštího vysílání Českého rozhlasu přeje od mikrofonu Matěj Naradilek.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Lidem byla krajina vždy útěchou, prostorem, kterému vyspívali, co měli na srdci. Co všechno už slyšeli, hluboké lesy, vysoké hory a žhoucí slunce? Malou ukázku dnes poslouchejte v dnešním pořadu věnovanému lidovým písním. Takovým, kterým já říkám písničky naven. Dobré poslouchání přeje Aneška Heinzlová.

Z Moravských Kopanic, přesněji ze Starého Hrozenkova, je Ladislav Gabrhel, zpěvák, který v úvodu pásma Kopančáru zpíval Kec já pojdem horám, na hory zavolám, horičky zelené, vám sa žalovat smám. Já tuhle písničku miluju a právě v této krajině si ji často zpívám. Úplně perfektně to člověku pomůže, když těm zeleným horičkám, tedy lesům, zaspívá to svoje trápení. Husté bučiny, lesklé kmeny, pevné vertikály připomínají jakési tiché potemnělé katedrály, jinde buky střídají smíšené lesy, mezi nimi horské louky a stráně, občas solitérní dub. Kdo je pozorný, narazí na studánku, minerální pramen, kterých je tu požehnaně. To jsou Bílé Karpaty. Tyto naše Karpaty jsou spíše mírnými horami, velikosti tak akorát. Za vysokými karpatskými vrcholy přesahujícími 2500 metrů musíte doputovat na Slovensko a do Rumunska. Kolem moravsko-slovenské hranice máme ale jiné poklady a jedno významné prvenství. Zavítáme-li na bělokarpatské louky, vězte, že tady bují druhově nejpestřejší vegetace na světě. A právě odsud se v minulosti zpívalo ohromné množství písniček. Tam, kde se páslo, kosila tráva, sbírali jahody a maliny, i pracovalo na skromných poličkách a k večeru po práci to se zpívalo ponejvíc. A to si buďte jistí, že i na milostnou notu.

slunci a hvězdě Čečeře, neboli Večernici, promlouvali písněmi ženy ze starohrozenského sboru Čečera a doprovázeli je ženičky z Hluku. Je to zajímavé, v kolika písních lidé promlouvali k neživým věcem, kamenům, stromům, květinám, bylinám, horám, lesům. Inu, ty jejich důvěru nezradili a ponechali si i ta nejhlubší tajemství, nebo snad i vyplňovali přání? Na jedné písni prosí děvčata hory či lesy, ať poodstoupí, aby mohli uvidět svého milého.

0: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.
1: Hodně písniček zvenku, které opěvují lesy, hory, slunce a další, pochází od těch, kteří trochu stranou od lidí trávili nejvíce času. Byli to třeba pastevci a také dřevorubci, ale i zbojníci, kteří se skrývali v hlubokých hvozdech. O zbojnících vznikaly různé legendy, mýty, staly se i takovými falešnými hrdiny, ačkoliv víte, jak to bylo. Prokazatelně se živili lupem.

Klobučan z Valašských Klobouk vám přednesl zbojnické písničky a já mám v rukávu ještě jednu. Je to píseň autorská. Text patří Ladislavu Nezdařilovi, hudba a zpěv a hra na fujarku Marianovi Frýdlovi. Na cymbál hraje Janek Rokita.

Ochutnali jsme trochu beskydské poezie v podání Mariana Frýdla a Janka Rokity. Máme dnes na programu především písně spojené s krajinou, písně, které vzpomínají, kde se lidé ocitli, kudy procházeli, co prožívali, jak se jim v písních objevil javor, u kterého pásli, nebo kámen, který se v žalostném usebrání stal symbolem těžkosti dívčina srdce.

Holky z Gruníku vám zpívali asi tak nějak podobně, jak se mohlo prospěvat kdysi v Beskydech na svazích tamní krajiny. Ještě jednu venkovní písničku si dovolím, neboť by náš pořad nebyl kompletní bez žatevních písniček.

Hore slnko, hore buc poledne skoré, vec nám dobre vidíš, ty naše mozole. Tak žnečky z Makova volali slunce, aby se kutálelo po obleze rychleji a pomohlo tak ukončit namáhavou práci. A vy jste, milí posluchači, nezbyli v horách, lesích a na jejich úbočích, na lukách, kde dříve zněla o hodně víc lidská písnička, než je tomu dnes. To musela být krása. Písně lesům, horám a sluncím pro vás připravila a loučí se Aneška Heinzlová a mistr zvuku Petr Javorka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Pesničku Krásne dni spievala Zdenka Predná. Krásne dni, pokiaľ máte radi horúce leto, máme, zdá sa, práve pred sebou. Tak si to užite. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Srlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Po požáru přístavby bytového domu v Ivančicích na Brněnsku muselo 10 lidí do nemocnic. Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce prvního kola nejvyšší domácí soutěže vyhráli. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, ale bez deště a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer.

0: Policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Vodáky na východočeské Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna stovky metrů dlouhé přenášení lodí nedaleko Týniště nad Orlicí. Silničáři tam totiž budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi.
2: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Z Týniště nad Orlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
1: U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začala sanace skalního masivu. Dělníci zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky Větruše Vrkoč. Turistická trasa zůstane průchozí, lidé ale musí být velmi opatrní. Práce potrvají přibližně jeden měsíc.
3: Magistrát letos vyčlenil na údržbu skalních masivů a ochranných prvků přes 7 milionů korun. Z této částky zaplatí také kontroly zabezpečených svahů nebo údržbu záchytných bariér v Čajkovského ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy se na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže radují ze zisku 3 bodů. V dohrávce prvního kola totiž zvítězili v Brně nad domácím Artisem 4-2. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, místy může být až oblačno a hlavně na severu a severovýchodě republiky ještě možnost přeháněk. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela nízké mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude většinou opět vyjasňovat a maxima zítra už vysoká, budou letní mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě bude o něco málo chladněji. Tam čekáme maxima většinou kolem 23 stupňů. Vítr zpočátku jen slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude opět slábnout.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion a na kilometru 33,5 se stále projíždí pouze levým pruhem. Kolona ze 30. kilometru je zhruba na 15 minut, až přijede těžká technika, dálnici kvůli odklízení uzavřou. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za několik málo minut tu pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíš naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust. To bylo podobné například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všimnul už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal, posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu, a já jako to šestiletý přechytřelý drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických býtníků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci, a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležité a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám. Jo? A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těchto těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo? Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví, dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobyly náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky. To, že bychom byli dneska šestá nebo sedmá největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jak si příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, méně koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritický myšlení. Kritický myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritický myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda výrazně omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren a jiných obnovitelných zdrojů energie. Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici a počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil zhruba na 11% původně navrhované plochy.
3: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
4: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
5: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
3: Z původně

0: Náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Policie vyšetřuje tři cizince, kteří okrádali řidiče na dálničních odpočívadlech. Muži působili podle vyšetřovatelů na dálnicích D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji a způsobili tam škodu přes 90 tisíc korun. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího pustili na svobodu. Případem se budou dál zabývat, potvrdila to mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
2: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze. Sport.
1: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby na hřišti Opavy. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana. Počasí. Zítra čekáme po ránu polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude opět většinou vyjasňovat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směr Brno-Praha stojí za Měřínem na kilometru 124. Porouchaná dodávka je v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
3: Zlatá láska.
4: Vítejte u pořadu plného romantiky, kterou může prožít kdokoliv.
5: Na začátku dnešního příběhu lásky byla jedna vzácná květina. Svedla dohromady křehkou 18-letou dívku a 27-letého světáka.
4: Z letního poblouznění nejdříve u rybníka a pak u moře se zrodil pevný vztah, ve kterém už oba vědí, že láska není jen vášeň, ale i pochopení a touha žít spolu naplno každý další den.
3: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek zajímavých lidských příběhů jsme dnes vybrali ten, který už 58 let spolu prožívají Jiřina a Jan Krapcovi.
1: Jí je 75 let a on je ještě o 9 let starší. Věkový rozdíl ale nic neznamená. Mají se rádi.
0: Jak vnímají city, které k sobě chovají a co v životě prožili, se vydal zjistit Patrik Rozehnal na Šumavu do Dešenic, kde oba bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Ticho, šlátek přišel.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Honza Krabec, musíme se představit.
5: Ano, Patrik Rozehnal.
4: Krapcová, dobrý den. To je pro mě.
5: To je pro vás.
4: Děkuju, ta je krásná. Děkuju moc. Kytičky mám ráda.
5: Abyste zazpomínala třeba na tu vaši svatební.
4: No tak to já jsem měla bílý karafiáty a takový dlouhý asparagus. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem si nechala udělat stejnou. Takže já jsem měla retro svatební po 50 letech. A víte, co byl největší problém?
5: Sehnat asparagus.
4: Tak, dát dohromady ten dlouhý klasický asparagus. A můžu vám říct, že ta kytka vydržela 3 neděle.
5: Nádhera. Tak vy na nás čekáte už venku, také na zápraží. Jste připraveni vyprávět?
3: Děkujeme. Jsme připraveni na všechno.
0: Potkávali se dávno předtím, než mezi nimi vzplanula láska. Znali se od vidění z města Stříbra, kam se Jan dostal na umístěnku po absolvování vysoké školy. Nastoupil tam jako veterinář.
1: Naproti přes ulici stála spořitelna, kde Jiřinka bydlela jako dcera ředitele tamní pobočky.
0: Pak ji na čas zmizel z dohledu, ale těsně po Vánocích roku 1966 se vrátil z ročního pobytu na Kubě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No tak já jsem se šla podívat jako na exota. Samozřejmě, teď jsem na něj koukala, on koukal na mě, nic moc. No, tak to skončilo na tom, že jsme se potkali, řekli jsme si ahoj a tím to skončilo. No, jako tak nezaujatý, no, tak on je starý a navíc teda, no, tak on je namyšlený.
5: Jste si říkala?
4: To jsem si říkala, no. No, protože ho bylo plno, oni všichni tak jako hltali ho, všichni ty zážitky, který měl. No, ale jsem tam stála jako takovej... No prostě vypadalo to, že nakle. Ani jeden jsme si nemysleli, že to skončí, jak to skončilo.
3: No a byl květen a já už jsem v té době měl, jako první z těch mladších kluků, jsem měl svoje vlastní auto. Na to jsem si našetřil, teda pomohla tomu samozřejmě Kuba. Byla to bledě-modrá Octavie kombi tehdy. Takže jsem přijel s tím, že pojedeme. Byl krásný květen, krásně teplo. Pojedeme k rybníku, celá parta. A já jsem si zapomněl v Tachově plavky. Shodou okolností jsem potkal Jiřinku, jak tahne nákupní tašky domů. Říkám, hele, ahoj, to je dobře, že tě potkávám. Půjč mi bráchový plavky a my tě za to vememe k rybníku. Načež Jiřinka mě řekla, já bráchu nemám a teď už se nedalo vzít zpátky, my tě vememe za to k rybníku. Tím jsme se vlastně blíž poznali, vezla si sebou učení, protože to bylo těsně před maturitou. No já jsem ji viděl v plavkách, čili jsem zhodnotil exteriér, dostala kladné body, ale navíc, a to je podstatné, ona velmi dobře plavala. Já měl určitou zkušenost, že holka, když je u rybníka a neumí plavat, tak s ní nikdy nic není, protože ona se té vody bojí a veškeré pocitečky jdou stranou. Takže jsem říkal, tohle je holka do života.
5: Abychom se v tom nestratili. Vy jste neměla bratra, tudíž nebyly pánské plavky, takže jako na Ostro nebo na Adama, jak to bylo?
4: No v trenýrkách, jako vojáci všichni, Stříbro byla vojenská posádka a tam všichni se poznali na plovárně, kdo je voják, zelený trenýrky. Takže on šel taky v trenýrkách. Tak já jsem se učila a on tam laškoval s těma svýma vrstevnicema, se kterýma laškoval vždycky. Říkám, já jsem tam furt byla takový jako dovažek, já jsem tam byla navíc, mě vzali jako znouzecnost, jak to povídali, když teda ten brácha nemá ty plavky, nebo není ten brácha, aby půjčil ty plavky.
5: Kdy konečně ta jiskra nějaká přeskočila, nebo jak k tomu došlo?
3: Ono to chvilku trvalo, ale skutečně od toho památného dne u Rybníka jsme se už začali víc potkávat a hlavně jsme měli občas nějaké společné téma, mohli jsme si povídat. Tím pádem jsme také před sebou odhalili společné zájmy. No a přišli jsme na to, že nás zajímají věci okolo přírody, kytičky a Jiřinka přišla s tím, že ví, kde kvete bělozářka liliovitá. To je jedna z kytek, kterou jsem neznal. Já ti ji ukážu. A tím jsme se dostali na počátek Hracholuské přehrady, na kraj lesa k takovému kroví ve své podstatě a tam byla ta bělozářka. A teď přijde to rozuzlení. Bělozářka byla hezká, já jsem ji poznal, pochválil jsem Jiřinku, že mě ji naučila znát a teď jsme tam byli sami na kraji lesa. Svítilo sluníčko a mě nenapadlo nic jiného, než zachovat se pozorně, takže Jiřinka dostala, já to řeknu v hudebním slengu, stakáto pusu. A první její reakce byla, ne, že se otáhla rychle, ale řekla, no kvůli tomu jsme sem snad nejeli. Ale tím byly prolomené ledy. To byla ta první pusa. A pak už to šlo pozvolna, samo, úplně pěkně všechno.
4: A my jsme to léto užili, to bylo prostě nejkrásnější léto, co bylo.
0: Toho léta 1967 slíbil Jan své mamince, že ji v září vezme na dovolenou do Bulharska.
1: Povolení s ním jet dostala od své maminky i mladičká Jiřina. Byl měsíc před jejím nástupem do prvního semestru na vysokou školu v Českých Budějovicích.
5: Co se tak významného stalo v tom Bulharsku, kam jste tedy jeli, že jste se tak jako vrátili, vy jste pak na školu šla už jako zamilovaná a tam asi muselo dojít něčemu, že jste si řekli, jo, tak my spolu budeme chodit a pak se to nějak prostě vyvine. Co se tam odehrálo? Máte tam nějaký takový okamžik, kdy si říkáte, tohle je ta chvíle, kdy se o tom rozhodlo?
3: Tak ona seděla za mnou v autě vedle mé maminky. Ten Pepa, ten kamarád, seděl vedle mě a navigoval v uvozovkách. A každou volnou chvilku, to se už pak nikdy neopakuje, taková situace, se nahnula a šimrala mě jedním prstejčkem v zátylku. Bylo to až dojemné. No, takže jsem věděl, že teď už se z toho vycouvat nedá.
5: Cítíte i vy, Jiřinko, že jste kývla udělala dobře, že jste prostě se takhle s Honzou našli?
4: No, já jsem v podstatě nikdy nikoho jiného nepoznala. Říkám, já jsem byla doma držena, ne zkrátka, to chraň Bůh, ale tak prostě byly nějaký mantinely, který jsem musela dodržovat a tohle se všecko vlastně stalo, ty prázdniny, než já jsem nastoupila na vysokou školu. Takže já už jsem na vysokou školu jela a byla jsem zamilovaná, tak já jsem to prostě brala, jako že to je to, co má, tak to má být.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh manželů Jiřiny a Jana Krapcových začal v západních Čechách, naplno se rozvinul na pláži u Černého moře a uzrál po návratu z dovolené.
2: Chtěli si postavit svůj vlastní dům, kde by žili s rodiči, ale k povolení potřebovali razítko, že jsou manželé.
1: 29letý Jan porušil slib, který dal sám sobě, že se nebude ženit dřív než ve 30.
2: A tak si na léto 1969 naplánovali svatbu. Jan šel žádat rodiče nevěsty o ruku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Popravdě řečeno, to je okamžik, za který se trochu stydím. Protože já si myslím, že umím formulovat občas nějakou větu. Tam vám mě vlezl do pusy infinitiv u sloves zakončeným ti. Dovoluji si požádat ti. A už to jelo a já jsem se z toho celý ten proslov v rodině nezbavil. To bylo něco příšerného, jak se budu starat, jak se budu snažit, jak budu pozorný a budu pečovat ti. No prostě za ten projev v rodině se doslova stydím.
4: To byl projev k rodičům Jiřinky.
3: To bylo něco příšerného.
4: Co na to rodiče řekli, když jste teda to tak nějak jako řeknu do kokta?
3: Ano, to skutečně, já mluvil asi plynule, akorát jsem tam měl to ti na konci pořád. Ale přesto zřejmě jsem zapůsobil vystupováním a tak dále, takže mě dceru dali. Bez ztráty kytičky.
4: No a potom to plánování svatby, tedy jak jste zvolili termín, byla to už jenom vaše dohoda a věc?
5: Termín byl jednoduchý, ano. Protože moje maminka byla Anna, Honzova maminka byla Anna, moje babička byla Anna, druhá babička byla Anna, moje sestra byla Anna, teta byla Anna, takže co jiného? Na svatou Annu. Musí to být na svatou Annu, protože už tenkrát mu pondělí, úterý, 1., 3., 10. nic neříkalo. To věděl jenom, co musí teda udělat, ale jako kalendář to si nikdy nepamatoval. Ale to, že na svatou Annu, svatá Anna, ta je v kalendáři jenom jedna. A jak on vždycky říká, a to byly anenský zábavy. Takže to si pamatoval, že na svatou Annu se oženil.
3: Ona je plagátovaná vždycky, ta zábava, takže já nemůžu prošvihnout výročí svatby. Vždycky je to aspoň o týden dopředu, už to někde na nějakém kandelábru visí, že bude anenská zábava.
4: Kde jste to měli?
5: Obřad byl ve Stříbře a ve Stříbře, nevím, jestli jste tam někdy byl, je krásná renesanční radnice. A v té době vlastně byl městský úřad vedle v baráku. Tady v té renesanční radnici byl archív, knihovna, ale začínalo se přemýšlet nad tím a začínalo se to teda i jako tradovat republikově, že tady na těch radnicích bývalých, protože opravdu je moc pěkná, že budou jako ty městské úřady. No a tenkrát, když jako, že se budeme brát, tak já jsem řekla, že na tom starém baráku se brát nechci a že chci se brát, aby jsme se vzali na radnici. Takže víceméně se kvůli nám dodělávala aspoň obřadní síň. Ještě jsme šli, nebylo doděláno, ale obřadní síň byla moc pěkná. Měla v okna, dneska je tam kancelář starosty a měla v okna do náměstí, on to náměstí teda bylo taky hezký a neměli jsme ani fotografa, protože no, zapomněli jsme si ho objednat. Takže my máme ze svatebního z obřadu asi 4 fotky, který dělal takový nějaký kamarád, vyfotil a pak to ještě zboral. Takže prostě fotky ze svatby my máme asi 4. Ale přesto to nebránilo ničemu, aby to vydrželo těch 55 let.
4: Pamatujete si, v kolik to bylo hodin třeba, Honzo?
3: Bylo to dopoledne, ale hodiny nevím, ale vím jednu věc jistě, že jsme tam šli pěšky. No. Protože ta radnice byla nějakých 50 metrů od bytu, kde bydleli rodiče Jiřínky od té spořitelny, no takže jsme to tam docupitali. Vím akorát, že měla moc hezké šaty, to se pamatuju, které jsem samozřejmě musel vidět až přímo při obřadu, a, nebo prostě až v okamžik svatby vlastní. To proto, a toho já si taky vážím hodně, Jiřínky maminka uměla ušít cokoliv. Takže ušila jí krásné okorálkované svatební šaty, které jí slušely, a navíc se to dělalo tak, že se to ještě v různých kombinacích pak dalo použít při různých plesech, a kam jsme s odstupem času potom běžně chodili několikrát do roka.
4: Víte co, já si myslím, že na vás je krásně vidět a cítit z toho, jak to Jiřinku máte rád, taky obdivujete, protože málo který ženich si myslím pamatuje a vnímá to, jak hezké šaty měla nevěsta a ještě takhle dopředu dokáže ocenit a má ten hezký vztah i k jejím rodičům. A že by o tom mluvil. Takže i z toho si myslím, že je patrno, jak spolu máte hezký vztah, když na tohle dokážete takhle hezky vzpomínat.
3: No, ono by to bylo smutné, kdyby to člověk nějak tak vzal jen tak jako samozřejmost. Já skutečně prožil jsem lecos v životě, i vážnější chvíle, a musím říct, že dovedu ocenit to, co je pro člověka přínosem. Co člověku něco dává navíc, vytváří to nějakou nadhodnotu v tom životě. A to myslím, že my jsme společně skutečně zvládli toho hodně. A mohu vám říct, jsou takové ty okamžiky, kdy někdo říká, pochybuji o tom druhém nebo něco takového. Já mám dojem, že tohle to mezi námi nikdy nevzniklo. A teď řeknu něco, co bude možná znít hloupě. Ale odstup času, už jsme měli děti, jo, všechno bylo v pořádku. Já jsem jezdil na všelijaké semináře, školení, atestační a já nevím, co všechno bylo. Jiřínka obdobně potom, jako jednatelka firmy, tak taky musela leckam jet. A člověk ví, jak někdy ta školení probíhají, ty večery, mezi, když je to několika denní, mezi jednotlivými akcemi. Já vám můžu říct, že nikdy mě nenapadlo, skutečně, mě nikdy nenapadlo, že by se tam dělo něco nepřístojného.
4: Když se vzdálíte na čas od sebe, stýská se vám?
5: No to mi vyprávějte, protože takhle, jak jsme spolu teďka už 24 hodin denně, ale když jsme odloučeni a když jsme pryč takhle nadlouho, jakože já jsem byla, když mě dělali ty klouby, tak jsem potom vždycky byla na slapech. 3 neděle, měsíc a vemte, že 4 klouby, tak to bylo 4x. A to nám bylo ouvy. No a to potom si telefonujeme a teďka díky teda, dneska už to nebejvalo, měli jsme jeden telefon na chodbě, ale teďka díky těm mobilním telefonům, tak teď už to je, ale jako zkonstatujeme oba dva, že je nám smutno. Že si nedovedeme představit, že bychom zůstali jenom jeden někde.
3: Ale jinak trávíme veškerý čas a činnosti hlavně společně, to je důležité, a myslím si, že by to tak mělo být.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku prožívají dnes Jiřina a Jan Krapcovi. Jak říká jedno přísloví, ten, kdo miluje, se neptá, co udělat. Udělá všechno.
2: Svůj vysněný dům stavěli po víkendech během celého studia na vysoké škole. Na své děti ještě čekali.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem měla podmínku, že dostuduju. Takže já jsem dělala státnice a po státnicích mi bylo tak strašně špatný. Neskutečně, já jsem říkala, no to snad mě, no mám strach, to je to. Jo, ne, já už byla těhotná. Takže já jsem to přesně zvládla, takže na Žonza jsem v 72. roce v červnu promovala a v 73. v lednu se narodil na Žonza. Takže to bylo přesně, jsem dodržela podmínky mých rodičů, že musím doštudovat.
4: Vy jste si teda skoro nedal pozor, řekl bych, jako jo.
5: Ne, to už bylo, to nešlo pozor.
4: Už jste si to spočítal.
5: To už stačila prostá algebra, ano, ale v každém případě my vlastně jsme k tomu dospěli zcela logicky. Jo, i proto dítě byly vytvořené podmínky. No a za 2 roky přišlo další. Akorát, když se narodil Honzík náš, tak já jsem v té době byl někde na Slovensku zrovna. Přijel jsem domů, nic zlého netuše, a otec Jiřinky, bydleli jsme v tom jednom baráku, Honzo, seš tatínek, jásal tam jak orangután radostí, a já jsem si myslel, že si dělá legraci. Ne, bylo to, protože mezi tím Jiřinku teda odvezli, porodila úspěšně a zrovna v té době byl ještě zákaz chodit do porodnice, takže já jsem si musel počkat až na odvoz, jinak tam jsem se nedostal do porodnice. Ale vynahradil jsem si to při druhém dítěti.
4: Je po porodu a teď poprvé vidíte toho kluka před sebou svýho.
3: No, byla jsem ráda. A jak říkala babička Máti, maminka Honzovo, říká, a je zachovaný rod. Máme Krapce. Ale no, bylo to krásný miminko. No, no a ten druhý, ten byl žlutej, protože my máme rozdílný RH faktory, já mám minus a on má plus, takže náš Jirka měl tu kojeneckou žloutenku nebo novorozeneckou žloutenku, no a tam hrozilo, že nám ho odvezou do Chebu, to tenkrát ještě nebyly nikde ty žlutý lampy, ty měly jenom v Chebu, takže ho odvezou do Chebu, takhle měl napíchaný ručičky, jak mu takhle, jak mu brali furt krev, no a pak se to srovnalo.
4: Měla jste o něj tehdy strach třeba?
3: No to víte, že jo. To víte, že jo, protože já jsem to neznala, co to je. Jenom byl žlutý jak citron.
4: Když jste začali tyhle těžké chvíle, přišli v tom manželství obecně, teď nemyslím jenom s dětmi, ale vůbec i nějaké chvilky krušné, kdy jste si ověřili to, že v životě je třeba překonat i něco komplikovanějšího, že prostě ten osud nastaví nějaké překážky, nebo že jste měli strach o toho druhého, nebo něco, co vám třeba přineslo to zjištění, že je fajn, že jste na to dva?
5: Mě potkala, to bylo v roce 5 let, je to teďko, už to jde do 6. roku. Něco s ledvinama, močil jsem krev, není to hezké téma pro vykládání. No a výsledně tedy se z toho vyklubala papilární karcinom levé ledviny, čili zhoubná rakovina v pánvi ledviny, to bylo. To víte, že člověk se lekne. Seštudoval jsem, co se dalo. A byla taková doba nejistá, navíc jsem to na sobě nechtěl dávat znát. To zase člověk jaký trochu frajer. A dělat dalším starosti. No, nakonec to, jsme se dohodli, doslova dohodli, že nebude to jenom taková dílčí operace, že něco odstraní, ale že vemou celou ledvinu pro sichr. A je klid. Mám klid, jsem spokojený, bez jakýchkoliv omezení.
4: Ale měl jste tehdy strach?
5: Ale měl jsem strach, ale ne ani tak o sebe, ale co by bylo dál. Jiřinka by tady zůstala sama. A jsem přesvědčený, že ve dvou zvládneme cokoliv. Ale v jednom to je prostě pro nás neřešitelný stav.
4: Vy jste strach o něj, nebo jak jste prožívala, když jste se dozvěděla tehdy tu diagnózu Honzovu?
3: No, takhle, to začalo tím, že jsme odjížděli na dovolenou s dětma a jeli jsme do Šarváru, do Maďarska. A on v Maďarsku v noci, tu první noc, mi oznámil, že ve své podstatě, že má problém, že se nemůže vyčurat, že to nejde a že to je krev. A to jsem se vypašla. A to jsem mu teda, jsem se zlobila, protože jsem říkala, proč to neřekl v Budějovicích, kdy si to zjistil. Proč čekáš až teda takhle daleko, takže zítra ráno jdeme domů. No ono se to teda potom spravilo, srovnalo, ale ten problém tam zůstal. No to víte, když potom přišel s tím, že vlastně jsou to ledviny a že přijde o ledvinu, tak to už člověk jako zavětří a začne mít strach, protože...
4: Co se v tom mozku odehrává? Maluje se nějaké černé scénáře, snaží se hledat světlo na konci toho, jak se říká, nějakou pozitivnost?
3: Přesně. Já nejsem člověk, který by jako hledal černý scénáře. Já jsem takový člověk, který hledá a jako optimisticky přemýšlí a chce na tom vošklivým najít to, co bude dobrý. Takže v okamžiku, kdy se domluvil, protože řekl, že operaci ne, že si nechá tu ledvinu vyndat, že to bude jako řešení asi dobrý, tak to jsem kvitovala ráda a jako se mi ulevilo. Protože jinak člověk si nedovede představit, co by se bylo dělo. Tady kolem sebe člověk to vidí dnes a denně, že jsou takovýhle případy. Takže máte strach, samozřejmě. To nejde jinak.
4: Ten okamžik, kdy byl v nemocnici, třeba i na té operaci, tak o to víc asi člověk na to myslí.
3: No samozřejmě, že si říkáte a teď jako nevíte, protože tam se dovídáte něco všecko s nějakým zpožděním, tam se nedovíte všecko hned a... No, byly to ošklivé doby. Ošklivý čas, na který člověk radši moc nevzpomíná, nemyslí. Protože zatím musím zaťukat, je to dobrý a hlavně nenechává to jako, že by, ano, teď jsem zdravý, ale je pod kontrolou, takže jezdí do Plzně na kontroly a tím pádem máme oba dva, jsme takový uklidněný, protože víme, že to tam je v pořádku.
4: Jak to vypadá? Mám si to představit, tak já bych to asi tak dělal. Dáte si pusu, obejmete se, protože je to nějaká úleva, nebo řeknete si, ježiš, tak to je dobrý, máte radost společně, jak no, si to dáte najevo?
3: Společnou radost, máme radost toho oba dva, že je to v pořádku. No asi tou pusou, no to srovnáme.
5: No a navíc my hned začneme plánovat něco dalšího, protože my skutečně, s tím jsme asi trošku potrefení, ale my máme málo času, ne protože nám všechno na stará kolena trvá déle, to v tom není, ale spíš proto, že pořád něco vymýšlíme, co by se ještě dalo. Neusínáme tak jenom u televize, aby se tak řeklo. Prostě potřebujeme stále ještě něco dalšího zažívat.
2: Spisovatel Thomas Mann napsal: kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje. A ten, koho nikdo nemiluje.
1: Jiřina a Jan Krapcovi se dokáží ze svého života radovat. Zkouší nové věci, cestují, pomáhají druhým. To vše dělají spolu a s láskou.
2: Za to jim patří dík. A od nás také jeden praktický dárek, který jsme poslali po Patriku Rozehnalovi.
1: Tajně jim v jejich kuchyni nainstaloval velký automatický kávovar. A teď je k němu dovede.
3: Takže to jste teda... No to ta kuchyně teda na to není připravená. Dítě, já jsem ani nádobí nestačila umýt. A to je jako na kafe, jo? Mm-hmm. Aha, tak to je pro mě. On kafe nepije.
4: Je to i na čaj.
3: Jo,
5: tak ten piju.
3: Takže já kafe, ty čaj, dobře. Ježiš, tak děkujem.
5: Je to krásný dárek, akorát si myslím, že za trochu řečí našich toho povídání, že to je až příliš velký dárek. Skutečně je to kus nové domácnosti do dalšího života.
3: No jo, ale tak a co pošleme my jim?
4: Tak máte dobrou buchtu.
3: No ne, no tak tu buchtu jim nebudeme balit, protože na to je moc velký horko. Co teda pošleme my jim? Tak já už vím co.
5: Ty už víš?
3: Já už vím co. Tak můžu? Můžu jako odejít a zase přijít?
4: Zmizet a zase se objevit? Ano. Vrzla se jde všechno a dovedeme to zkrátit. Takhle lusknutím prstu.
3: No. Budou Vánoce, takže jim pošlu skleněný betlém.
4: Ten je krásný. Takhle jako, jak říkala naše paní profesorka umění, jsou tam krásné vitraje.
3: Ano, ano, ano. Protože já dělám i vitráže.
4: No, vy jste
3: šikovná. Já dělám kromě keramiky, jsem se naučila a dělám i vitráže.
4: Takže vy jste taková Jiřina Tiffany Krapcová.
3: Ano, já jsem taková holka pro všecko, takhle.
1: Jiřinko, moc děkujeme. Je krásný. Ať i vám svítí na životní cestu Boží světlo.
6: Já vím, jak láska svádí,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám vyprávějí svůj příběh lásky a odhodlání manželé Jiřina a Jan Krapcovi.
2: Oslavili už smaragdovou svatbu a jistě pro ně nebude těžké shodnout se v odpovědích na Patrikovy otázky v manželském testu.
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. Neslyšeli se.
3: Jaké nosila náušnice vaše žena, když jste spolu začali chodit, víte to?
4: Malé zlaté s malým rubínkem.
3: Prozraďte mi, jaké jste nosila náušnice, když jste spolu začali chodit?
5: Zlatý, no asi s kamínkama nějaký.
3: Kdo má poslední slovo?
4: V tomhle případě rozhodně Jiřinka.
5: To jo, to si trefíš, to já.
3: Čeho se bojíte nejvíc?
5: Nespomínám ničeho, nevím.
3: Nemáte strach nebo fobii z něčeho?
5: Z pavouku. Takže já, když je velký pavouk, tak začnu ječet a to ho odnes. Ano, pavouk.
3: Čeho se vaše žena bojí?
4: Pavouků, což nedovedu pochopit.
3: Kdy jste si naposledy zaspívali?
4: Jiřinka zpívá skoro pokaždé v autě, když hraje dechovka. Já si občas brouknu, ale jinak můžu vám říct, že bez doprovodu zpívá falešně.
3: Jakou muziku máte ráda, nebo u které si zpíváte?
5: Dechovku.
3: Kdo vytáhne peněženku v restauraci?
5: No, náš děda, manžel.
4: V restauraci já, pokud se neplatí kartou. Kartu já nemám.
3: Váš oblíbený nápoj?
4: Já to mám jednoduché. Přes den vodu, jinak pivo.
3: Jeho oblíbený nápoj?
5: No, pivo.
3: Ve které zemi se vám líbilo, že byste se tam klidně vrátili ještě jednou?
4: Mně se moc líbilo Finsko. Jinak spíš, kde jsem ještě nebyl, kam bych se chtěl podívat, to je Island a Potsdam.
3: Do jaké země by ještě rád jel?
5: O Islandu mluví pořád.
3: Kdo z vás dvou je větší smíšek?
4: Když je příležitost, tak určitě Jiřinka.
5: Jako já se ráda směju. Já se směju ráda.
3: Váš největší zlozvyk?
5: Možná, že si ráda odpryc něco řeknu. To je jako to asi jo, to on to prská, že používám někdy i silný slova. Ale, no.
3: Její největší zlozvyk?
4: To poslední slovo.
3: Kdo balí kufry na dovolenou?
5: Já.
4: Ona, protože já bych toho zabal moc málo.
3: Kde si nejraději čtete noviny?
4: Noviny se u nás moc nečtou. Rozhodně ne na záchodě. U nás, pokud něco čteme, tak to čteme u stolku v obýváku.
3: Kde si nejraději čte noviny?
5: Tady v leže. Ne, on musí všecko v leže. Když čte, tak v leže.
3: V čem je vaše žena nepřekonatelná?
4: Já si myslím, že ve vaření. Vůbec v těch domácích činnostech, takových tvůrčích.
3: V čem jste nepřekonatelná? Nebo muž to nejvíce oceňuje?
5: No tak vaření, to víte, že jo. Vaření, pečení, to jako to i pochválí.
3: Kdy jste si dali poprvé francouzský polibek?
4: To bylo až někdy při procházkách u řeky.
5: No, tak někdy asi potom u té vody, když jsme potom už chodili to, protože ta pusa u té bělozářky, to se nepočítá. To opravdu bylo, no asi no a potom, když jsme spolu byli tu první noc, no.
3: A teď mi prozraďte, jestli si vzpomenete, na jakém originálním místě jste strávili noc.
4: To bylo v hotelu v Taškentu, když jsem sledoval tenisový přenos, už nevím, kdo hrál s kým, a najednou mezi televizor a mou hlavu se nasunula Jiřinka a toužila po pomilování. Slušně vychovaný člověk vyhoví.
5: Tak to si to nepamatuju.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Prožít s někým po boku víc, než 55 let. To znamená toho druhého opravdu milovat.
1: Jak vypadá láska v pozdním věku? Nad čím tak lidé přemýšlejí? Na co se těší? A co jim dělá radost? To nám prozradí Jiřina a Jan Krapcovi.
5: Když je hezky a můžeme se jít vykoupat. Ten, když potřebuje, aby byl v klidu, tak uteče ke včelám. Já, když potřebuju být v klidu, tak uteču do keramické dílny. Jako, to jsou takové chvilky, kde jsme každý sám. A jinak všechno ostatní vlastně děláme spolu.
3: Takže ta krása toho vztahu je právě i v tom, v té touze a síle dělat to spolu?
4: A na to jsme byli ale celý život vlastně zvyklí a víceméně i připraveni. To jsou ty společné zájmy, společné činnosti.
5: A to jsou naše společné lásky a vzpomínky.
4: A popravdě ono není třeba někdy mnoho slov, někdy stačí pohled a už člověk ví, co ten druhý vlastně má na mysli a snaží se mu vyhovět. A to myslím si, že je dost cenné.
3: Máte úžasného chlapa doma, mnoho vás takhle hezky myslí.
5: No, to já vím.
3: Jaké srdce má Honza? Co všechno se do něj podle vás vejde?
5: Mám říct, že zlatý. Má mě rád.
3: A vy jeho?
5: No samozřejmě, že taky.
3: Otevřeně se zeptám. Padlo to tu xkrát. Jste starší než Jiřinka. Uvažujete i vy dva o tom, že jednou z toho světa každý z nás musí odejít. A i tenhle věkový rozdíl, že se třeba nesplní tak, jako každý pár si přeje, aby odešli spolu. Myslíte i na takovéhle věci, jaký bude odchod jednou z toho světa?
4: My se snažíme si to nepřipouštět. Jiřinka stále tvrdí, s ohledem na tu genetiku, že já tady budu déle. A že teda, která to se mnou potom další vydrží, to tak občas si povzdechne, ale je to pochopitelně s nadsázky. Ale prostě nepřipouštím si myšlenku, že bych tady byl sám a bez ní.
3: Je to tak, že s odchodem jednoho odchází kus i toho druhého?
5: Samozřejmě, protože ten život je spojený. Jsme sice dva, ale ten život je jeden. Nás dvou. Takže když ten jeden odejde, odejde půlka člověka a to bude smutný. Ne. Jsme dva. Takže dokud to půjde, tak budeme dva.
4: Samozřejmě, že v dobách mládí to všechno bylo takové živelnější, vášnivější, živočišnější. Teď je v tom víc toho vzájemného pochopení a touhy prožít další dny co nejlépe. Ten cit je dokonce v současné době spíš ještě silnější, než byl za mlada, kdy byl člověk lehkomyslnější. Řeknu to nadneseně, že lepší výběr, než s Jiřinkou jsem udělat nemohl.
3: Je něco, za co byste mu poděkovala?
5: Za všechno. No, že ho mám ráda, že prostě takový, jaký je. On je milej, on je takovej, nechci říct rozdávačný, to ne, ale srdce na dlaní. Mám ho ráda a mám ho ráda takovýho, jaký je, takže život s ním, to bych mu řekla, co jsem s ním prožila, tak byl pěkný. No, já to mám tady v sobě a jsem ráda, že ho mám.

0: Manželé Jiřina a Jan Krapcovi se bezpodmínečně milují a dokáží si říct tisíc věcí, aniž promluví. Vědí, že láska nepotřebuje slova. Stačí jí dvě otevřená srdce.
1: Jak kdysi napsal Saint-Exupéry, skutečná láska se nikdy nevyčerpá. Čím více dáváš, tím více ti zbývá.
0: A tak milujte. Budete bohatší, klidnější a ve stáří spokojenější. Láska je tu pro všechny a přitom jí stačí tak málo.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
3: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Hasiči předali majiteli torzo požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by už nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Převod auta budou moci lidé v celé České republice zřejmě vyřídit online. Místo chození na úřad by nově mělo být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který právě dnes schválila vláda.
4: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
4: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
6: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
4: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Hasiči dnes brzy odpoledne předali společnosti Krým zničenou budovu číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
7: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Záchranáři ze sousedního Rakouska nebo Německa mohou ošetřit turisty v příhraničním území. Umožňují to dohody mezi jihočeskými zdravotními záchranáři a

0: Místy může být oblačno a hlavně na severu a severovýchodě ještě přehánky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Večer se bude vyjasňovat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude slábnout. Oteplovat se bude také v dalších dnech a ve druhé polovině tohoto týdne by maxima měla často překračovat hranici 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barrandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení. Jede se ale plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by

klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím, pěkně nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím, pěkně nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýše, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl s nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš s nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít z moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: U mě je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu.
0: Aha.
1: Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No, to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: No, ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: Tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo, Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Copak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, malý princi. Květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: rostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: V Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, abys zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby se ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám. I hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se, dočkáš se svého západu slunce, poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych ji poslechl. Mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poroučím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 1-1-0, 2-1-0, 3.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Narušit 3-2, 5-5-7, 12, 12-3, 15. Dobrý den, 15-7-22 a 6-28.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: 28-5-33 a 5-38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty jsi tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze třikrát. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži, zvolil si správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší, posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je, to je tlustá kniha.
0: Velmi správně, protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející.
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 tisíc zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 tisíc obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě je k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne voják,

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: O, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že jsi mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochotíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem, ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají a to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat a já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Brzy na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ, aby si to

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exupéryho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem mu. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži. Nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano. Vidíte? Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil. Musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolníček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květin. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květin? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas na naši noční linku. Budeme si povídat o znameních zvěrokruhu. Věříte tomu, že datum narození může něco napovědět o naší povaze? Nebo jsou pro vás horoskopy jenom příjemným čtením pro chvíle odpočinku? Možná jste se někdy v charakteristice svého znamení úplně poznali a možná jste si naopak řekli, že na vás nesedí vůbec nic. I to je zajímavé. Každý z nás je totiž jedinečný a právě o tom si dnes budeme společně povídat. Zavolejte mi a podělte se o své zkušenosti. 731 800 900. Věříte na astrologii? Máte oblíbené znamení, talisman nebo příběh spojený s horoskopem? Těším se na vaše názory i zážitky, které můžete také psát, a to na rozhlas.cz/linka anebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a ať je dnešní noční linka příjemným setkáním.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se někde možná podíval, co o něm říká jeho znamení zvěrokruhu, alespoň jednou za život. Někdo horoskopy čte každý den, někdo pro pobavení, jiný v nich hledá odpovědi, zajímá se o povahu lidí kolem sebe. Možná podle znamení hledá i určitou souhru mezi partnery, přáteli nebo rodinou. Právě o astrologii si budeme dnes povídat v noční lince. A kdo nám to hezky začne? Krásnou noc přeji.
1: Krásnou noc, máte, já vypnu rádio.
0: Paní Dana je napřímo. Taky i vás se budeme ptát, jestli víte, v jakém jste znamení, zajímalo vás někde, co o vás vypovídá a tak dále. Tak
1: zaujalo, je tady Dana z Jiříče. A já bych k tomu řekla asi tolik. Já mám zkušenost, já vycházím hodně ze zkušeností životních, protože už taky mám něco odžito. A v podstatě o astrologii se velice zajímám, stejně jako o numerologii, ale astrologie mě zajímá z toho důvodu, že prostě já jsem jako blíženec, zrozenec v blížencích, tak jsem kompatibilní celkem s každým znamením, dá se říct. Jo, ale je to o těch životních zkušenostech, jak se snažíme s lidmi vycházet a tak dále. Ale třeba měsíc nebo lunu mám třeba ve váhách, takže jsem takový váhavec, hodně zvažuju, než se pro něco rozhodnu. To je jedna věc. No a zase ascendent mám ve štíru, jo? Takže já to mám jako tak srovnaný v hlavě, že mám z každého něco. A pak se můžete taky zeptat na něco, ale já bych tomu řekla asi tolik. Já mám jediný střet, který jsem měla, a to i v manželství, který se nevydařilo, tak to bylo s Beranem. A i zrozenci z Beranu, i se ženama mám trošku problémy. Oni jsou takový trošku jako nadřaznější nade mě a já to prostě nemám ráda. Jsem takový pokorný člověk.
0: Beran. Tak ano, o nich se říká, já jsem si tady pro vás připravila takové krátké informace, když někdo z vás řekne nějaké znamení, tak abych ho doplnila. O nich se říká, že jsou odvážní, průbojní, plní energie, přímí, upřímní, samostatní, soutěživí. No, ano. No,
1: oni jsou tak, až příliš soutěživí a příliš takový tvrdohlavý, ano. Já bych řekla, že jsou tvrdohlaví. Když něco umanou, tak to prostě chtějí. Za každou cenu. A já jsem měla rodiče ve znamení lva, tatínek byl, můj milovaný tatínek byl ve znamení ryb. S tím já nemám žádný znamení jako konflikt, jo. Ale u toho Berana prostě...
0: No, mají tady slabší stránky, netrpělivost, impulzivnost, tvrdohlavost, sklon jednat dříve, než vše promyslí, rychle vzplanutí.
1: Jo. Přesně tak, Věruško. A proto jsem byla ráda, že jste mi do toho vstoupila, do toho mého monologu vlastně, že jste mi to upřesnila. Já prostě vycházím z těch životních zkušeností, samozřejmě. Nedám na to, co si přečtu v týdenním horoskopu, to vůbec ne. No, jo, mě spíš zajímají.
0: Dobře, paní Dano, jestli dovolíte, to je teda ta...
1: Ano.
0: Astrologie. A teď kdybyste mi zkusila ještě osvětlit, vy jste říkala, že se věnujete numerologii. To je zajímavé, tak kdybychom tu druhou část povídání věnovali
1: tomu. Ano. Ta je velice zajímavá, protože tam to totiž je o číslech.

0: výslech o datu narození vlastně a to se musí sečíst vlastně celé datum narození včetně roku. A teď vám vyjde nějaké číslo, který vlastně pokrátíte a já jsem třeba dvojka. Jo? A dvojka je prostě takový člověk, který jako myslím si, že to mám v hlavě celkem srovnaný a že se snažím opravdu nacházet na každém nejen ty zápory, ale i ty klady. Jo?
1: Paní Dano, a to vám teda říká něco o vás, vypovídá to něco o vás. V numerologii je toto vaše teda číslo a ano? V té astrologii je to to, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodila, ale jak je to s tím, když chcete nějakou jako odpověď, tak jako můžete se zeptat nějakým způsobem, jako, nebo něco vyčíst v té numerologii, aby vám dali odpověď.
0: No, v té numerologii se dá vyčíst úplně mnoho věcí a jako když si uděláte tu mřížku numerologickou, což je takový vlastně čtverečky vlastně z 9 políčky a teď vy vlastně musíte zkoumat v té numerologii, musíte zkoumat i která políčka vám chybí, v čem jste prostě a tím pádem vlastně přicházíte na to, v čem jste dobrá, vynikající a v čem třeba máte trošku na sobě zapracovat, jo, to je druhá věc. No a ono se to těžko vysvětluje, takhle, je to prostě 9 místná mřížka a já jsem třeba, já mám 2 šestky v datumu narození, jo, takže já vám řeknu pro příklad a ta šestka je symbolika toho, kdo má šestku anebo 2 šestky, tak je symbolika toho, ta je vlastně uprostřed je šestka. A ta je symbolika toho, že ten člověk má vztah k rodině, k rodinným hodnotám. Posloucháte mě ještě?
1: Ano, takže byste no, se vlastně, jinak... jakoby, byste se mohla zeptat někoho na jeho datum narození, pak si to sečíst za to, co mu vyjde, tak byste si řekla, to je rodinný typ, tak s ním...
0: No, ale víte co, oni všechna čísla vlastně mají smysl. Všechna čísla. A ty chybějící také, jo? Když vám, to, co vám chybí v té mřížce, když si prostě tam převedete do té mřížky, jako když si představíte 9 políček prostě, jakoby malý čtvereček, tak těch 9 políček, tak vlastně to, co vám chybí, a nebo to, co tam máte. Ale co je podstatné, a myslím, že už jednou byla řeč o numerologii, jako takové, že jsme se shodli v tom, že prostě je to víceméně originálnější způsob, jak se člověka rozebrat, jak přijít na jeho hodnoty i nedostatky ještě předtím, když znáte datum narození, včetně roku. A já jsem navíc ještě na konci, vlastně já jsem taková radší povaha, protože já jsem na konci, já jsem vlastně třetím dekanu těch blíženců, takže já už jsem spíš rak. Já jsem takový, hodně pro mě rodinný hodnoty znamenají mnoho. Tím bych to asi chtěla uzavřít. A ta mřížka, to se těžko se to vysvětluje takhle jako někomu, kdo se nevyzná. Ale prostě ty čísla si převedete. Dáte si je do té mřížky, 9 místné a zkoumáte ta čísla, která máte ve většině, nebo i vícekrát, a nebo i ta čísla, která tam chybí v té mřížce. V těch od 1 do 9 je numerologie, jo? Takže tak to je.
1: No, tak děkujeme za ten náhled, ano, do světa numerologie.
0: A děkuju a budu dneska poslouchat velice, velice pozorně, protože já vám děkuju za prostor a nechci mluvit dlouho a přeju vám krásné léto a co už konečně, ať přejdou ta sucha, ať máme konečně trošku vláhy, protože já už jsem z toho úplně tohohle toho horkého.
1: Paní Dano, to musíte říct podle mě tak za 14 dní, nebo možná později. No, ale když jsem se dívala na předpověď.
0: To těžko předívat, z toho pak i usínám. Jo? Takže Jaruško, mějte se krásně, opatrujte se. Šťastně dojeďte domů, mějte ráda svoji rodinu. ať už jste v jakémkoliv znamení, v jakékoliv numerologii. Jo?
1: Děkuju. Já jsem Lev, paní Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 17 minut. Astrologie provází lidi už po staletí. Pro někoho je zajímavým způsobem, jak přemýšlet o sobě i o druhých, pro jiného jenom milou zábavou. Ať už hvězdám věříte nebo ne, někdy je zajímavé zjistit, jak nás popisují astrologové podle našeho znamení a jestli v nich najdeme alespoň kousek pravdy v těch horoskopech. Tak uvidíme, co k tomu tématu poví paní Zdena, ta volá noční linku právě teď. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a dobrý večer všem posluchačům. Já jsem vodnář a to jako já jsem velký trémista, takže já asi toho moc neřeknu. Prostě když si přečtete charakteristiku vodnáře, tak to jsem úplně já. Vzdušný, nemůže mě nikdo prostě držet, nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla. No. Mám ráda lidi, prostě ráda pomáhám každému a hlavně prostě, kdyby mě chtěl někdo jako vlastnit to, v tom způsobu, tak to ne, prostě já musím mít volnost, jo.
0: Vodnář jste říkala, a, ano?
1: Vodnář, když si to přečtete, tak to jsem prostě já, jo.
0: No a vidíte to, já tady mám nějaké základní rysy a nějaké takové, no možná, vidíte, tady poslední bod, samostatní a svobodomyslní. Neradi se nechají omezovat, mají rádi svou vlastní cestu. No tak to sedí na vás, říkáte, vidíte, tak to možná nějak přeci jenom funguje. A vodnáři jsou originální, zvídaví, přátelští, společenští. Krásná vlastnost je spravedlnost, že jsou spravedliví.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: Nějaké výtky, tak to by jsem vám možná mohla vytknout, že někdy můžete působit trošku odtažitě, býváte tvrdohlava ve svých názorech, dáváte někdy rozumu přednost před emocemi. Sedí to?
1: Jo, ale Sedí. Tak... Počkejte, jak to...
0: No ale jak je tady, že dáváte přednost rozumu před emocemi, tak tady vidíte, že to napsali jako vlastně výtku a no, ono jako být rozumný a řídit se hlavou, já bych to považovala třeba za přednost. No. Nevím, co vy.
1: No, já jakdy, no.
0: Možná.
1: Když nedám právě.
0: Takže říkáte, že to u vás sedí, tak to je jedna věc. A teď tedy, když třeba máte před sebou nějaké rozhodnutí, možná jste někdy v životě byla postavena před nějakou věc, kdy jste musela říci ano, ne. Poradila jste se třeba s nějakou vědmou, s nějakým astrologem, přečetla jste si horoskop?
1: Ne, to ne. Horoskopy čtu hrozně málo kdy, ale jednou prostě známá paní, tak jsem říkala, tak mě teda taky řekni, co asi, jaký vlastnosti mám, nebo tak, nebo co, no to, co se vlastně říká, že jo. A ona mi přesně řekla něco podobného. Já jsem říkala, tak už můžete být ticho, jako protože já skutečně jsem vodnář, tvrdý vodnář. A někdy mě to je teda na závadu, jo, protože já bych každému pomáhala, já prostě mám ráda lidi a no, když já mám takovou trému, že nemůžu mluvit.
0: A myslíte si, že některá znamení si spolu lépe rozumějí než jiná? Věřila byste tady na toto spojení, že to může rozhodovat?
1: No může, ale já jsem měla berana za manžela a no beran je beran, jo, a já jsem vodnář a ono to nesedělo dohromady. Jako byli jsme dost často v rozepří, jo, a ale když jsem se s ním chtěla poradit, tak on mě vždycky řekl, no tak si to rozhodni sama, no.
0: Aha, tak spojení beran a vodnář podle astrologie, cituji, někdy mohou narazit na to, že oba chtějí jít svou vlastní cestou, ale vzájemný respekt jim může pomoci najít společnou řeč, ale bývá to velmi náročné.
1: No vidíte, že to je pravda, no.
0: Teda,
1: a mám syna lva. Mám syna lva. Jo. A to je teda skutečný lev, jo. To je to samý prostě vládce. Lev, vládce. On, prostě můj syn, já kolikrát jsem na něho až tak naštvaná, protože on prostě ten prosazuje úplně, jo, nevědomky samozřejmě, ale to je skutečný lev, když si přečtete lva, tak
0: ano, on je tvořivý, odvážní jsou lvy, věrní, ano, velkorysí, společenští, ale sebevědomí, někdy pištní, ano, a potřebují uznání.
1: On je hrozně šikovný, on prostě všechno on dokáže udělat, jo. Ale tohle ta povaha prostě toho lva se tam teda opravdu projevuje silně. No a ten, co říkala paní Dana, tam ty dvě šestky, to je 1966 je druhý syn a no, tak oni mají tak podobnou trochu povahu, ale on je jiný. Je víc společenský a no, pro rodinu, no tak tenhle, ten starší taky je pro rodinu, všechno pro rodinu.
0: Oba, to je hezké.
1: Dá se říct.
0: Tak to má být. Děkuju Zdeni za milé povídání, bylo hezké vás poslouchat, děkuju, že jste se podělila o svoje zkušenosti s astrologií a malinko jsme otevřeli i numerologii tady s těmi čísly z datumy narození. Tak pojďme poslouchat příběhy ostatních a píseň od Marka Ztraceného, jestli souhlasíte.
1: Děkuju a promiňte, že já mám hroznou trému.
0: Zdeni, takže vůbec to nebylo poznat. Vůbec.
1: Všem přeju dobrou noc a vám taky.
0: I vám. Číslo si uložte a zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně se to poslouchalo. Marek Ztracený a Naše cesty. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, pokračujeme v povídání na téma Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Koho můžeme přivítat?
1: Dobrý večer, tady Jitka z Brna.
0: Milá návštěva z Brna, paní Jitka je s námi. Vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak já jsem 31.12.41 a jsem Jitka, to je 5. prosince. Jako dítě jsem byla strašně ukřivděná na to moje narození i svátky, protože 5. prosince je Jitka, 6. chodil Mikuláš. Pak byly Vánoce a pak jsem měla narozeniny. A takže nebyly v té době nějak moc penězky, takže jsem ještě naštěstí si měla maminku Švadlenu, takže ta mě obšívala, tak když jsem měla třeba do ozdravovny, tak si holky moje šatičky půjčovaly jako princeznovský. Takže já jsem tam byla taková středem pozornosti, že jsem všichni si snažili rozebrat můj šatník a já jsem málem neměla co na sebe.
0: Takže tak. No, ale zase je krásné, že jste měla tolik důvodu k oslavě v jednom období. To byla prostě trojnásobná radost.
1: No jo, trojnásobná, ale pro chápu, peněženku. Protože
0: pro
1: maminka,
0: ty děti hlavně, ano, které čekají
1: no.
0: Celý rok, až budou mít narozeniny a pak mají vlastně tři věci za nás.
1: Byla
0: narozeniny
1: jsem potom
0: jenom
1: s maminkou, protože náš táta měl široké srdce a tak to řešil po svým a maminka to nezvládla, takže byla se mnou sama. No ale říkám, když jsem byla v té ozdravovně, tak to byla paráda teda. Všichni, já málem chodila jenom ve spodnice nebo v něčem takovým. To jsem měla jenom tak trošku. No ale tak jinak je to v pořádku. Mám, no, měla jsem 2 děti. Syna nemám už, což teda je nejhorší, když se může stát podívat se dítěti do hrobu, ale mám dceru a mám 2 vnučky a z těch mám radost.
0: Mm-hmm. Paní Jitko, poznáváte se v charakteristice svého znamení? Zajímáte se o to?
1: Ani jsem neměla tu příležitost, ani jsem to tak nestudovala nějak.
0: A vy jste tedy jaké znamení?
1: 31.12.41 Kozoroh.
0: Kozoroh, takže.
1: Měla bych trkat, ale najdu. To nejsem trkající.
0: Tak, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, praktická, rozvážná, spolehlivá, cílevědomá. Sedí to na vás?
1: Ano.
0: Aha. Jo? A schválně, teď vyzkoušíme si to obráceně. Jakou máte slabou stránku? Jestli to bude sedět.
1: No, nevím.
0: Mohou působit vážně nebo uzavřeně. Někdy bývají příliš přísní na sebe i na ostatní. Neradi opouštějí své plány a názory.
1: No, tak já jsem zhovývavá, nejsem taková přísná.
0: Mhm, tak.
1: Nebyla jsem.
0: Ano.
1: Já jsem totiž potom, manžel měl široké srdíčko, no tak nás opustila, byla jsem sama s dětmi a takže jsem se měla to ohánět, takže jsem byla, musela jsem být přísnější, no ale tak zase nedovedla jsem to. Můj synátor už není, to je nejhorší, když se matka podívá dítěti do hrobu a husí kůža mě úplně naskočila a mám jenom dceru, ale mám 2 vnučky, ale jedna ta vnučka je až v Anglii, ta, která je taková dobrosrdečná, milá. To jsem dala chalupu, tak ta není spokojená, protože té druhé jsem dala tento byt napsat a když tady není, tak tady to závidí a to nemám ráda. Nemám toho radost, že je takhle jako ta druhá. Nejsou si ty vnučky vůbec podobný.
0: Někdy to tak bývá,
1: jedné no.
0: A čtete někdy horoskopy, když na ně narazíte v časopise?
1: No, tak moc si nekupuju časopisy, mám jenom, no trošku, když jo, když mám nějaký časopis, tak se samozřejmě, že si to přečtu, ale někdy to sedí trošku a někdy ne.
0: Já jsem vždycky říkala, že to je napsané tak, aby to sedělo i nesedělo.
1: Aby se v tom
0: každý našel. Tak,
1: ano, ano.
0: Já jsem se ale těšila, že by nám to třeba nějaký odborník vysvětlil, jak to vlastně funguje, jak se to tvoří a že by nám k tomu dal nějaké podklady. Tak uvidíme, třeba se někdo takový ozve. Poděkuju.
1: Třeba bude někdo, kdo se k tom vyzná a řekne nám to. Tak se mějte krásně, ať vám to udíká a hodně zdravíčka vám přeji.
0: I vám, paní Jitko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 8 minut po půl 12. volá noční linku Českého rozhlasu paní Marie. Vítejte a povídejte. Dnešní téma, věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika?
1: Já jsem staré přirozenice. Každým soulem.
0: Tak to hezky začínáme.
1: Zítra je úplněk, tudíž jsem se teď procházela po úplníku a podobně a věřím na tohle všechno, protože to, a zaprvé vy jste lvice a moje pravnučka je také lvice a to, a všem dámám, které poslouchají, bych chtěla doporučit lunární kalendář Pavla Skáčela, což je syn mého bývalého republikána kamaráda, ale je úžasný, protože paní Žkanizová to má za 300 a on to má bohužel za 100 a je úžasný, protože tam bere léčitele lunární kalendář Pavla Skácela za 90 korun. Co si každá dáma může doporučit. Prostě tam jsou půsy a všechno
0: Marie,
1: možné. Jo?
0: My většinou se tady snažíme nedělat reklamu, ale kdybyste povídala ze své zkušenosti.
1: Já na tohle věřím úplně báječně, protože jako ti vodnáři, já jsem zkusila, i manžela jsem měla vodnáře, i přítelkyně jsem měla vodnářku, které jsem mimochodem zapůjčila peníze, pak mi je to, ale to je jedno.
0: Takže věříte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský život?
1: Prosím?
0: Myslíte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský osud?
1: Určitě, jo, jako to je jasný jako facka. Jo, to je prostě daný, to je příroda a s tím nic nenaděláme. Já tomu, podívejte se, bylo mi 71 let, takže zabývám se tímhletím jako soukromně, já to nikomu nevnučuju. Já moje familie, to vždycky říká, no jo, babička, no prababička, no jo, už hrabe a mě pohodičky nehrabe, protože to mám makovice srovnané a je to úžasné tohle, prostě, přírodu se ještě nikomu, jako bohužel za Komančů se říkalo, poručíme větru dešti. Dneska zase, no, což jsem konzultovala ještě, když bylo ANO s panem Babišem, aby se zamývali chemtrailsem a podobně. Podívejte se, dneska je, já nevím, 8 stupňů, zítra bude 40 stupňů, a to je jedno to. Prostě my to neovlivníme. Stejně ta příroda si udělá svoje. Jo? Co si budeme povídat. A všem dámám, kteří chtějí pro své zdraví a pro svůj půvab a podobně něco udělat, ať si zakoupí tenhle ten kalendář.
0: Dobře, tak paní Marie, moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku, přejeme vám pevné zdraví a budeme se těšit, že se spojíme zase někdy příště v noční lince. Bude to k jinému tématu, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Tak jo, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stalo se vám někdy, že vás někdo odhadl právě podle znamení? Máte doma nějaký talisman nebo symbol svého znamení, třeba na krku přívěsek? A věříte, že se některá znamení k sobě opravdu lépe hodí než některá jiná? Astrologie provází lidi už po staletí a toto téma nás provází také dnešní noční linkou. Volejte, těší se na vás Jarka Barbuříková.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Je přesně 11:45, je tady noční linka Českého rozhlasu a další návštěva a tou je... Krásný večer přejeme. Halo, halo. A tak byl tam pan Petr, který volal od Prahy, ale vidím, že nás telefonní spojení zklamalo, ale mám obsazené všechny linky, takže hned můžu zvednout další. Tak koho vítáme teď živě do vysílání?
1: Dobrý den, Monika z Prahy. Já totiž trošku mám tady problém s tím, co řekla ta paní předchozí, protože úplně až ve středu, tady to čtu, ve středu odpoledne, tak to jako nemám důvěru ani v nějaký ty věci, co ona inzeruje, ale mně se zdá divné, taky paní Danu, kterou mám velmi ráda z Blatné, že si odporujou vlastně ta čísla a ta znamení z věrokruhu, protože uvedu příklad. Když se někdo narodí 1.2. a 2.1., což vlastně 1. února je od nás a 2. ledna je Kozoroh, tak a numerologicky je to stejné. To by mě zajímalo, jestli by zavolal nějaký numerolog nebo nějaká numeroložka. Vlastně to jsou úplně odlišná data a jako různá znamení z věrokruhu, tak to taky nesedí, že jo. To jako člověk si tam vybere, já jsem Kozorog, mně se líbilo, co jste četla, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, to je úplně jako do čítanky, to je do CV. Ale paní Jarmilko, já mám velkou důvěru v ten čínský nebo tibetský, nebo jak se to říká, ten horoskop, jak tam je kočka nebo zajíc, jestli to znáte podle letopočtu.
0: No, minimálně, tak zkuste nám to osvětlit.
1: No, tak třeba, já nevím, Hana Zagorová byla ročník 1946 a byla pes a tam je jakože pracovitý a prostě to sedělo, takže vlastně to je vždycky po 12 letech se to opakuje. Teď já nevím, co je letos za rok koně možná, nebo no a jako řekla bych, že prostě ty čínské, ten čínský zvěrokruh, tomu bych trochu věřila, jenom pro zajímavost řeknu, že za hlubokého socialismu, když byl týdeník Ahoj na sobotu, tak tam vždycky byl horoskop a oni to opisovali z nějakého polského rok starého časopisu, takže kdo by si chtěl ušetřit peníze za horoskopy, takové ty psané v časopisech, tak doporučuji si někde ve supermarketu prolistovat. V každém týdeníku je úplně jiný horoskop, jo? Že si přečtete, že tento týden budete mít štěstí v rodinném kruhu a problémy v práci a tam je to jako jinak. Takže a ještě mám problém tedy s letním časem, že vlastně když se narodí miminko, teď vlastně za pár minut bude jakoby nový den, ale on vlastně ještě není podle Boha, jak se říkalo, že za socialismu se říkalo, že je čas podle Boha nebo podle komunistů, tak teď je teda čas podle skutečnosti a nebo podle letního času, takže vlastně to mimino, když se teď narodí za pár minut, tak bude mít datum narození 28. července, ale ono se vlastně narodí až do 1 hodiny ještě vlastně 27., kdyby nebyl posunutý čas. Tak to bych taky byla ráda, kdyby mi někdo vysvětlil. A jinak všechny pozdravuju a přeju krásnou noční linku, je to zajímavé téma. Ta numerologie, tam mi vadí, že tam chybí nula v té mřížce, protože to by zase znamenalo, že lidi, kteří se narodí 30. nebo 3. mají taky stejnou vlastně jako věždbu nebo osud, tak...
0: No, já si budu ráda, myslím, když někdo, že to tak je. No,
1: že kdyby zkrátka... někdo jako zavolal, co znamenají ty jedničky, to by měl, já mám hodně jedniček v datu narození, jestli by mi to někdo vysvětlil, jestli jsem jednička nebo...
0: Jo, tady jste jednička, to je skvělé.
1: Tak vy jste jednička určitě, paní Barbo říká, krásný večer a všechny moc zdravím a mějte se hezky.
0: I vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byla paní Monika, která volala z Prahy. Děkujeme jí za milý příspěvek a už teď se těšíme na další. A než někoho přivítáme, tak je tady kapela Elán a píseň Láska moje. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: až do posledních tónů, kapela Elán, Láska moja. Romantická písnička. A uvidíme, s jakou náladou přichází paní Iveta z Olomouce.
1: Ano, děkuji. Nevím,
0: jestli bude romantická, v každém případě se těšíme na vaše vyprávění k tématu. Věříte na znamení z horoskopu?
1: Takže, mohu hovořit?
0: Ano, jsme ve vysílání.
1: Chtěla bych zaprvé říct k té první paní, jo? Jak tam mluvila o těch mřížkách, to je výborný, to je pravda. A jak tam říkala, tam si sečtete ta čísla svého data narození a tak dále a vyjde vám životní číslo. Jo, když si sečtete vaše datum narození, třeba vám vyjde dvojka, jo? Tak to je nízká karma. Ta duše se musí ještě několikrát narodit. To je neštěstí. A já mám třeba devítku, to už je vyšší duše, to znamená, že ta duše už je úplně u konce, tak snad se už nikdy nenarodím jako znovu, jo, jako duševně. A potom, jak ta poslední paní říkala, ať je někdo vysvětlí ty jedničky. Takže já mám dato narození 4 jedničky a to je neštěstí. To je neštěstí emocionální, to znamená, že ten člověk, jako i já, máme co dělat sám ze sebou emocionálně, jo? Že furt čekáme lásku, hodně lásky, jo? Že se nezvládáme, jo? Citově, emocionálně, se nezvládáme. Ale dá se to jako překonat, já už jsem to jako překonala, taky jsem to cítila na sobě, jo? Musíte hodně sportovat, abyste nemyslela na to, kdo vás má rád, kdo vás nemá rád. Jo, to jsou ty jedničky. Já mám 4 jedničky v datu narození, to je neštěstí. A potom, jak mluvíte o těch znameních, to je pravda. Já jsem třeba kozoroh, jo? A já jste říkala ty vlastnosti, to úplně sedí. To přesně sedí, pracovité a td. A teďka musíte si k sobě opravdu najít hodný znamení. A to není lehké, jo? To s někým se seznámíte a on je třeba jiný. Já jsem kozoroh a ještě chci říct lidem. Máte 2 znamení. Jedno sluneční, to jsou kozoroh, a potom je ascendentální takzvané, jo? Ascendent. Takže já jsem kozoroh vodnář. A ten vodnář, to druhé znamení, mě velmi ovlivňuje, jo? Já jsem celý ten vodnář je takový free, do luftu, jako do luftu, jo? Obrazně řečeno. Já jsem ráda cestovala, sportovala, jo. Já jsem byla taková free. Manžel mě nemohl ovlivnit. Manžel si dělal, co chtěl, a já jsem si taky dělala, co chtěla. Čili on surfoval, lyžovali jsme spolu, ale já jsem jezdila na kole a tak dále. A já jsem byla taková free, já jsem měla volnost, já jsem měla psí zahradu, jo, já jsem byla taková free, to je ten vodnář. A kozoroh jinak, jsem kozoroh, si rozumí. Se štírem, štír, bík, beran, rohatý znamení. Pře, kozoroh je rohatý znamení, jo. Kozoroh, bík, beran. A potom ještě jsem milovala raka, protože my jsme v tom zvěrokruhu takovým kulatým, jak jsou ty znamení vepsány v tom kruhu, tak on byl proti mně jako, jo, proti mně, jako protinožec. Rak, kozoroh. Tak ještě jsem si rozuměla s rakem. A jinak výborný znamení ke mně ještě rybičky, ryba, protože oni jsou něžní a milu něžnost. A tenkrát ten můj kamarád byl ryba, a on hrál na kytaru a vždycky, já jsem mu vždycky říkala, ty zahraj mi něco na kytaru. A já jsem to milovala. Takže kozoroh, beran, ryba, pana, jo, a můj manžel byl, my jsme se pak teda rozvedli. Po 32 letech, to byla škoda. A my jsme měli spolu ty dvojčátka a můj manžel byl pana, a já kozoroh. A my jsme si strašně rozuměli ve věcech finančních, jo. Pana vydělávala, já taky, kozoroh. A my jsme fakt to klapalo ve věcech finančních, rozpočet rodiny a tak dále. Takže Pána a Kozoroh, taký výborný.
0: No, vy se v tom vyznáte, paní Ivetko, mně to přijde,
1: já se tím zabývám.
0: No,
1: Jaruško, já jsem jako říkala už lidem, oni to vědí o mě. Já se tím zabývám jako holka, normálně mě to vždycky zajímalo, numerologie, chirozmatie, jo, astrologie. 20 let já se tím zabývám jenom tak jako holka. Já jsem, mě to vlákalo vždycky. Ty znamení, četla jsem Kluckou, jo. Perfektně, mám tady knihy doma o té chiromantii. Ano, čtení z té ruky, to je pravda. Tam normálně tu levou ruku tak zmáčknete jakoby a tam se vám udělají na boku jedna nebo dvě ryhy, to znamená, kolik budete mít děti třeba. Jo, já tomu rozumím.
0: No, už nebo to čára zkouším, života
1: a tak dále.
0: No. Ale no. Já se toho vždycky, Ivetko, bojím. Já vůbec nechci vědět, ne, kde je ta čára života, abych se na to podívala.
1: A normálně, no, se vám podívám do ruky, do levé a uvidím čára života. Tam máte takový různý pahorky, pahorka Venuše a tak dále. Takže mě říkali, jedni lidi volali po mně a říkali, my bychom chtěli, aby ta paní Ivetka nám vyložila ty čísla. No. Jo, a ještě chci říct, té mřížce, jak tam paní mluvila, to je pravda. To je taková mřížka, 9 políček a tam si poskládáte to vaše datum narození, ale to musíte tam vědět, jak tam máte poskládat.
0: Ivetko, tomu rozumíme, že to je větší věda, že by jsme v tom museli umět první chodit, dobře to nakreslit nebo napsat, potom v tom umět číst, ale do detailů nemůžeme zabíhat, takže děkuju za váš telefonát. Jde vidět, že vás toto téma opravdu zajímá, že v něm nacházíte něco, co vás nějakým způsobem obohacuje, takže díky ještě jednou za telefon. Protože o to líp se
1: tak
0: to poslouchá.
1: Tak roviny. Rovina, vize, odhodlání a tak dále.
0: Dobře. Ivetko, mějte se co nejlépe, musíme se rozloučit.
1: A víte,
0: čas
1: co mám já? Rovinu vize. Že vidím věci dopředu, kteří jiní lidi nevidí.
0: To je zajímavé. Je.
1: Zdravím všechny lidi, kteří mě mají rádi.
0: Tak doufám, že se někdy příště o tom daru popovídáme víc. Teď se ale náš čas naplnil. Led Zeppelin právě teď, 2 minuty po půlnoci. Ano, překročili jsme už půlnoční hodinu, takže jsme ve druhé půlce noční linky Českého rozhlasu. Je s vámi stále Jarka Barboříková a přeju nádhernou noc.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé další hodiny Noční linky. Děkuji, že jste s námi zůstali i po půlnoci. Naše povídání se stále točí kolem znamení zvěrokruhu, astrologie, numerologie a také kolem toho, jak různé symboly a výklady vnímáme v našem životě. Někdo bere horoskopy jenom jako milé zpestření, jiný v nich hledá zamyšlení, inspiraci, odpovědi na otázky o sobě i o lidech kolem nás. A právě vaše zkušenosti a příběhy dělají dnešní večer zajímavým. Tak pojďme pokračovat, zavolejte na 731 800 900 nebo nám napište na rozhlas.cz/linka a podělte se o to, čemu věříte, co vás zajímá, nebo co v souvislosti se znamením a čísly vás někdy překvapilo. Těším se na vaše další příběhy. Jsem Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott zpíval 13 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Paní Jana je u nás. Voláte odkud?
1: Já volám z Trutnova.
0: Z Trutnova. Téma znáte. Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Otázky i na vás.
1: Která se ptala, jak je to možné, že máme letní čas, tak když se někdo narodí v tuto dobu, tak samozřejmě, že se započítává ten klasický čas, ten skutečný, když se vypracovává horoskop. Čili na tom není nic složitého. Počítá se ten skutečný čas. A ještě bych chtěla říct, ten, kdo říkal, že když má někdo v numerologii jakési nízké číslo, jako třeba paní Dana, má dvojku, takže je nízká, tak to vůbec není pravda, protože ta čísla nehovoří o nízkosti nebo výšce nějaké úrovně duševní. A navíc, kdo je na vysoké úrovni, když si myslí, že má devítku, tak takový člověk by měl vědět, že nikoho nesnižujeme. No, a já vás, slyšíte mě?
0: Ano.
1: Ano, a já bych teda chtěla říct ještě, že já se astrologií zabývám a to, že jsme narozeni v nějakém znamení, vůbec ještě nehovoří všechno o nás. To je jenom o tom, v jakém archetypu vězí naše duše. Ale horoskop to není jenom to, v jakém znamení máme to sluníčko vlastně. Ale horoskop se musí vypracovávat, jak jsou přesně postavené planety v tu chvíli, i v tu vteřinu vlastně našeho narození, jak jsou postavené astrologické domy, jak tam působí různé body v horoskopu na planety a tak dále. Takže to není žádná jednoduchá věc a ty horoskopy, co jsou psané v jakýchsi časopisech, tak to jsou jenom nesmysly, to nejsou žádné skutečné horoskopy tohleto.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se?
0: Ano, tak toto téma je pro vás asi velmi zajímavé, provází vás celým životem, baví vás si o tom
1: Prosím?
0: Číst? Jestli se tomu věnujete víc do hloubky, jestli jak moc se o to zajímáte, protože to vypadá, že to rozumíte.
1: Já se o astrologii zajímám od svých 15 let a už je mě hodně.
0: Tak to jste dobrá. Čím vás to tak fascinuje?
1: No, mě to začalo fascinovat tím, že jsem si jednou přečetla něco o blížencích. No, a sedělo to přesně na mě. A já jsem blíženec. A pak jsem začala pozorovat lidi podle toho, co se píše, jako vlastně o těch znameních, tak jsem měla kamarádku zase střelce a taky to na ní úplně sedělo. No, takže jako tím jsem se začala jako k tomu blížit, no a potom jsem to studovala do hloubky a pořád je pro mě důležité, kdo jaký má horoskop, jako jo. A když se jedná o vztahové horoskopy, tak to se nedělá jenom tak, jestli se k sobě hodí třeba to a to znamení. To taky může hodně napovědět, ale musí se udělat srovnávací horoskop mezi těmi dvěma lidmi, ať jsou to manželé, přátelé, nebo matka, dcera a tak dále. A tam se potom v tom srovnávacím horoskopu pozná, jak to mezi těmi lidmi asi tak bude chodit a jaké je to jejich osudové životní setkání a tak dále.
0: To zní zajímavě, paní Jano. Byla jste někde u nějakého odborníka, aby vám pověděl víc? U nějaké vědmy
1: taky byla,
0: třeba?
1: Taky byla, ano. A pověděl mě to, co jsem si vypočítala.
0: Takže vám to potvrdil. Perfektně.
1: No. A takže takhle a opravdu ty horoskopy v těch časopisech, to nemá ani cenu číst, to není horoskop. A víte proč? Protože ono nezáleží jen, že blíženci nebo to a to znamení se bude mít tak a tak. Protože každý, i když jsme třeba samý blíženci nebo samý jovi, Tak všichni jsme se narodili trošičku na jiném místě, narodili jsme se v jiný čas, jako v jiném roce třeba a tak dále, čili nebo v jiný den, takže to nemůže vůbec jako mít nějaký vliv, na, jako to není horoskop, to, kde stálo naše slunce v den našeho narození, tak podle toho udělat už celý horoskop, jak se těm lidem třeba v tom týdnu bude dařit. To když si můžu vypočítat, jak se mě bude dařit, ale musím vycházet z celého horoskopu, nejenom z toho, že jsem blíženec, ale i z toho, jak mám postavené planety a jak jsou ty ostatní planety momentálně postavené teďka v tomto čase, tak na tento čas si můžu udělat horoskop, no.
0: Dobře, tak děkujeme, Jani, za ten obšírný výklad, hezky se to poslouchalo, je to zajímavé, tak doufám, že budete poslouchat i příběhy ostatních, třeba na vás nějak navážou. Zdravíme vás do Trutnova. Loučíme
1: akorát
0: se.
1: Mě mrzí, že vás špatně slyším, a to se nedá nic dělat. Mějte se moc pěkně. Zdravím všechny posluchače i vás a pěkné poslouchání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Vendula je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás srdečně zdravíme a i vám nabízíme dnešní téma. Znamení zvěrokruhu. Sedí na vás jeho charakteristika. Nemusíte odpovídat přímo na tuto otázku. Vemte a chopte se tohoto tématu, z jaké strany chcete.
1: Horoskopy jsou 3 dekády a horoskop u ženy a u muže je jiný. Slyšíte mě?
0: Ano, pokračujte.
1: Je jiný a jsou 3 dekády. První dekada, druhá a třetí, jak u muže, tak u ženy. Mhm. A to se moc liší, ano. První dekada je jiná, prostě ty 3 dekady jsou jiné. Z každého znamení. Jenom tohle jsem vám chtěla říct. Mějte se krásně.
0: No počkejte, Vendulko. Tak jak to máme my jako pochopit, jak to máme my v té praxi potom aplikovat? Když teda se chceme dozvědět něco o nás, chceme se věnovat tomu horoskopu, tak co nám tady tato informace měla říct?
1: Prosím vás, já mám znamení lásky z roku 1990 od Lindy Gottmanové a tam právě je, že jsou 3 dekády u každého znamení. Ano. Aha. První dekada, druhá a třetí. A každý horoskop se liší jak od muže, tak ženy. Každý je jiný.
0: A kde třeba najdeme tady takové horoskopy? Kdybych se chtěla přečíst na zítra jako žena, tak kde najdu horoskop? A jejda. Tak. Všechny telefonní linky se mi právě teď odpojily. Občas se to stává, sice výjimečně, ale nedá se nic dělat. Bohužel se nedozvíme odpověď, pokud se tedy nedovoláte opětovně znovu. Tak zkuste to, zavolejte znovu 731 800 900, abyste nám odpověděla na moji otázku. No a do té doby můžeme zvednout z někoho jiného. Kdo je tady s námi živě, tedy teď jsem někoho překvapila, že jdeme rovnou do vysílání.
2: Krátkou noc, Jarušku, tady Jarda Spařibová.
0: Jarda, Jardo, tak povídejte, co máte k tématu.
2: Takže já jsem ve znamení ryb a tomu tématu, co ten horoskop jako značí ty ryby, a to přesně mě sedí. Mhm. My jsme hrozně jakoby citliví a hrozně ohleduplný k okolí.
0: Ano, citlivý, vnímavý, laskavý, empatičtí, tvořivý, zasnění.
2: Zasnění, ano, rádi sníme. A také máme bujnou fantazii, což u mě je velice, velice to bujný.
0: Aha. A prý se špatně rozhodujete, je to pravda?
2: No, jak v čom? Jako, když se rozhodu v nakupování, to rozhodování není tak těžký, to koupím hned.
0: Dobře, tak potom teda, ale
2: co je tam ještě zajímavé, že máme zvláštní nadání, jakoby, jak se to dá, jakoby řečíšeno, umělecké nadání. Jsme tvořiví, já třeba teď skládám básně. Takže...
0: Směřujete k tomu, že byste nám chtěl něco zarecitovat, nebo ne?
2: No, ale to spíše takové nevhodné.
0: Dobře, no tak možná o to víc teda by mě lákalo si to poslechnout, ale ne, jsme ve vysílání Českého rozhlasu. Takže Jaroslave, na vás tedy sedí znamení horoskopu nebo zvěrokruhu, co to tedy pro vás znamená? Když jste třeba někdy hledal nějakou partnerku, tak díval jste se, kdo by k vám seděl? Čtete horoskopy? Byl jste někdy u nějaké vědmy?
2: Ne, já jsem si nejvíc rozuměl s přítelkyní, když ta byla v 19. listopadu, což nevím, co je to znamení.
0: Moje sestra je listopad, je štír, ale nevím, který datum, jestli se to tam nějak třeba neláme. No, ne. Tak nevadí. Tak mi řekněte, jestli jste někdy byl třeba u nějaké věštkyně.
2: Ne, to ne, to jakoby ne. Ani bych to nevyhledával, spíš čekám.
0: A proč ne? Schválně mi řekněte, bojíte se toho, co by vám řekla, anebo tomu nevěříte?
2: Ne, že bych tomu nevěřil ani, já nevím, není potřeba to vyhledávat, radši se překvapím, to by ten druhý den přijde, tady se probudím.
0: Aha, dobře, dobře, tak jste praktik, možná, že i to máte ve znamení, i když teda u vás jako u té ryby, ale, no.
2: Tak říká se, že třeba je něčeho váhání, jo, v tom váhání je třeba, co mám problém, zbavit se věcí, váhám, jestli to vyhodit nebo nevyhodit.
0: Aha.
2: A vlastně to končí, že to nevyhodím.
0: Dobře. Tak děkuju, Jaroslave, máte ještě něco závěrem, co byste chtěla říct?
2: No, zapomněl jsem pozdravovat všechny posluchače Noční linky a zvláště paní Danu z Brotné, která volala jako první. Mě se ještě poslouchá a tím moc zdravím.
0: Tak určitě je ráda, že ji pozdravujete, my jsme rádi, že jste nám zavolal. Ozvěte se zase příště, až vám sednete.
2: Tak a vám, Jarušku, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji a krásnou
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, máme 8 minut po půlnoci. Dnešní téma vás baví, alespoň v to doufám. Každý z nás se někdy asi podíval, co o něm říká jeho znamení z věrokruhu. Někdo horoskopy miluje, někdo je čte jenom pro pobavení, jiný v nich skutečně hledá odpovědi, když má před sebou třeba nějaké závažné rozhodnutí. Dnešní téma zní, věříte svému z věrokruhu, sedí na vás jeho charakteristika. Kdo si s námi bude povídat? Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý večer, zde pan Jan.
0: Ještě jednou to jméno?
1: Pan Jan, neboli Honza. Ano,
0: Jan, dobře, služu já. Něco mezi Damianem a panem Janem, takže Honzo, jestli dovolíte, tak vás budu oslovovat a povídejte, co máte k tématu.
1: Jasně, no já jsem si chtěl zeptat, jak vás to baví, tohle téma.
0: Hodně. Víte proč?
1: Jo,
0: protože dříve jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost. Já jsem nevěděla mnoho let ani v jakém znamení jsem narozená a pak jsem potkala kamarádku, která k tomu propadla. A bylo to velmi zajímavé, že ona se tím řídila od rana do večera. Takového člověka už jsem druhého nepotkala, asi ani nepotkám. Ale stále se tím řídila, chodila na různé přednášky, kurzy a proto jsem si říkala, jestli třeba i tady bychom našli nějakého takového nadšence, který by nám otevřel ten svůj svět. Tak jak jste na tom vy?
1: No tak já jsem na tom velmi pragmaticky, já jsem právě chtěl zmínit spíš takovou myšlenku, že přece není možný, aby lidi, kteří se narodí třeba ve stejném jako datu, úplně v jiném roce třeba a sformuje jejich osobnost úplně jiný prostředí, aby měli stejnou povahu a aby se jim třeba v jeden týden děli stejné věci. To mně přijde jako z logického hlediska jako úplný nesmysl, takže já bych spíš znesl dotaz, jestli to vůbec může tohleto jako skutečně fungovat.
0: Mhm. Ano, to by mě taky zajímalo, protože já jsem na tom asi tak podobně jako vy, jak jsem už řekla. A o to víc mě právě fascinuje vlastně každý ten pohled na to. Někdo bere tu astrologii, numerologii jako takovou inspiraci k zamyšlení, proto tam několikrát jsem mluvila o tom, že to někde bere třeba jako pro zábavu, ale jsou takoví, kteří to skutečně berou jako přesný návod na to, co člověka čeká. Takže možná nám to někdo vysvětlí, možná nám na to dá odpověď. Já vždycky říkám, že je úplně jedno, jestli tomu věříme nebo ne, ať si věří každý, čemu chce, hlavně, ať žijeme dobře. A pokud to někomu pomůže, pokud to možná někoho uklidní v něčem, tak jedině dobře, protože takových berliček potřebujeme v životě víc, tak ať má každý tu svou.
1: Je to tak, souhlasím s váma, je to dobrá věc třeba k zamyšlení, nicméně logicky si myslím, že to fungovat prostě nemůže.
0: Děkuju za ten názor, teď úplně vidím, jak jste některé zvedl ze židle, kteří nás poslouchají, tak já doufám, že od té židle poběží k tomu telefonu a že nám zavolí a že nám to vysvětlí. Tak děkuju.
1: Tak jo, hezký večer, pevný dobře. Nervy a hodně trpělivosti.
0: Naslyšenou zase příště.

0: Budeme končit, ale ještě před sebou máme jeden příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu.
1: Lidka z Brna, a já vám řeknu jednu věc, s čím jsem se potkala já. Já teda, mě ty horoskopy zajímají, já taky jako třeba občas jsem si nechala vyložit karty. Ale co se týče té numerologie, já jsem se kdysi potkala s jedním pánem, když jsem, už hovoříme do...
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Ano, takže všechny zdravím, já jsem, omlouvám se. Takže já jsem se kdysi setkala s jedním pánem, já jsem přišla o práci a chvíli mě zaměstnala, jako dneska už je kamarádka, ve sportovních potřebách. A přišel tam pán a tak jako jsem končila s tím, já říkám, tak já vám to spočítám. On říká, já vám to spočítám taky. Já jsem to brala jako takový žert.
0: Ale mě říká, to je vtipné, no?
1: No, a když mě řeknete vaše datum narození a datum narození vašeho manžela nebo přítele, tak já vám to řeknu, jak to k sobě ladí. No a tak já jsem samozřejmě, mě to hrozně zajímalo, ty tak jako kolegyně poslouchala, tak já ona shodou okolností měla manžela ve stejném znamení, jo. Takže pán to, já jsem ještě řekla, tak já jsem řekla bývalýho manžela, to jsem byla rozvedená už s ním, a současného přítele, ale neřekla jsem, kdo je kdo. On vám to spočítal a říká, tak tento, jako můj muž, bývalý, to je ďábel, ten vám bude dělat zle a bude vám dlouho dělat zle a prostě absolutně se k sobě nehodíte. Uhum. A na toho přítele řekl, tak toto, to je přímo soulož duší. Doslova toho výrazu použil. Toto je pro vás úplně ideální znamení. Já jsem blíženec, přítel byl beran a já jako blíženec, tak ten manžel bývalý byl pana. A pana mě nesedí jako muž, ale sedí mě pana jako žena. Jako jo, když jsem měla tchyně, byla pana a byla úplně senzační a nejlepší tchyně na celém světě, ale jako muž, jako ne. Takže já jako tomu věřím svým způsobem, kamarádku mám Kozora a to, co jsem tady poslouchala, tak to je úplná pravda o tom Kozorohovi. Já jsem teda neslyšela, co kdo vykládá, jenom paní se tam letmo zmínila, že jako je blíženec, nebo že to na ní sedí. Na mě taky. A není pravda, že blíženci mají dvojí povahu, to není pravda. Oni jsou takový jako, on se říká, že blíženec je celý život dítě, jo, tak v tom dobrým slova smyslu. Je to pravda. Zvídavej, jako rád se jako učí novým věcem, pořád se do něčeho štoura. Ale ne, že by to bylo bezvím, jo? My jsme jenom takový jako opravdu ty děti do konce života, jo? Takže jenom to jsem chtěla říct, ráda vás poslouchám, teda vysloveně vás teda, jako všechny kolegy, ale vás teda obzvlášť. Máte pro mě velice příjemný hlas. Jako,
0: děkuji.
1: To se mě líbí. A všechny zdravím a já si myslím, že na tom něco je a někdy teda, až bude třeba jiný prostor na to, tak můžeme se na ten výklad karet zaměřit. A mám dvě paní, které dělají ty výklady a řeknu vám, naposled jsem se ptala taky na něco a sedlo mi to úplně přesně. Ale to taky nemůže dělat každý. To je pravda, jo, že tady někdo vás osloví u obchodňáku a řekne, já vám něco vyrobí, to ne. Ale tyhle ty dvě ženy, ty to umí. Opravdu to umí, ještě to uměla jedna paní tady v Brně, ta zemřela. Ale věřím na to a na ty horoskopy ještě, jak to někdo říká v tom Ahoji nebo to, tak ještě jsem si vzpomněla, že do dneška mám tady, že jsem si to vystřihla, někde to tady mám. Ty mě řekli, že v tom, že potkám v tento čas muže, který mě poznamená na spoustu let. To byl bohužel ten můj bývalý muž. A bylo to tak. No, a dělal to údajně teda pana Řebačka. Tak já nevím, někdo mluvil o něco o tom, že se to někde opisovalo z něčeho v Polsku, nebo já nevím, to nevím, já jsem tak na půl ucha už zastihla. Ale něco na tom je. A jenom říkám, ten, kdo dělá tady toto, musí to umět. To nemůže dělat každý. Mě to sice zajímá, ale nemohla bych to dělat. Ale vím, že když jsem se s tím potkala, tak to sedlo. Takže jsou věci mezi nebem a zemí, tím bych to uzavřela.
0: A to hezky uzavíráme. V podstatě nejenom rozhovor s vámi, ale celou noční linku. Díky za to.
1: Děkuju.
0: Mějte se dobře.
1: Naschledanou.
0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky. Děkuju všem, kteří jste se ozvali. Bylo příjemné poslouchat vaše příběhy, názory, zkušenosti. Každý z vás přinesl do tohoto nočního povídání něco osobního a zajímavého. Ať už horoskopům, astrologii nebo numerologii věříte, nebo berete jenom jako zajímavé zpestření, důležité je, že nám někdy mohou dát příležitost zamyslet se nad sebou, nad jinými, nad životem, nad světem. Tak vám přeji klidnou noc, dobrý odpočinek, krásné sny. Děkuju, že jste byli s námi a těším se příště u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé, přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat, tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky.

0: Protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mě tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takový jako chytrý, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
1: Nezlob se, já jsem teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
0: Nedělní beseda rozhlasových novin.
1: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
0: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda, a přišel asi po 5. týdnu vysílání.
1: Tak byl od začátku? Samozřejmě.
0: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdo si řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška, asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
1: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
0: A ona jako tohle a pak říkala, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma, ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očadlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, ano, že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromné prostory na probíhání, že jo?
1: No.
0: No a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
1: Je jaksi zpustošená.
0: Zpustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
2: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
3: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky. A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: Za to kratší schůze, posluchačkám přejem účest podle mody dneška, Hamleta neb Karfiol a případně i Ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl.

0: proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
1: Kubelko,
0: pravila potom,
1: ty víš, co je tvou povinností.
0: A udělala obličej.
2: Mou povinností,
0: pravil Kubelka poslušně,
2: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
0: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
2: Macíčku!
0: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
2: Drahá matinko,
0: čárka,
2: kočka je nakrmená.
0: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
3: Strop je vlhkej, pane Kubelka.
0: Pravil.
3: A na stůl nám kape. Já jsem mokrej a polívka je přesolená. To jste křesťan?
0: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího. Vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
2: Drahá matinko,
0: stálo tam bez obalu,
2: naše kočka je pes.
0: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
1: Kubelko,
0: psala tchyně přísně,
1: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
0: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
2: Jak bych mohl?
0: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
2: Uč se, mrcho.
0: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
2: Sláva!
0: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
2: Ty moje šelmičko nadaná.
0: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
4: Pane,
0: řekl, jako když polárku ukapává.
4: Na slovíčko.
0: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrat i tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrat i tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout i jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
2: Drahá matinko,
0: pravil se v něm,
2: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
0: První úvaha pak zněla.
2: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ji nechce. Za B, zpívat ji nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ji nutil násilím, nepřijde do nebe.
0: Již z první úvahy je vidět, že kanárek Kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
2: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
0: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
1: Kubelko,
0: psala tchyně jednoznačně.
1: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi, nepřej si mě. Tvá matka.
0: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracející se ze sadu, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
1: Dopis?
0: Zeptala se dychtivě.
3: Značnej.
0: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít s žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
5: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava, to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali nasměny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozum bralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok a teď je v léčení.
2: Chudák, a on je Piešťanov?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takový pes.
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takový pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A to taky samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě. Vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, jo, děkuju vám. A mikrofon se domení, ano, ale to je taková hříčka, taková, jak my intelektuálové se vyjadřujeme, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, co já to tady vlastně kecám, víte, no ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho, no, ale já bych tedy hlavně rád, jo, to by nás bylo, co pak, to jako zase žádný, tohle. No ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co, no ne, že, tedy naschánu. Děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ho, ty kamaráde, úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju pro cizí myšlenku, jak je to v háji, ho.
1: Tak kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty si říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on coward line? Wasted time on those terrible looking nosed and dollar backs. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the cola dame. Please, on the rudest can line on I'm on rudest tip. With Dublin and toper pride and coast. With your tail and neck rolled on the man of mine by Boristin. With two blind. With cane lone hand trouble steaming road scan. With Dover alone and canny of broadest time alone.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angličtina.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi již služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No jo, no dobře, Bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy žlítat z kytky na kytku oblastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tedy nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct, déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Jo, ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Ty si vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako náš Jeníček Pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forhon ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincelský paničky.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejporohatějšího jelena, V celé vincorské oboře. Pro Krista pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Jaký byla hezká, to jak vypravil tu historiku, jak říkal,
4: Ježišmarja, Josefe, já přišel domů ve 12:45, táta myslel, že jsem byl buchví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle, Ježišmarja.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanyo.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká,
4: lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, ten Sanyo, no ten s tím, jo, na ten, ono to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy zkrátka ten, kdo tam, to byla hlava, Ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No nemáte moc cest, prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přisedl.
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jaksi, momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět.
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: No, ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte.
2: Já,
3: taky,
2: já,
3: taky,
2: já.
3: Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No, no.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jaksi, to může být totiž různej, víte?
3: Ano,
2: je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To je, no jakýho... to právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No právě.
2: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha.
2: Tak to je těžký tohleto, no. Opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na tři.
2: Jo. Na tři metry, nebo...
3: Ne, na tři písmena.
2: Jo, na tři písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to budeme mít hned, no. To je pro, není
3: no,
2: problém.
3: Tak fajn, to budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak, ano. Tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano, no. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano. Ano.
3: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň,
3: co právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No a proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
2: No, to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu. Šavno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No,
3: vidíte, teď ještě vědět o, to, o tom, jaký.
2: Ano, no, tak jak. To už nebyl takový problém.
3: No, to se vystříbří, to se vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: Samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhletu. Ano. Italský výběrčí činže.
2: Jo.
3: Umíte italský?
2: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že
3: italský, ano. Italský je psa, ano.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... já mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, ale já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ono,
2: to je, ano, úplně.
3: Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
3: No jo, no, tak to je, že vy teď... už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím, toto je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
3: Činžáno.
2: Činžáno.
3: To ne. Poslíšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně, činžáno.
2: A jo, činžáno, už činžáno, nevím, činžáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to tavenej sejra.
2: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano.
3: Ano.
2: Takový flaškách se prodává, já.
3: Ono je ho víc druhů, víte. Oni jsou i mimo flaškový takový.
2: Taky, jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete, činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No. No takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba, jo.
3: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnýho.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. To je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Čímhle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník. Orchestr. Safra.
2: To je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu zadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No
3: to
2: právě, tohle je těžký. Tohle.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bychom...
3: Tak co bychom... Takže bychom šli kousek dál, ne?
2: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
3: takovou,
2: ano,
3: jo?
2: Třeba, ano.
3: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je C. Vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka
3: písmeno C,
2: rozumím.
3: Otázka C, písmeno, zní 12 měsíců.
2: No to chtěl znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to...
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců na tři písmena?
3: No, je to ta data.
2: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No,
3: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No, ale jo.
3: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
2: No, bole, to je nějaká... To je nějaká...
3: Tak co s tím?
2: No já nevím.
3: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se jo, budete zkuste něco...
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo?
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažnej.
3: No, ten přece tahá z kaslíku ty planety.
2: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa...
4: pouš.
2: No.
4: Safra.
3: Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
2: Bez eku, papouš?
4: Pepouš.
2: Ale poprosím vás.
4: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
2: No voleť. Ještě, že jsme to tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
3: Zapra, a víte, že má?
2: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No přece nemůže být všude špatně.
3: No že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
2: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Kdo, co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je, idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.